když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět.

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let a říká, kdy to bylo včera.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 11. Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

jedenácté, to jsem tady nadplán a za nadplán je zodpovědný kalendář. Naznačil jsem to už před týdnem, před koncem roku a před svátky, které ten konec roku provázejí a do značné míry utvářejí jeho povahu, by bylo nepraktické přepřahat. Proto tři závěrečná čísla této vysílací série zůstala na mě. Jsem rád. Ani desky, ani pásky, ani vzpomínky mi nedošly. A doufám, že vám to v následujících minutách dokážu. Například jsem se kdysi na přímluvu přítele skladatele Luboše Sluky, jenž byl v 60. letech šéfredaktorem nakladatelství tehdejšího svazu československých skladatelů Panton, připletl jsem se k dění okolo objevu hudebního zápisníku Jaroslava Ježka. V něm bylo pár melodií, o nichž odborníci usoudili, že by bylo škoda nechat je ladem, a s požehnáním doktora Václava Holzknechta, jenž byl na Ježka uznávaným znalcem, rozhodli, že by se ty melodie z pozůstalosti měly otextovat. A já jsem dostal k tomuto účelu hned tři. Měl jsem ohromnou radost a ještě větší ostych a trému, zvláště když jsem zjistil, že jsem se tím stal kolegou Jiřího Suchého, s nímž jsem se sice ještě neznal, ale už jsem ho několik roků velmi obdivoval. No, zkrátím to. Jednu z těch nových písní, nazval jsem ji Velký vůz a blues, naspíval na velkou LP desku neznámý Jaroslav Ježek Josef Zíma a já jsem za to byl v sedmém nebi s orchestrem Karla Vlacha. Můj ty bože, co jsem si mohl přát lepšího?

O mnoho let později, přesně o půl století, v roce 2016, se moje sedmé nebe zopakovalo, když mi z ničeho nic zavolala zpěvačka Markéta Mátlová a ohromila mě zprávou, že natočila CD českých evergreenů, které si oblíbila, a mezi nimi, že je i velký vůz a blues a že mě zve na křest tohoto alba do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jejími kmotry budou páni profesoři Pavko a Pirk. Na mou duši jsem si myslel, že se mi to zdá, a bál jsem se, jak budu zklamán, až se probudím. Ale ku podivu to nebyl sen a bylo mi dopřáno radovat se v bdělém stavu nad stejnou písničkou už po druhé. Promiňte mi prosím, že se nad tím udiveně, ale na mou duši velešťastně těším s vámi. Markéta Mátlová a hudebníci, kteří ji doprovázejí, Pavel Větrovec, František Raba a Tomáš Brožek, pojali písničku jinak, jazzověji, ale dovolte mi říct, že i takový kabátek jí sluší. Jaroslav Ježek by ho jistě taky pochválil.

Řekl jsem, že Markéta Mátlová, jejíž pěvecký rejstřík je široký, vystudovala operní zpěv, natočila celé album svých oblíbených písní Stále zelených a mezi nimi i jednu z těch nejzelenějších. Tvůj krok zní od Alfonza Jindry, o kterém jsem vám vyprávěl teprve před 14 dny, že jsem se s ním viděl všeho všude jen jednou v životě. Bohužel. Ale kdykoliv na něj vzpomenu, ujistím se ve stesku nad tím, co mi v současné populární hudbě chybí nejvíc, zapamatovatelné melodie, které bych si mohl hned po prvním či po druhém poslechu sám, tedy když nespívat, tak aspoň broukat. Nové úpravy starých písniček jsou v pořádku. Prosím, svět se mění, mění se i naše vnímání. Ale co je hudba bez melodie? Jen rachot nebo jen řinčení, jen tepot? No ale zpátky, poslechněte si znovu Al Jindrovo uspokojení nad tím, že tvůj krok zní a vnímejte, jak láskyplně se s ním dokáže pomazlit nová generace.

Ještě jedna poznámka. Divíme-li se, proč se jedny písně téhož skladatele staly obecně známými a přetrvaly v paměti i dalších pokolení a druhé nikoli, ačkoliv byly a dodnes jsou stejně pěkné, chytlavé, ať idylické, ať vzrušující, myslím, že je to i tím, kdy byly uvedeny do vědomí současníků. Jaká zrovna panovala nálada a jaký byl tehdejší společenský kontext, prostě souvislosti. Jaké události, jejich premiéru, případně v jiné už době jejich obnovenou premiéru provázely. A to je velmi zhusta dodatečně nezachytitelné. Například mám za to, že ačkoliv jedna z Jindrových pozdních písní už dozrával len se slovy Zdeňka Borovce, má všechny dobré vlastnosti jeho autorského stylu, při premiéře, ještě v minulém století, uši zaznamenali jen ti starší a nejstarší. Patřila i nám, posluchačům, s jinou zkušeností, s jinými prožitky a proto i dnes už chtě nechtě musíme označit za zapadlou nepovšimnutou. Může nám to být líto, ale nedá se to změnit. Přesto věřím, že si Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem poslechnete s chutí.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mnohé písničky se z výše uvedených příčin stávají dnes pouhými dobovými dokumenty, prospěšnými studiím historiků či sociologů, které však nepamětníci zaznamenají sice snad s úctivým zájmem, ale na nejvýš s jemným úsměvem, možná chápavým, přitom však nenápadně pohrdavým, říkajícím, jinou co se dá dělat, tenkrát přece nebyly ještě ani tryskáče, natož meziplanetární rakety, než kvůli internet. Ano, takové pocity provázejí dokonce i mě, notorického vzpomínače. A to při někdejším velkém zahraničním šlágru z repertoáru orchestru R.A. Dvorského Šanghaj. Zpívali ho s ním tehdy populární setleři. Čína byla tenkrát zemí sice exotickou, nikoli však ještě ekonomicky konkurenční ani bezpečnostní hrozbou.

Český text k Šanghaji napsal Trump a duše takřečené Boldánovy party. Mimochodem také autor do češtiny překládaných slov písní Izáka Dunajevského, které u R.A. Dvorského vycházely tiskem. Jiří Voldán, vlastním jménem Jaroslav Hudec, vzdělaný muž širokého záběru, sám také občasný autor písniček, například Valčíku, v němž se zpívá, že jetel voněl, zhráli klasy, trubka v dáli zavíz klasy. To je mistrovský kus písničkového textu. Ten jsem panu Voldánovi skoro záviděl, už když jsem ho slyšel poprvé. Ale teď prudký střih a změna žánru. Dokonce hned na dvakrát. A budu zase osobní. Nejdřív ten střih udělám šansonem, který jsem napsal s muži o generaci mladšími, se Zdeňkem Nedvědem a Oldřichem Weissarem, pro šansonierku Věru Weissarovou. Já jsem se tenkrát v 70. letech výjimečně stal dokonce režisérem. No, lépe a kriticky spíš rádoby režisérem jejího celovečerního recitálu, který však, no už si to moc nepamatuju, tak nevím proč, poměrně záhy umřel na úbytě. A pak se ztratila i jeho protagonistka. K úspěšné kariéře, dobře nastartovaná, a netuším kam a proč se poděla, a mám to dodnes za zbytečnou a politování hodnou ztrátu. Její zpěv se mi líbil, ale doba takzvané normalizace nepřála velmi mnohým, kteří na ní neměli žaludek a neměli bohužel ani nápad, jak zrádná polena házená jim pod nohy přeskočit a zakopnutím o ně neupadnout. Ale píseň Prosím tě, odejdi Věry Weissarové vám třeba přijde vhod.

Druhá osobní vzpomínka se týká už ročního výročí úmrtí skladatele, řeknu rychlo skladatele, Milana Baginského. Spolu jsme napsali dlouhou řadu písniček, přiznám se, že nejednou více méně zbytečných, ale jindy zas potěšlivých a snad i zdařilých. Náš vztah byl zvláštní. On v 70. letech před chvilkou zmíněných přispěl k zániku mého sotva počatého a schváleného televizního cyklu Polka jede, do kterého jsem se hrnul jako autor i průvodce, doprovázen barevnou kapelou trumpetisty Vlachova orchestru Jaromíra Ondrouška. A najednou kopec. Ne, pardon, chci říct si konec. Avšak Bága, jak se mu říkalo, mě brzy na to vyzval ke spolupráci jako textaře. A to přetrvalo až do jeho loňského náhlého odchodu. Byl to doslova rychlík, vydýchávající melodie jako parní expres kouř. A občas se nám dařilo. Snad se nezmýlím, přiřadím-li i písňovou poctu bojanovským frajárkám mezi ty úspěšnější. Text jsem pod Milanovy noty napsal nikoli jen z profesionálních důvodů. Měl jsem totiž v Dolních Bojanovicích kamaráda, s nímž mě v dospělém věku seznámil můj spolužák z Dobružského gymnázia, Miroslav Andrš, přítel z nejmilejších, primář neurochirurgie v Olomouci, původem z Bystrého v Orlických horách, který, no, vlastně ne, to sem nepatří, promiňte. Ale pokud jste ho náhodou někdo znali, krajana, tak na něj prosím při té písničce, kterou hrají a zpívají Bojané, vzpomeňte s

0: Desetkrát jsem váhal, po jedenácté neodolám. V roce 2013 jsem se nevzepřel rozkazu ředitele našeho divadla Zdeňka Svěráka a jeho syna režiséra Jana Svěráka a souhlasil jsem, že se v Obecním domě v Praze v legendární Smetanově síni zúčastním koncertu, tedy cimrmanovsko-operetního koncertu Českého národního orchestru pod dirigentskou taktovkou nedávno bohužel zesnulého mistra Libora Peška. A to, že se zúčastním nejen jako jeden z referentů, ale jako solista zpěvák. Drzost až na půdu uznávám. Ale ono vlastně celé naše divadlo je svým způsobem drzost. Záleží na tom, jak se na to kdo dívá. Fandové asi drzost neřeknou, na nejvýš nám přiznají lépe znějící zoufalou odvahu. No tak to raději víc nebudu zkoumat. Na mou duši i přes ten potlesk, který možná uslyšíte, zůstávám střízlivě na zemi, ale při všech okolcích mám už jisté poslední příležitost, abych vás s touhle raritou, ano, říkejme tomu rarita, abych vás s ní seznámil. Z autentického záznamu zaspívám pochodovou písničku Víčeské panenky z operety Perly Pany Serafinky od Rudolfa Piskáčka, napsané na libreto a zpěvní texty Jiřího Baldy a Emanuela Brožíka. Budíš mi prosím odpuštěno, slibuji, že už to na mou duši víckrát neudělám.
1: Není lepší podívaná, než když se hezká pana zahledí, tak zpívá do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láskou rozkvíjí.

kebeze pany jsou jak obraz malovaný, člověk by je samou láskou si. Prdík jejich slečí v skutku, nadmet cukr nad jahůdku.

každá pana česká, jako houpě růže hezká, to už jistě dávno kde kdo může. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je, přec velmi

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: No, tak teď to chce něco, co tuhle raritu právě doznělou přebije. Zůstanu u domácí klasiky, a to bez zpěvu. Trio Amadeus, které umělecky vede František Hlucháň, přispěje do programu starým bručounem vždy vítaného skladatele Julia Fučíka.

Ještě musím splatit jeden dluh. Ono je těch dluhů víc, to se nedá nic dělat. Za 680 roků života se nastřádá hodně muziky, hodně názorů a také jejich změn. A spousta zážitků, o kterých má člověk dojem, že by je měl sdílet s tím nebo o ním, nebo v nejlepším případě dokonce se všemi. A to je samozřejmě iluze. Vždyť nejednou se mezi lidmi masově sdílejí i omyly. A to může být až nebezpečné. Tak raději vysvětlení toho dluhu. Je to vzpomínka na výraznou, i když jen krátce výraznou, další osobnost naší swingové hudby, na Bobka Briena. To bylo umělecké jméno. Skladatel, aranžér a kapelník Bobek Brien se občansky jmenoval Ladislav Bobek. Nedávno jsem opožděně poprvé poslouchal jeho nahrávky a třeba, že od jejich vzniku uplynulo skoro 80 roků, okouzlili mě. Nabídnuli vám teď jeho písničku s odvážným názvem Slyším symfonii, to jsem vůbec neznal, bude to splacený dluh dvojnásobný, neboť tím společně vzpomenu i na dívčí vokální trio sester Skovajsových. Ty do dějin české populární muziky patří kromě jiného i proto, že snad vydrželi zpívat ze všech nejdéle. Řekl bych až do přelomu tisíciletí. A byly to navíc opravdové pokrevní sestry. Tady jsou Bobek Brien a sestry Skovajsovy. On původem z Kladna, oni od Luhačovic.

jsme po 11. na konci. A nakonec patří dík za to, že Desky, pásky, vzpomínky sledujete a Českému rozhlasu Hradec Králové, že mi je svěřil do péče. Rozloučím se písní Jindřicha Brabce, který zhudebnil můj text Patří ti veliký dík. Patří i skladateli za to, že zařídil, aby ho zaspíval Karel Hála za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu a s asistencí sboru Lubomíra Pánka. Naschledanou ještě těsně před Vánocemi. Srdečně zdravím, Milan Čepelka.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
1: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní, krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takovej druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No, je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice užen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky. Mhm.
1: Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, aby se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich to, no.
2: Dobře. Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu jako a proč jsi to jako nedodělal, to tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, já se dostanu k tomu soudu, no.
2: Ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Milíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal si průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce
2: aha,
3: na hradě Rožmberku.
2: A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem
2: i. Slyšel si ten svůj hlas takovej sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, tak si to tak představuju.
3: No je to
2: jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl si ne a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, protože vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: na
3: potom...
2: Na čem to zmrzlo teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, ja? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty jsi nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A víš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik, Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví, toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardník vás staví, já běžím od potny, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, Já ráda bramboráček.
3: Já taky.
5: A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže se spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem ho dlouho neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasuju mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
6: No to je právě. Pavle, vy to děláte tak těžký.
5: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný, v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má.
5: Jo.
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju,
7: ano,
5: ale
7: ano.
5: Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy. A jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
7: Ale...
3: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Panny?
9: Tak prosím, Pepu Nose.
8: Tak Pepa Nose, prosím.
10: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybují. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to, v jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase z ní jaksi výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte mi.
11: Mě nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
12: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Nebyli, no, ale co pak to se nepatří. Ale, kváž to zase tolik strandy tady není, ale... Víte, vám jde o ty, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Já už po futrál, nebo futrál.
8: Futrál Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
13: A pak no, něco žertovní.
12: No ne.
8: Není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
14: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
14: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 0,8, 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
15: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
16: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
17: Panty jsou.
16: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
17: Zapomeneš zavřít.
2: Humoriáda.
3: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo,
3: že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my pojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak my si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubelio. Já znám Honzo učitele, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Až on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani Trumpové jste se.
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On ho zajel.
4: A mně je, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal. Půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ale bych chtěl říct spíš takový otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, jak to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služil.
4: To bych nevěřil, že
5: no,
4: jsi tohle toho odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak je.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, jako, on je slepej, on má 19 dioptrí a on říká R. A to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čurý moje fok. Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby to, a ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Princ Hujaja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto, tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto, nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak zpívá, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, to už Štýbr, a ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomzel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudělá, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No. Zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím, volám
4: z Dolního
3: Němčí, ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno,
3: pane.
2: Jano.
3: Děkuju vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla. A chtěla bych moc pozdravit paní Pavlínku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka.
2: Protože sestry tatínka.
5: Můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože mě přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodletoho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád je. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano.
2: Jo.
4: Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No
5: tak
4: jo, tak
5: ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo, poslouchejte dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božené, ze Žasku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou samý radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství, všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemotrology. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový málen zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selanka, tak před léty, když mládec tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachova. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Zetku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky, teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš vytoušek vorá novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy, a pak se tě nedočkám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krempol s Miloslavem Šimkem. Teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: Teď jsme zvědaví. SMSkujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 9.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nasledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se,
1: hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Šimka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo,
1: tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky,
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma důchod a guláš z televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě.
8: No,
7: důchody se u nás zvyšujou pořád.
8: Vím,
7: ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli

0: že tam prodávají kachlíky, víte?
1: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust. No. Já dostal chuťky, já už si něco dám.
0: Víte, já mám všetně dva banány.
1: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
0: No.
1: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
0: Jak
1: až
0: to?
1: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
0: Jo.
1: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
0: Jaký to je?
1: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
0: no.
1: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce a ji mám strašně rád.
0: Nepovídal, povídejte.
1: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku.
0: Jo.
1: Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
0: Ne.
1: A zase sprcha, ale něco černýho.
0: Magy.
1: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
2: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
2: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec. Mějme se rádi a bude nám krásně, zkusíme to, jo?
2: Souhlasí je i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Předseda Senátu ocenil osobnosti stříbrnými medailemi. Prachatice chystají další úpravy vrcholu Libína. U rozhledny přibydou lavičky i herní prvky pro děti. Hokejisté Sparty prohráli v extralize i druhý domácí zápas. Karlovým Varům podlehli 0-1. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Stříbrné medaile za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí udělil v pondělí předseda Senátu 17 osobnostem. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba stovky nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotní přinášet oběti.
2: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
3: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
4: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
3: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Nový mobiliář a herní prvky doplní vrchol Libína v Prachaticích. Město vybralo firmu, která vybavení u rozhledny a horské chaty dodá za zhruba 1 600 000 korun. Instalace je plánovaná na příští rok před začátkem letní turistické sezóny. Pokračuje asistentka vedení města Jana Hulešová.
5: Navržené řešení počítá s využitím převážně akátového dřeva a citlivým doplněním vybavení. Jedná se například o informační panely, turistické piknikové sety, odpadkové koše a biologická WC. Na vrcholu Libína má vzniknout taky turistický přístřešek, 3 lavičky, pítko a dětské hřiště s 5 herními prvky.
0: Na umělecko-řemeslné prvky městské architektury se zaměřuje vědomostní soutěž České Budějovice v detailu. Magistrát města spolu s Národním památkovým ústavem se v letošním 18. ročníku zaměřil hlavně na detaily budov ve veřejném prostoru. Podle Jany Kadlecové z Českobudějovického odboru památkové péče je soutěž určená pro děti do 16 let.
6: Soutěžící objevují části města, kolem kterých vlastně jenom často procházíme, ale nevšimnou si různých detailů. Můžou jak školy, zájmové kroužky, takže je to pro kolektivy, nebo můžou jednotlivci, samozřejmě můžou jim pomáhat rodiče nebo kamarádi.
0: Vyplněné soutěžní listy by měli soutěžící donést na odbor památkové péče do 30. prosince.
1: Sport.
0: Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gól zápasu dal v 25. minutě Ondřej Beránek. Brankář Dominik Frodl nepropustil ani jednu ze 27 střel. Karlovy Vary se po druhém vítězství za sebou posunuli na 4. místo tabulky. Sparta klesla na 7. příčku.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr bude mírný, na Šumavě ráno a večer slabý, jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Táboře začala včera uzavírka Mostecké ulice. Ode dneška bude omezený provoz na Stránského ulici, což je část silnice 123. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět hodin a k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 29. září. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

Žlutý pes dohrál 8 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je úterý 29. září. Do konce roku zbývá pouhých 93 dní a svátek dnes mají Michalové. Michal, anebo také Michael, je původně hebrejské jméno. Je doloženo v Bibli jako jméno jednoho z andělů v křesťanství archanděl Michael. A znamená, kdo je jako Bůh, anebo Bohu podobný. Tak Michalům a Michaelům k svátku všechno nejlepší. V roce 1370 Karel IV. Oženil svého syna Václava s Johanou Bavorskou. V roce 1951 Emil Zátopek překonal na stadionu Houščka ve Staré Boleslavi dva světové rekordy, to na 20 kilometrů a v hodinovce. V roce 2001 vznikla v Praze nevládní nezisková ekologická organizace Arnika, český spolek zaměřený na ochranu životního prostředí, a před 11 lety společnost Vítkovice Steel po více než 100 letech ukončila výrobu oceli v areálu Vítkovických železárnách v Ostravě Vítkovicích. 29. září roku 1820 zemřel rodák Stýna nad Vltavou Antonín Jaroslav Puchmajer. To byl spisovatel, básník, překladatel, vlastenecký kněz a první český romista. V roce 1989 zemřel rodák z Bechyně Miloš Sovák, lékař, profesor Univerzity Karlovy, zakladatel československé logopedie a také tvůrce logopedické teorie i praxe. Vzpomeňme také rok 2003, to ve věku 80 let zemřel herec Lubor Tokoš a v roce 2015 zemřel herec Jiří Krytinář, bylo mu 68 let. 29. září roku 1854 se na Táborsku v Jistebnici narodil Leopold Katz, úspěšný český advokát, mecenáš umění, příznivec a podporovatel České akademie věd a umění. Mimochodem, Leopold Katz byl nálezcem cenného jistebnického kancionálu a sběratelem výtvarných děl. V roce 1929 se v Písku narodil Karel Duba, kytarista, hudební skladatel a kapelník. 58. narozeniny dnes má Michal Dlouhý, herec, bratr herce Vladimíra Dlouhého, a 53. narozeniny dnes má režisér a herec Jiří Strach. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 4:15. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno, nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia. V údolích bylo zejména v Pošumaví kolem 5 stupňů, na horách pak 10 až 6 a v údolích kotlinách kolem 1 stupně nad nulou. Přes den bude jasno až polojasno, ráno v údolí a na Šumavě a v Pošumaví jen vzácně s mlhami. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vár by měl mírný, jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, na Šumavě pak ráno a večer vítr slabý. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď dnes, stejně jako včera, je na prvním stupni, to je mírná zátěž. Už nám začínají chodit SMSky od vás, abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí. V Kamenici nad Lipou je jasno, 4 stupně, pohodové úterý a pohodový start do nového týdne přeje Věra. Věro, děkujeme, do Kamenice nad Lipou zdravíme. Přišla ke zpráva ze Zduchovic, téměř jasná obloha je nad Zduchovicemi a 7 stupňů a bezvětří. Klid a pohodu všem přeje Josef. Josefe, i vám děkujeme za zprávu, i do Zduchovic zdravíme. A přišla také SMSka z Vyššího Brodu, kde je hustá mlha, 3 stupně a klidno. Hezký den přeje všem, Pavel. Pavle, děkujeme a do Vyššího Brodu přejeme také hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tisíce lidí včera přišli do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si návštěvníci připomněli při tradičním poutní mši na Mariánském náměstí. Reportáž z místa nabídneme za chvilku. Teď necháme zaspívat Lucii Bílou z písní Fénix. Tak hezké ráno.

0: Na národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy včera zamířili poutníci z celé republiky. Připomněli si Den české státnosti a uctili památku národního patrona svatého Václava. Věřící se na Mariánském náměstí zúčastnili slavnostní mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: 15 poutníků právě vyráží z kostela v Lysé nad Labem na pouť do Staré Boleslavy. Mezi nimi i Ondřej Vaniček.
2: Vyrážíme nyní v 6.30 a to tak, abychom došli na 10. hodinu na náměstí ve Staré Boleslavi, kde začíná hlavní mše svatá.
1: Vy to nemáte tak jednoduché, protože nesete takzvanou korouhev. Co to vlastně je?
2: Je to prapor s vyobrazením svatého Václava, na druhé straně namalovaná Panna Marie s dítětem.
1: Skupinka z Lysé nad Labem nakonec dorazila do Staré Boleslavy krátce po 9:30. Co je vlastně cílem takovéhle pouti z duchovního hlediska?
2: Je to dědictví a svědectví víry svatého Václava. Ty hodnoty, které nám předal, solidarita, láska jednoho k druhému, odpuštění především.
1: Do Staré Boleslavy dorazila také paní Ludmila.
3: Bydlím tady ve Vinořích, tak já jsem to tentokrát pojala jako takovou určitou oběť. Tu pouť jsem nabídla za mír ve světě.
1: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil důležitost odpuštění pro současnou společnost.
4: Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje ochotu nést a snést něco pro společné dobro. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost.
1: Přikázání také řekl, že nejsme vlastníky země, ve které žijeme, ale pouze jejími správci. Budoucím generacím ji tedy jednou máme předat pokud možno v lepším stavu, než jsme ji dostali. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Bonnie Tyler dospívala a připravená je Pavlína Fendyková a zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou také zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstavu klenotů ve Vladislavském sále během 2 týdnů vidělo podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové přes 36,5 tisíce lidí. Slavonická radnice je bezbariérová. Lidé s omezenou pohyblivostí se tam nově dostanou výtahem. Přístup k němu vede z průchodu mezi autobusovým nádražím a náměstím Míru. Nový přístup využijí také seniori nebo rodiče s kočárky. Radnice o tom informuje na svých webových stránkách. Začíná týden knihoven. Spisovatelé Bianka Belová a Jiří Hájíček, laureáti ocenění Magnesia Litera, budou dnes besedovat v knihovně ve Vodňanech na Strakonicku. Belová získala i cenu Evropské unie za rok 2017. Ze svých knih budou také oba číst. Akce začíná podle informací na webu knihovny v 19 hodin. Hokejisté Tábora prohráli v 8. kole Maxaligy ve Vsetíně 1-4 a v tabulce klesli na 6. příčku. 2 branky Jihočeši inkasovali při oslabení. Ve 43. minutě skóroval Radek Prokeš. Už zítra budou táborští kohouti hostit v televizním duelu Sokolov. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, teploty do 24, na horách do 22 stupňů. Vítr mírný, na Šumavě ráno a večer slabý, jihovýchodní. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. U Kamenného újezda na Českobudějovicku je uzavřený sjezd i nájezd na silnici číslo 3. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl šesté, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Stánek s makronkami, automat na květiny a případně také lesní bar. Samoobslužné kiosky jsou v České republice stále oblíbenější. Dva jihočeské samoobslužné stánky navštívíme za chvilku v reportáži, ale teď je tady kapela Krištof s písní Obchodník s deštěm. Tak hezké úterní ráno.

0: Nakoupit si lokální produkty bez prodavačů a přímo u zdroje. Ty samoobslužné stánky založené na vzájemné důvěře jsou mezi námi Čechy stále oblíbenější. Několik takových se stalo vyhledávaným místem také v Podkletí na Českokrumlovsku.
1: Když se tady podíváme do košíčku, tak tady zrovna beru tato, takhle ostruženová. Tady máme dneska pistáciovou.
2: Sestry Romana Krátká a Eva Anderlová společně provozují samoobslužný dřevěný domeček na makronky v Mříči na Českokrumlovsku. Otevřený je od konce letošního dubna.
3: Je to náš takový malý projekt s příběhem. Začalo to naší vlastně psychohygienou. Zemřel nám tatínek a dcera se s tím nemohla vypořádat a chtěla dort s makronkama. A my jsme to neuměli, ale dcera byla tak smutná, že jsme se sestrou domluvili, že jí to zkusíme splnit. A tak jsme začali pect makronky.
2: Provoz kiosku, nazvaného Nebekronky, funguje na vzájemné důvěře mezi sestrami a jejich zákazníky. Dlouhodobě velký zájem o provoz samoobslužného stánku cítí nejenom od místních, ale i od zákazníků z celého okolí.
3: Podporovali nás jak místní lidi, tak pak už se to dostalo i ven. A tak jsme vymýšleli, co? Jenže byly dvě úskalí. Místo a jak to provedem. Takže já jsem zatlačila na mého manžela s místem.
4: Protože... A já jsem zatlačila na svého manžela, protože ten je docela tvůrčí, co se týče stavby, veškerý práce se dřevem.
2: Takže se jedná o rodinný podnik se vším všudy, nejenom s pečením, ale taky s kompletní stavbou.
4: Ano. Jo, to jo.
3: Ano, ano. A aby z toho chlapi necouvli, tak jsme hned ten den, co jsme si to vymysleli, koupili vitrínu.
4: Jo, to je pravda.
2: Já tady vidím v lednici, že jsou dva košíky. A dneska ráno, když tady spolu stojíme, tak jsou úplně plné. Jak dlouho ty makronky v lednici vydrží, než vám lidi zásobu vykoupí?
3: Opravdu musím říct takhle, když vidíte tu doplněnou skříň, tak když hezky, tak večer není nic.
4: Takže když sem přijdou zájemci, tak je svoje pití. Na to jsme přišli vlastně, že vlastně kdo se tady zastaví, vyjde do toho kopce, tak většinou má hodně velkou žízeň.
2: Jen pár minut od Mříče má v Bohuškovicích svůj samoobslužný stánek taky Kristýna Nejedla. Do jejího kiosku Dary ze statku své produkty dodává celá řada lokálních výrobců. I ona pozoruje velký zájem a nárůst poptávky po podobných prodejnách.
5: Myslím si, že to k tomu i spěje, protože lidi nechcou jenom potkávat se za pultem a chcou mít klid a třeba i ten sortiment si vybrat ten doma. Protože jim to samozřejmě chutná a je to taková limitka, protože se to nikdy neopakuje.
2: Velkou oblíbenost mezi zákazníky zažívají třeba taky samoobslužné stánky s vázanými květinami nebo třeba lesní bary. Z Českokrumlovska Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 2 minuty před 6:15 máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 6 stupni Celsia, ale v údolích a kotlinách mohlo být i kolem 1 stupně nad nulou. Přes den bude jasno až polojasno, ráno v údolí a na Šumavě a v Pošumaví vzácně s mlhami, nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vád by měl mírný jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, na Šumavě pak ráno a večer vítr slabý. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes stejně jako včera na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Zítra ve středu očekáváme jasnou anebo skoro jasnou oblohu, nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 12 až 8 a v údolích by při slabém větru by mohlo být kolem 6 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 20 až 24 stupně Celsia. Zítra by měl vát mírný, jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, na východě kraje pak odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu a na Šumavě pak bude zítra vítr většinou slabý. Tak hezký den a hezké ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6:45, takhle po ránu pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Česká cena za architekturu, tak to je soutěžní přehlídka, kterou vyhlašuje Česká komora architektů. Výstavu 25 nominovaných staveb prostřednictvím fotografií a podrobného popisu architektonického řešení si můžete ode dneška prohlédnout v kanceláři architekta města Tábor v Kamaritově ulici. Jak správně využívat umělou inteligenci se dnes můžete naučit na školení, které začne v 17 hodin v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. Lektoři doporučují vzít si sebou chytrý telefon, tablet anebo notebook. Školení je bezplatné. V českobudějovickém Pianu na Lidické třídě začne v 19:30 koncert s názvem Flétnová romance. Italského flétnistu Ubalda Rosa doprovodí klavíristka Jitka Čechová. A ještě jedna pozvánka. Na pohádky z kufru můžete dnes s vašimi dětmi anebo vnoučaty zajít do podkroví českobudějovické silnice. Začnou tam v 17 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Voda v obcích na sever od Prahy dál není pitná. Vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval moc olova. Rada Jihočeského kraje schválila pravidla pro poskytování individuálních finančních darů dětem se zdravotním znevýhodněním a dětem vyrůstajícím v pěstounské péči. Přestavba bývalé vodárny v Písku na Kemp získala ocenění. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavily. Kyjev během noci čelil ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který včera zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Nejnovější útok v Solomianské čtvrti zasáhl vzdělávací instituci, která začala hořet. Na místo míří záchranné složky. V Pečerské čtvrti začal hořet třípatrový dům. Jihočeský kraj zavádí individuální finanční dary pro děti se zdravotním znevýhodněním a děti v pěstounské péči. Rodiny o ně budou moci žádat během celého roku. Výše příspěvku může dosáhnout až 50 tisíc korun. Do konce letošního roku má kraj na pomoc připravený 1 000 000 korun. Na co konkrétně budou peníze určené, upřesňuje mluvčí kraje David Hoke.
4: Peníze můžou rodiny využít například na speciální nebo kompenzační pomůcky, rehabilitace a nebo další potřebné služby. Jde o případy, kdy takovou pomoc není možné zaplatit z jiných zdrojů a rodina na ní sama finančně nedosáhne. Kraj pak každou žádost posoudí individuálně.
2: Nový kemp v areálu bývalé vodárny v Písku získal ocenění v soutěži Komunální projekt roku. Město zvítězilo v kategorii Veřejné zdraví a sport. Přestavba stála skoro 53 milionů korun. Z toho 28,5 milionu pokryla dotace. Kemp otevřeli letos v srpnu. Co všechno v bývalé vodárně vzniklo, popisuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
5: V areálu bývalé vodárny vznikl kemp se 30 místy pro stany a 11 stáními pro karavany, která v Písku dosud chyběla. Další 4 celoroční stání pro obytná auta a karavany jsou mimo areál. Součástí projektu je také tělocvična, kterou od září využívají písečtí sportovci. Sport.
2: Florbalisté Chodova zvítězili ve čtvrtém kole Superligy na hřišti hetriku Brno 8-4. 5 bodů za 4 góly a 1 asistenci si připsal Marek Vávra. Chodov se posunul do čela tabulky o 2 body před Tatran Střešovice, pražskou Spartu a Vary Bohemians. Tatran i Sparta ale mají zápas k dobru.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách ke 22, vítr bude mírný, na Šumavě ráno a večer slabý jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Prachaticku počítejte s uzavírkami silnice 122 z Netolic na Lhenice, silnice 143 ve Smětči směrem na Brloch a pro nákladní auta nad 12 tun je uzavřená silnice číslo 4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Sledujte dopravní značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Slevovou kartu výhod na vstupné a také na slevy a také na služby mají na Železnorudsku po turistech také nově získat i obyvatelé. Destinace Šumava žije pro ně spustila pilotní projekt, který se jmenuje Karta Šumaváka. Zatím jen pro místní, ale do budoucna chce kartu poskytnout také lidem v dalších šumavských městech a obcích. Uslyšíte o tom za chvilku v reportáži ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 a čtvrt minuty po 6. hodině v úterý 20. 9. září. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Výhodné ceny vstupného, slevy na lanovky, v restauracích a také na wellness, to všechno nabízí zážitkové karty od destinace Šumava žije. Až dosud byly pouze pro ubytované návštěvníky, ale nově si můžou kartu výhod pořídit také místní a využívat jejich benefitů. Třeba zdarma vyjet historickou lanovkou na pancíř a bezplatně si zajít na rozhlednu.
1: Ivou, obyvatelkou Železné Rudy, jsme právě vyjeli lanovkou na pancíř. Jízda lanovkou je jednou z nabídek karty Šumaváka.
2: S dcerou určitě si uděláme výlet na pancíř pravidelně jednou až dvakrát za rok.
1: Takže tento benefit zrovna vy využijete?
2: Určitě, takže mám radost, že se objevil takhle v kartě Šumaváka.
1: Další věc, kterou nabízí karta Šumaváka, je vstup na rozhlednu.
3: Můžeme teda?
4: Děkujeme.
1: Dobrý den. A i tady máme vstup volný a jdeme nahoru. Kolik z nás čeká schodů, víte?
3: Spočítáme.
1: 66? 68. Tak, jsme tady. No to je nádhera.
2: No je, já jsem tady už asi posté a po každé mě ten výhled neskonale překvapí, jak je to tady nádherný.
1: Je něco, co třeba se vám v té nabídce karty Šumaváka líbí víc, méně, co vám tam chybí, co byste tam uvítala?
2: Já jsem zatím s nabídkou karty Šumaváka spokojená. Určitě ráda využiju různé slevové nabídky do kaváren, na cukráren. Už jsme byli s dcerou i na koloběžkách, udělali jsme si výlet k Černému jezeru. No a budu určitě ráda, když se nabídka bude rozšiřovat.
1: Chatu pancíř provozuje Vendula Klášterková. Vy jste se zapojili do karty Šumaváka. V čem vidíte tu výhodu?
5: Tak myslím si, že i ty lidi, co tady žijou v Rudě, tak ne každý den mají čas někam navštívit, takže si myslím, že tohle třeba vytáhne, aby se sem třeba podívali a viděli, jakou krásu tady mají na vrcholu.
1: Karta Šumaváka je projektem Destinace Šumava žije.
6: My jsme vlastně v květnu spustili Šumava Card, což je turistická karta pro turisty. A protože jsme chtěli, aby prostě ten destinační management neměl pouze výhody pro ty turisty, tak na základě toho jsme právě navázali teďko tu kartu Šumaváka.
1: To už dodává ředitelka destinace Šumava žije, Monika Bendlová.
6: Samozřejmě pro ty místní, kteří jsou tady celý rok, ta nabídka je třeba ať už omezená od pondělí do čtvrtka, kdy chceme jako podpořit, řeknu, i takovou třeba tu mimo sezónu, anebo ne tu hlavní provozní dobu. Jsou tam třeba vyšší slevy i v mimo sezóně, než třeba z hlavní sezóně. A jsou tam třeba na té kartě Šumaváka ty určitý vstupy zdarma.
1: Karta Šumaváka je zdarma a zatím je jen pro obyvatele Železnorudska. Do budoucna jí chce ale destinace Šumava žije rozšířit i do dalších oblastí, třeba na Klatovsko, Sušicko, Kašpersko-Horsko, Modravsko a další. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází minutu po čtvrt na sedm. V noci bylo jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 6 stupni Celsia, v údolích a kotlinách mohlo být kolem 1 stupně. Přes den bude tepleji, bude jasno až polojasno, ráno v údolí na Šumavě a v Pošumaví může být ještě vzácně mlha. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách pak 19 až 22 stupňů Celsia a vád by měl mírně jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, na Šumavě ráno a večer vítr slabý. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupně číslo 1 a to je mírná zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Kateřina Marie Tichá dospívala 6:55. A až bude odpoledne, bude světlo, hezké, teplo. A tak po 13. hodině odvysíláme pořad Alex a host. Na otázku, koho si Alexandra Minářová tentokrát je pozvala a na co se bude ptát, tak na to uslyšíte odpověď právě nyní.
1: Snil o fotbale, stal se tenisovou legendou. Vyhrál Wimbledon, Davis Cup i French Open. Jan Kodeš bude hostem Alex a host. Zavzpomíná na svoji hráčskou kariéru a okomentuje i dnes velmi úspěšný český tenis. Co stojí za jeho skvělými výsledky a co by rodiče začínajících tenistů neměli podcenit? Jak se podle Jana Kodeše pozná talent? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: jakobym zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučko před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Ze Stansfield teď vystřídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Česku na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Je jich víc než 60%. Před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic. Například v Táboře, kde práce začaly v září a potrvají do jara 2028. Obyvatelé Dačic najdou elektronickou úřední desku městského úřadu na novém místě. Radnice ji dočasně přesunula na boční stranu budovy s přístupem z Vokáčova náměstí. Důvodem je oprava radniční věže. Kvůli bezpečnosti je omezený pohyb chodců v bezprostředním okolí radnice. V rámci dnů pro domácí hospic Hledax se dnes v Kaplici uskuteční benefiční jarmark lokálních prodejců a charitativní koncert. Prodejní stánek najdete mezi 14. a 18. hodinou v Cup Café. Od 16. hodin tam vystoupí Markéta Nová. Další akce můžete navštívit v rámci celorepublikového týdne sociálních služeb. Dnes je například Den otevřených dveří ve středisku Kaplice. Bližší informace najdete na webu Hledaxu. Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola TIF Sport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gol zápasu dal v 25. minutě Ondřej Beránek. Karlovy Vary se po druhém vítězství za sebou posunuli na 4. místo tabulky. Sparta klesla na 7. příčku. A ještě počasí. Na jihu Čech dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 23, na horách do 20 stupňů. Vítr mírný, jihovýchodní, na Šumavě slabý východních směrů. Biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě osobní auta se srazila na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. U nájezdu na dálnici D3 dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Čeká nás jihočeská vlastivěda a v té dnešní, kterou tedy na dnešek připravili archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček, si připomeneme, že na Boleticku žilo před druhou světovou válkou kolem 7000 lidí. Pak přišlo vysídlení, zanikání sídel a nakonec tedy pak přišla ještě armáda. Jak se z historické krajiny spjaté po staletí se Zlatokorunským klášterem stala jedna z nejméně známých částí jižních Čech, tak o tom právě uslyšíte v jihočeské vlastivědě. Za chvilku. Teď bude zpívat Eva Farná.
4: Mám prostě

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tipnete si, který jihočeský region je asi veřejnosti nejméně známý? Prozradíme vám ho v Jihočeské vlastivědě. Jižní Čechy skoro neznámé, i tak by se daly označit některé řídce osídlené a turisticky nezatížené části našeho regionu. Právě k takovým patří Boleticko na Českokrumlovsku, které je spjaté s naší nejstarší historií. Co by korunní statek ho věnoval Přemysl Otakar II. Roku 1263 zlatokorunskému klášteru, a to včetně vesnic Křenov, Kladné, Záhorkov a Kájov. Papež Bonifác IX. Pak v létě roku 1400 připojil ke klášteru i správu boletické farnosti s kostelem svatého Mikuláše, již spravovali zlatokorunští cisterciáci až do svého zrušení v roce 1785. Etnicky převažující německé obyvatelstvo tu od 15. do 18. století zakládalo nová sídla jako Ondřejov, Květnou nebo Strouhy se statky volně roztroušenými po kraji. V oblasti žilo před druhou světovou válkou okolo 7000 obyvatel, jejichž poklidné soužití narušil nástup fašismu a vysidlování. Nejprve Čechů, po válce Němců. Celé území tak nakonec připadlo armádě. Od května 1947 tu vznikal vojenský výcvikový prostor a o 3 roky později vojenský újezd s nejvyšším vrcholem knížecího stolce.

0: počasí.
1: Minutu před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme polojasno až jasno s vysokou průsvitnou oblačností a ojediněle se vyskytují mlhy. Počasí u nás ovlivňuje okraj tlakové výše nad východní Evropou. Teploty jsou různé na jihu Čech a pohybují se od 2 až do 12 stupňů Celsia a na horách místy i kolem minus 3 stupňů Celsia. A úplně nejnižší teplotu dnes naměřila Kvilda Perla, a to minus 6,6 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplotu 4,5 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihozápadní, 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno s vysokou průsvitnou oblačností, teplotu 12,4 stupně Celsia a vítr slabý, jihovýchodní 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Té oblačnosti nám během rána bude ubývat a odpoledne bude tedy jasno nebo skoro jasno. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia a na horách se budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Rozfouká se nám také vítr, který bude foukat mírný, jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu. Na Šumavě bude ale vítr pouze slabý, východních směrů do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: Pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 29. září?
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1975, a to 27,5 stupně Celsia. Nejnižší minimální teplota v roce 1921, a to minus 3 stupně Celsia.
1: A co slunce, už vyšlo?
2: Slunce ještě nevyšlo, vyjde v 6 hodin a 59 minut a zapadat bude dneska v 18 hodin a 45 minut.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra nás bude stále ovlivňovat tlaková výše nad východní Evropou. Bude tedy stále jasno nebo skoro jasno a beze strážek. Minimální teploty budou mezi 11 až 8 stupni Celsia a v údolích při slabém větru mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Maximální denní teploty budou zítra o stupeň vyšší než dnes, mezi 21 až 24, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude stále mírný, jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Na Šumavě bude vítr stále slabý. A biopředpověď pro zítřek je také jedna jednice, mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Tak za to děkuji pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Městská knihovna v Táboře se čerstvě pyšní oceněním Bibliotéka Inspirans 2026. Zařadila se tak mezi 10 vybraných institucí s touto cenou, kterou získávají tuzemské knihovny za jejich aktivity na podporu demokracie, přínos dobré a inspirativní praxe a taky plnění důležité komunitní či vzdělávací role. Jak mohou právě vzdělávací instituce otevírat palčivá společenská témata a vytvářet bezpečný prostor pro dialog? Zeptáme se ředitelky Městské knihovny Tábor Zuzany Sedlákové. Naleďte si nás v úterý 29. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Jak se plete taška z líka, anebo jak se dělá pravěký nástroj a jde vůbec rozdělat oheň bez sirek? Akce, která se jmenovala Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni na Českokrumlovsku, to včera ukázala. Zpátky do minulosti vezmeme také vás v reportáži za chvilku, ale ještě předtím je tady kapela Opět a Radeček s písní Voupám se.

0: Jak asi mohl vypadat život lovců mamutů před desítkami tisíc let? Jak se pravěcí lidé připravovali na blížící se zimu? To včera návštěvníkům přiblížil Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni u Českého Krumlova. Každoročně ho tam pořádá Krumlovské regionální muzeum.
1: Na pravý koleno klekneme, levou nohou si přišlápnu destičku, založil jsem dřík do lučíku, opřu si ruku o koleno, aby mi vlastně ta ruka měla stabilní, aby se mi to nepeklovalo a tahám. Pravidelně.
2: Jiří Jindra, jeden z pravěkých lovců, mi vysvětluje princip rozdělávání ohně pomocí dřevěných destiček a luku. Pravěkou techniku si vyzkoušel i Elm Svátek.
3: Zkoušel jsem rozdělávat oheň pomocí luku a kolíku a dvou takových dřev. Bylo to hodně namáhavý a nevěděl jsem vlastně, jak se to dělá. Viděl jsem to trošku někde, ale nevěděl jsem, jak se to dělá.
2: O kousek dál je mezi stromy natažená zvířecí kůže, kterou svižnými pohyby nástroje očišťuje David Bauer.
4: Tohle je kůže z Daňka. A vlastně teď pomocí pazourku, usazeného vlastně v paroží, jako škrabkumadlo, odstraňujeme vlastně srst, aby se ta kůže dál mohla zpracovávat a činit potom na oblečení. Používáme vlastně to, co si se domníváme, že mohli mít a co se mohlo používat.
2: V pravěkém ležení je připravená i lukostřelba. Míření na cíl si vyzkoušel taky Marek Jarkovský. Marku, na co si dneska s lukem vystřelil?
5: Na kance a líbilo se mi to hodně. Já mám luk doma, obvykle nestřílím do terče.
2: V Dobrkovické jeskyni nechybí ani připomínka pravěkého umění, které v průběhu dne vytváří účastníci programu. Ludmila Buchalová sedí v útrobách jeskyně a před sebou má spoustu materiálu, který na první pohled připomíná obyčejné kameny.
6: Používám materiály dostupné, které byly v té době. Sama si vyrábím barvy, říká se tomu pigmenty nebo okry. No a protože jsem potřebovala i něčím malovat, tak z březových větviček vyrábím štětce.
7: Naším dlouholetým cílem je vlastně neustále upozorňovat na tu lokalitu, která v podstatě není až tak úplně známá, jak by mohla být, přestože je právě významná tím, že je tady nejstarší a nejvýznamnější právě tím přínosem, co se týče toho osteologického materiálu. My vlastně chceme touhle formou, takovým oživeným dnem vlastně těch lovců mamutů, připomínat právě tu historii a ten význam. Vlastně povídáme si o tom výzkumu a zároveň se snažíme vlastně ukázat v praxi, jak takový podzimní lov mohl vypadat.
2: Vysvětluje archeoložka a edukátorka regionálního muzea v Českém Krumlově Lucie Šmahelová. Z Dobrkovické jeskyně u Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas. No.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě. Největší jihočeský pěstitel ovoce Zemcheba Chelčice nemá kvůli malé úrodě dostatek vlastních jablek na výrobu ovocných produktů. České fotbalisty čeká v Edenu zápas s Anglií v Lize národů. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
6: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
4: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin a očekává se, že bude pokračovat i zítra. Mrazy, sucho a kroupy způsobily milionové škody na jablkách jihočeských ovocnářů. Ovoce je málo, plody jsou malé, poškozené a vhodné jen pro průmyslové zpracování. Zemcheba Chelčice na Strakonicku nemá letos ani dostatek jablek na výrobu ovocných produktů. Asistent ředitele společnosti Jaroslav Muška doplňuje.
7: Potřebujeme na zpracování 1200 tun a jelikož sklizeň bude kolem 700 tun, tak budeme muset dokupovat průmyslový jablka a věřím, že dokoupíme v České republice, protože těch sadů, které postihly kroupy, je velké množství.
4: Část výlovů na Vysočině bude letos později než obvykle. Rybářství je posouvají kvůli suchu. Neobávají se přitom pouze nedostatku vody v rybnících, ale i na sádkách. Kvůli letošním vedrům zaznamenala řada spolků vyšší úhyny ryb a také zhoršenou kvalitu vody.
8: S výlovy obvykle touto dobou začínal například rybářství Vysočiny v Chotěboři. Na sádkách v Havlíčkově Brodě má ale málo vody a proto je odkládá. Tam, kde plochy vylovit musí, budou rybáři ryby dávat do komorových rybníků. Rybářské středisko v Náměšti nad Oslavou u některých výlovů dokonce zvažuje přesun až na příští rok. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Sport.
4: České fotbalisty čeká další utkání v Lize národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí ve 20 hodin a 45 minut v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Angličané se v Česku naposledy představili před 7 lety, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy prohráli 1-2. Do dnešního utkání už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
0: Počasí.
4: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1026 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte dnes jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích na Šumavě a v Pošumaví jen vzácně mlhy. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude mírný jihovýchodní, na Šumavě slabý východních směrů. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehoda se vyšetřuje na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku, blízko nájezdu na dálnici. Projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: V Táboře dnes začíná festival Den architektury. Při této příležitosti pořádá také kancelář architekta města výstavu v Trafostanici u Jordánu. Více podrobností z Tábora přidá náš ranní host krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4 3/4 minuty po 7:00 v úterý 29. září. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Nekradu, tak co bych ukazoval? Poslechněte si rozhlasový sloupek Jana Štiftra.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Překvapilo mě, s jakou samozřejmostí ta starší paní předložila na pokladně svou kabelku. Došourala se s vozíčkem ke kase, na pás vyskládala pečivo s ovocem a při placení otevřela tašku, aby do ní prodavačka mohla nahlédnout. Bez vyzvání, tak nějak automaticky. Mrkněte, nic tam nemám. Ta dáma byla starší, narozená možná ještě za války, nejpozději krátce po ní. Nejlepší roky života prožila v socialismu. V době, která sice tvrdila, jak si váží člověka, ale přitom ohýbala jeho duši. Denně lidem dokazovala, že jako jedinci neznamenají vůbec nic, že nad nimi vždycky někdo bdí, soudružka učitelka, uliční výbor nebo stát, a v každou chvíli kontroluje, aby nevybočili z řady. Stála přede mnou zástupkyně generace, která často nemá ráda jinakost, protože jí právo na odlišnost nikdo nedovoloval. V tomhle světě byli všichni tak nějak podezřelí. Systém nestál na důvěře, ale na přesném opaku. Dokaž, že si nic neprovedl. Já to mám v sobě nastavené jinak. Dost bych se hádal, kdyby po mně někdo chtěl vidět batoh. Nekradu, tak proč bych se obhajoval? Vede mě víra v lidi. Nemám problém dát někomu neznámému knížku s tím, že mi peníze za ně pošle později na účet. A z praxe potvrzuju, sdílená důvěra funguje. Jenže ta dáma u pokladny sama sebe automaticky pasovala na podezřelou. A rovnou předkládala důkaz o vlastní nevině. Svoboda nezačíná až u volebních lístků. Začíná už tady, u pokladní zóny, mezi čerstvým pečivem a ovocem. S jistotou, že nemusím nikoho přesvědčovat o tom, kým vlastně jsem.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno ještě v údolích na Šumavě a v Pošumaví vzácně s mlhami. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vár by měl mírný jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, na Šumavě pak vítr pouze slabý východních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši zprávu a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Písku, pan Folta píše, že mají 11 stupňů. Děkujeme. V Prakaticích je 8 stupňů, polojasná obloha, pěkný den ve zdraví přeje všem Helča. Helčo, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 11 stupňů, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je jasno, 6 stupňů, zdraví a pohodu všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme za zprávu. Pak tu máme SMSku z Věcní, kde je 6 stupňů a mlhavo, zdraví Zuzka s Honzou. I za tuto SMSku děkujeme do Věcní. Přišla také zpráva z Brloha, kde je jasno, měsíc ještě na obloze, jsou 4 stupně. Zdraví a pohodu a pohodový den přeje Marie, která ještě připsala pranostiku, po svatém Michalu už tráva nenaroste. Děkujeme za informace. A ještě tam mám také zprávu z Borovan, kde je skoro jasno a 9 stupňů. Píše a pěkný den přeje všem Růža. Růžo, děkujeme, i do Borovan zdravíme. Ale nejchladněji po ránu je asi v Nové Peci. V Nové Peci je ráno zatím mlhavo a chladno, minus půl stupně. Píše a příjemný den přeje Dagmar. Dagmar, děkujeme, do toho chladu vás tam zdravíme a ať se i vám dnes oteplí.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Přijde mi a ve skaliskách zanechat svůj stín.
3: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Třínvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Už za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých my řidiči často chybujeme. Ale ještě předtím je tady Marek Ztracený a jeho originál.

0: Kdy hledáme signál?
1: Pojďte se s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I také tento týden celý, každý den vám nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme, a dnes si povíme o záchranné uličce. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
4: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
3: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
4: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo, a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: A zítra se povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolněme průjezd záchranářům.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Michael Stipe a R.E.M. teď vystřídá Pavlína Fendeková a zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Do korunní komory v katedrále svatého Víta se dnes vrátí české korunovační klenoty. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou také zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Na výstavu klenotů ve Vladislavském sále, která skončila po 2 týdnech včera, dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Slavonická radnice je bezbariérová. Lidé s omezenou pohyblivostí se tam nově dostanou výtahem. Přístup k němu vede z průchodu mezi autobusovým nádražím a náměstím Míru. Nový přístup využijí také seniori nebo rodiče z kočárky. Radnice o tom informuje na svých webových stránkách. Vodohospodáři dnes vypustí hlavní bazén Samsonovy kašny v Českých Budějovicích. Před zimou ho vyčistí, odstraní napadané předměty. Restaurátor zkontroluje stav památky, pak technici do bazénu kašny nainstalují recirkulační zařízení, které v zimních měsících brání zamrzání vody. Od 1. října by měli odborníci opravovat 200 metrů čtverečních valounové dlažby podél obvodového schodiště památky. Prvoligoví hokejisté Tábora prohráli v 8. kole ve Vsetíně 1-4 a v tabulce klesli na 6. příčku. 2 branky Jihočeši inkasovali při oslabení. Ve 43. minutě skóroval Radek Prokeš. Už zítra budou táborští kohouti hostit v televizním duelu Sokolov. Začátek je v 16 hodin a 15 minut. A ještě počasí. Na jihu Čech dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno. Teploty do 23, na horách do 20 stupňů. Vítr mírný, jihovýchodní, na Šumavě slabý, východní. Biozátěž na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda komplikuje provoz na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí na Táborsku blízko nájezdu na dálnici. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Bydlím, tedy jsem. V Táboře právě dnes začíná festival Den architektury a při této příležitosti také pořádá kancelář architekta města výstavu v Trafostanici u Jordánu. Více podrobností z Tábora přidáme za chvíli, teď necháme zespívat Lenku Filipovou a Karla Zicha.

0: Výstavu České ceny za architekturu 2026 otevře právě dnes v Táboře v 18 hodin vernisáž v tamní trafostanici u Jordánu. Expozice představí 25 nominovaných staveb prostřednictvím fotografií spolu s komentářem od mezinárodní pětičlenné poroty. Tu výstavu pořádá v rámci festivalu Dne architektury Kancelář architekta města ve spolupráci s Českou komorou architektů. Ale více nám k ní poví vedoucí odboru Kanceláře architekta města Tábor Kateřina Čechová, která je s námi ve spojení. Paní Čechová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno i posluchačům.
0: Ta výstava se koná v bývalé trafostanici, to je jako netradiční prostor. Tak proč jste zvolili právě tohle místo?
1: No, je to trochu znouzecnost. My tam už ty výstavy pořádáme několikátým rokem. Spíš jde opravdu o to, že nemáme jiný jako veřejný výstavní prostor, kam bychom mohli takhle lidi pozvat a povídat si tam s nima například o architektuře. A doufám, že se to třeba změní po rekonstrukci bývalé pošty na Žižkově náměstí, kde právě má takovýhle neformálnější prostor pro výstavy vzniknout. A ta trafačka prostě je taková z části zrekonstruovaná stavba, je to památka na Františka Křižíka, je to vlastně je to fajn prostor.
0: Tak do toho fajn prostoru nás pozvěte. Jaké fotografie tam uvidíme a co na nich je?
1: Tak jsou to, jak už jste zmínil, díla nominovaná na Českou cenu za architekturu. Ty jsou tam dokumentovaná teda vždycky sérií fotografií s nějakým textem, vysvětlením vlastně poroty, v čem spočívá ta hodnota té věci, proč to vlastně nominovali mezi ta nejlepší díla. Je tam za mě, abych si přihřála z toho veřejného sektoru, i řada staveb veřejných prostranství, významné veřejné stavby. Pokud bych mohla přímo takhle jeho Čechy pozvat, třeba je možné tam vidět pivovarské terasy ve Vimperku, moc hezký veřejný prostor zrekonstruovaný přednedávnem, nebo je tam horácká arena v Jihlavě.
0: No, kromě té výstavy pořádá Kancelář architekta města také další akce spojené s festivalem Den architektury. Povězte nám také o nich něco.
1: Tak tu výstavu samotnou můžete na místě navštívit až do 11.10. vždy v odpoledních hodinách mezi 2. a 6. My pořádáme tady ještě další komentovanou prohlídku, pokud by někomu nevyšla dnešní vernisáž. A jinak máme ještě řadu dalších akcí. Určitě bych vypíchla ve spolupráci s expertem přes dostupné bydlení Vojtěchem Kubátem. Jsme připravili zajímavý program do divadla Oskara Nedbala, kde bude probíhat až do prosince výstava, která se týká vlastně dostupného bydlení. Dostupné bydlení, levné i kvalitní, myslím, že jsme to takhle nějak nazvali. Jsou to opět jako přehlídka vlastně různých projektů už realizovaných dostupného bydlení, především z Evropy, ale i z Česka. Na vernisáži 2.10. od 5 hodin nás provede jak Vojtěch Kubát, tak architekt David Tichý, který nám s koncepcí té výstavy pomáhal. A od 6 hodin potom v Don klubu naváže debata expertů přes dostupné bydlení. Bude to moderovat opět Vojtěch Kubát a představí se nám tam třeba Vít Lesák, Petra Vítková, anebo právě znovu David Tichý.
0: Tak nejen na výstavu České ceny za architekturu 2026 nás do Tábora, do trafostanice u Jordánu pozvala vedoucí odboru Kanceláře architekta města Tábor Kateřina Čechová. Paní Čechová, díky za tu pozvánku a přeji, ať se líbí.
1: Děkuji, mějte se hezky.
0: I vy se mějte hezky. Naschledanou.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45, tak i proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Máme převážně polojasno s vysokou průsvětnou oblačností a ojediněle se vyskytují mlhy. Počasí u nás ovlivňuje okraj tlakové výše se středem nad východní Evropou. Teploty na jihu Čech jsou poměrně rozdílné a pohybují se od 2 stupňů Celsia v údolích až ke 14 stupňům Celsia. A na horách se stále pohybují i místy kolem minus 3 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme také polojasno. Teplota je 4,9 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 12,2 stupně Celsia a vítr slabý jihovýchodní 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Té oblačnosti nám během dopoledne ubyde a odpoledne bude tedy jasno nebo skoro jasno. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 19 stupňů Celsia. A bude nám foukat i vítr, mírný jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu. Na Šumavě bude ale vítr pouze slabý, východních směrů do 4 metrů za sekundu. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: V noci a po většinu zítřejšího dne očekáváme i nadále jasno nebo skoro jasno. Později odpoledne, tedy zítra odpoledne a večer, částečně přibude vysoké průsvitné oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia a v údolích při slabém větru mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Maximální denní teploty budou o stupeň vyšší než dnes, mezi 21 až 24, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude stále mírný, východních směrů 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje odpoledne místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Na Šumavě ale vítr vydrží i během zítřejšího dne pouze slabý. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek, tedy 1. října?
2: Ve čtvrtek bude jasno až polojasno s vysokou průsvětnou oblačností a večer potom oblačnosti od západu začne přibývat. Minimální teploty budou kolem 8 a maxima kolem 22 stupňů Celsia a vítr bude slabý, na východě kraje až mírný, jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer, tak za to děkuji, pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: V rubrice Co v učebnicích nebylo se dnes podíváme až do Ameriky. Víte, že od nás se pomalinku vzdaluje Amerika? Bude o tom také mluvit za chvilku Martin Písařík, ale ještě předtím je tady Sagvantofy.

0: navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin. Jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Do Česka míří italská premiérka Giorgia Meloniová. V Praze má podepsat akční plán spolupráce do roku 2030. Obyvatelé Českých Budějovic budou od října vybírat ze 27 projektů participativního rozpočtu. Prachatice chystají další úpravy vrcholu Libína. U rozhledny přibydou lavičky i herní prvky pro děti. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii ji poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Českých Budějovic budou rozhodovat o nových lavičkách, stolním tenise nebo o vzniku kuličkového hřiště pro děti. Navržené projekty obsahuje 7. ročník participativního rozpočtu. Do hlasování se dostalo celkem 27 návrhů.
6: Online hlasování odstartuje ve čtvrtek 1. října a potrvá až do 31. října na webu www.probudějce.cz. Město na realizaci vítězných projektů vyčlenilo 10 milionů korun, včetně DPH. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
3: Nový mobiliář a herní prvky doplní vrchol Libína v Prachaticích. Město vybralo firmu, která vybavení u rozhledny a horské chaty dodá za zhruba 1 600 000 korun. Instalace je plánovaná na rok 2027, ještě před začátkem letní turistické sezóny, říká asistentka vedení města Jana Hulešová.
7: Navržené řešení počítá s využitím převážně akátového dřeva a citlivým doplněním vybavení. Jedná se například o informační panely, turistické piknikové sety, odpadkové koše a biologická WC. Na vrcholu Libína má vzniknout taky turistický přístřešek, 3 lavičky, pítko a dětské hřiště s 5 herními prvky.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte dnes jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20, vítr bude mírný, jihovýchodní, na Šumavě slabý východní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Osobní auto havarovalo na silnici číslo 19 mezi Milevskem a Hrejkovicemi na Písecku. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Osm hodin k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 29. září. Dobré ráno a pěkný podzimní den přeje ze studia Luboš Voráček. Ztráty až 25 milionů korun hlásí letos na jablkách největší jihočeský producent ovoce, tedy Zemcheba Chelčice. Úrodu poškodili mrazy, kroupy a také sucho. Pro podrobnosti se za chvilku vypravíme právě do Chelčic, ale ještě předtím zaspívá Iveta Bartošová.

0: Letošní sklizeň ovoce v České republice bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Jihočeští ovocnáři nemají letos skoro žádná jablka na prodej. Největší jihočeský pěstitel ovoce, tedy Zemcheba Chelčice na Vodňansku, která mimochodem také jablko má ve znaku obce, je naopak bude kupovat jinde. Společnost sklidila pouze třetinu běžného množství, což tedy nestačí ani na výrobu ovocnářských produktů.
1: Tady vidíme dvě jablka, každý má minimálně 5-10 úderů od krup. Jedno se zahojilo, ale druhý už nahnívá.
2: Asistent ředitele Zemcheby Chelčice na Strakonicku Jaroslav Muška právě v jabloňovém sadu utrhnul tři jablka. Ani jedno z nich nepůjde na konzum.
1: Ty se dají použít jedině na průmysl, to znamená na šťávy, a ještě se musí teda vybírat, takže některý už ani jo. Jablka jsou skutečně velmi malá, poškozená, je jich málo, místo 3000 tun předpokládáme 700 tun.
2: Tohle ovocnář Jaroslav Muška ještě nezažil.
1: Na jablkách se projevilo sucho, velikosti plodů, dále kroupy a mráz. Všechny tři tyto aspekty dohromady jsem opravdu ještě za celou svoji profesní kariéru za těch 50 let nezažil. Ten výnos je minimální. Takže ty ztráty jsou opravdu obrovský, přesáhnou 20 až 25 milionů korun.
2: Zemcheba Chelčice, která vyrábí například mošty, dřeně, sirupy a další výrobky z ovoce, bude letos dokonce jablka kupovat.
1: Potřebujeme na zpracování 1200 tun a jelikož sklizeň bude kolem 700 tun, tak budeme muset dokupovat průmyslový jablka a věřím, že dokoupíme v České republice, protože těch sadů, které postihly kroupy, je velké množství.
2: Jarní mrazy způsobily podle informací Ovocnářské unie škody za téměř 1,5 miliardy korun a téměř polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Předseda unie Martin Ludvík k tomu dodal.
3: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: Ztráty ovocnářů prohloubí podle asistenta ředitele Zemcheby Chelčice Jaroslava Mušky i vyšší náklady.
1: Ty náklady opravdu rostou, jednak s cenou nafty a hlavně pesticidy, taktéž hnojiva. A nakonec i vyšší mzdy pro brigádníky, což snižuje výrazně rentabilitu toho pěstování ovoce.
2: Letošní sklizeň jablek potrvá do poloviny října. Skončí tedy o 14 dnů dřív než v běžných letech. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě minuta. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Ráno ještě v údolích na Šumavě a v Pošumaví mohou být mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl mírný jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Na Šumavě pak vítr pouze slabý východních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré až velmi dobré a biomet Meteorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude tenisová legenda, wimbledonský vítěz Jan Kodeš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 5,5 minuty po 8:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, kterou vyhlašuje Česká komora architektů. Výstavu 25 nominovaných staveb prostřednictvím fotografií a podrobného popisu architektonického řešení si můžete ode dneška prohlédnout v kanceláři architekta města Tábor v Kamarítově ulici. Jak správně využít umělou inteligenci se dnes můžete naučit na školení, které začne v 17 hodin v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. Lektoři doporučují vzít si sebou chytrý telefon, tablet, případně notebook. Školení je bezplatné. V českobudějovickém Pianu na lidické třídě začne v 19 hodin a 30 minut koncert, který se jmenuje Flétnová romance. Italského flétnistu Ubalda Rosa doprovodí klavíristka Jitka Čechová. A ještě jedna pozvánka, ta je na pohádky z kufru, které můžete dnes s vašimi dětmi anebo vnoučaty zajít se podívat do podkroví českobudějovické Solnice. Začátek je v 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Mikrofonu do studia usedla Pavlína Fendeková, to znamená, že nás čekají další zprávy.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Letošní sucho, vysoké ceny vstupů a propad cen některých zemědělských komodit způsobují v některých částech Česka zemědělcům vysoké ztráty. Uvedl to v pondělí v Bruselu ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Problémy podle něj dopadají na rostlinnou i živočišnou výrobu. Ministerstvo proto připravilo balíček kompenzačních opatření, na které chce vyčlenit zhruba 3,5 miliardy korun. Obyvatelé Dačic najdou elektronickou úřední desku městského úřadu na novém místě. Radnice ji dočasně přesunula na boční stranu budovy s přístupem z Vokáčova náměstí. Důvodem je oprava radniční věže. Kvůli bezpečnosti je omezený pohyb chodců v bezprostředním okolí radnice. Kvůli nízké hladině Lipna přestal jezdit přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Lodě už nemají bezpečné podmínky u břehů. Problém to znamená hlavně pro místní a pendlery, kteří teď musí přehradu objíždět. Lipenská nádrž je nyní naplněná na 52% oproti běžnému stavu v této roční době. Hladina je níže o 1,5 až 2 metry, uvedl pro televizi Nova Petr Kubala z Povodí Vltavy. Motor České Budějovice míří k dalšímu venkovnímu utkání hokejové extraligy. Dnes od 18 hodin nastoupí na ledě pardubického Dynama. V dalších zápasech přivítá Třinec Kladno, Litvínov Liberec, do Mladé Boleslavy přijede Plzeň, do Olomouce Vítkovice a do Hradce Králové zamíří Sparta Praha. A ještě počasí. Na jihu Čech dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23, na horách do 20 stupňů. Vítr mírný, jihovýchodní, na Šumavě slabý, východní. Biozátěž na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehoda osobního auta se vyšetřuje na silnici číslo 19 na Písecku. Pozor, dávejte mezi Milevskem a Hrejkovicemi.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je půl deváté, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Upovídaná kuchařka Dorota vezme letos naposledy děti na prohlídku zámku Kratochvíle. To ale určitě neznamená, že tato památka zavírá své brány. Také na podzim má pro návštěvníky připravený program, ale podrobnosti přidá za chvilku v rozhovoru kastelán státního zámku Kratochvíle. Ale ještě předtím bude zpívat Helena Vondráčková.

0: Zámkem Katochvíle u Netolic v létě úplně poprvé děti prováděla upovídaná kuchařka Dorota. Jak se tahle novinka osvědčila a co na návštěvníky čeká na podzim, to nám teď ve vysílání prozradí kastelán státního zámku Katochvíle Petr Šmíd, který je s námi ve spojení. Pane kastelane, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, krásné ráno všem.
0: Pojďme za tou Dorotou. Jak taková prohlídka s kuchařkou Dorotou vypadá? A byl o ně zájem?
1: Byl o tyto prohlídky veliký zájem. Kuchařka Dorota byl nový formát dětských prohlídek, které tady na Kratochvíli vlastně historicky nikdy nebyly. Je to krok směrem k dětem a hlavně k rodinám. Snažíme se rodinám nabídnout nový formát takových zážitkových prohlídek, kdy Dorota je v roli takové upovídané ženské, která vstoupí do příběhu tím, že přivítá, možná i trošku sprdne hned na mostě před zámkem Kratochvíle a nabídne jim, že se dostala tak trošku náhodou a oklikou ke klíči od samotných komnat Viléma anebo Petra Voka a tak je tam tak na tajněčku, provede celým zámkem a celou dobu říká, že kdyby náhodou se ukázal pan Komoří, což jsem já jako kastelan v kostýmu, takže by to možná byl problém a že je třeba ho dobře pozdravit a zase se postarat o to, aby se neřeklo, že u ní v tom zámku vlastně vůbec jsou. Takže je to taková tajná výprava do zámku Kratochvíle. Dorota je v roli, kdy je s takovou upovídanou ženskou, která spíš říká klepy o tom, jak to vlastně na dvoře chodí, ukazuje ty pokoje, kde to vlastně patří té nejvyšší šlechtě. A celou dobu je v roli, kdy ty děti vtahujeme do toho 16. století, jako by se cítili, že právě teď je za ty dveře takhle na tajnačku vzala a je to spíš zážitek zejména pro děti, ale i pro dospělí, protože některé vtípky jsou cílený na děti, tak aby oni se cítili součástí toho dětského světa a příběhu a zároveň spoustu vtipů zase pochopí pouze rodiče, kteří už mají trošku nadhled a třeba nějaké historické souvislosti.
0: Tak podle informací aktuálních tedy prohlídky s kuchařskou Dorotou už skončily, ale Kratochvíle nezavírá, bude otevřená také na podzim. Co návštěvníci uvidí?
1: Tak máme ještě otevřeno v říjnu na víkendy, takže během toho už zažijete u nás ty klasické prohlídky. Čeká nás třeba výjimečná akce jablkobraní, to je něco výjimečného na Kratochvíli, protože tady máme přes 130 jabloní, oni nám dozrávají teď v těchto posledních týdnech. A možná by ten název akce napovídal, že si lidé začnou odnášet domů v igelitkách a v košíčkách jablka, ale opak je pravdou, my ty jablka nebudeme rozdávat. My jenom nabídneme takovou slavnost, která proběhne tady v prostoru Obůrky, který je hned poblíž zámku Kratochvíle, divadlo a zároveň zážitky, které budou spojeny i s lisováním jablíček a výrobou moštu, tak to je taková malá podzimní slavnost a takovou malou, nebo možná velkou tečkou za tou dnešní, ale spíš letošní sezonou.
0: Pane kastelane, jak hodnotíte tu letošní sezonu u vás na Kratochvíli?
1: Tak z pohledu čísel byla hodně podobná jako ten loňský rok, zavítal k nám podobný počet lidí, ale mám osobně jako kastelan velkou radost toho, že jsme dokázali právě nabídnout rodinám ty dětské prohlídky. Ono totiž nezůstalo pouze u té Doroty. My jsme ještě zavedli podobný formát prohlídek dětských s klíčnicí. Klíčnice je taková postava, která maličko jiným způsobem opět provádí zkrácenou formou kolem 30 minut zámkem Kratochvíle, nabízí jim vstup do role, takovým imerzivním způsobem mohou vstoupit do několika rolí, mohou být topiči, mohou být ty, co se starají o krb, ty, co vaří a pomáhají v kuchyni, ty, co uklízí, ty, co se starají o zvířata, o psy, leští zbraně. Zkrátka mohou zažít zámek Kratochvíle z takového toho pohledu, jak vlastně fungoval, což najednou je úplně jiný formát prohlídky, než když vyprávíte o historii a o jménech a o letopočtech, které si děti většinou ani ze školy, ani ze zámku nepamatují. Tak je to spíš takový pokus jim ukázat ten dům v celistvosti, jak fungoval, jak to vlastně vevnitř vypadalo, když tam šlechtici byli, pobývali a kolik vlastně potřebovali takových pomocníčků kolem sebe. Tak to je další formát, který jsme letos uvedli a mám z něj velkou radost, protože mým velkým snem bylo uvést právě i pro rodiny s dětmi nový formát prohlídek, který by možná doplnil tu stávající bohatou nabídku aktivit, které na zámku děláme.
0: A to je pravda, děláte toho hodně na zámku a Kratochvíle ožívá také v zimě. Při té poslední sezóně návštěvníci bruslili na zamrzlém zámeckém příkopu. Plánujete něco podobného také letos?
1: No, budeme se snažit, ovšem zima, jako léto ukázalo, že je nepředvídatelné, tak i zima možná nás překvapí. Letošní, nebo spíš ta loňská zima byla taková specifická. Ten náš vodní příkop rychle zamrznul, díky tomu byl ten led poměrně rovný a my jsme ho potom už jenom maličko vyhladili, odklidili jsme spousty sněhu a dalo se bruslit, což nenastane každou sezonu, takže já jsem tomu určitě nakloněn, jsme na to připraveni, tým s tím počítá, ovšem pokud to počasí dovolí. Ten led musí být patřičné tloušťky, my jsme v té letošní zimě dokázali na ten led dostat opravdu stovky lidí a i z těch bezpečnostních pohledů potřebujeme, aby ten led byl nejenom rovný, ale taky dostatečné tloušťky, takže uděláme pro to maximum.
0: Tak to říká kastelán státního zámku Kratochvíle Petr Šmíd. Pane kastelane, díky za to povídání a přeji i vám tam na Kratochvíli hezký podzim.
1: Já vám moc děkuji a krásný podzim všem.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 8:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme převážně polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Ojediněle se stále ještě vyskytují mlhy, které už se ale postupně rozpouštějí. A teploty už pomalu stoupají, v rámci kraje jsou ale stále velmi rozdílné. Pohybují se od 4 až do 15 stupňů Celsia, na horách místy i kolem nuly. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplota je 8,4 stupně Celsia, aktuálně máme bezvětří a tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno s vysokou průsvitnou oblačností, teplotu 14,2 stupně Celsia a vítr slabý východní 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Během dne nás bude stále ovlivňovat tlaková výše, tedy okraj tlakové výše nad východní Evropou. Odpoledne tedy bude jasno nebo skoro jasno. Maximální denní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne foukat mírný, jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu. Na Šumavě bude ale vítr slabý i během dne. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci a po většinu zítřejšího dne očekáváme i nadále jasno nebo skoro jasno. Později odpoledne a večer potom částečně přibude vysoké průsvitné oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia a v údolích při slabém větru mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Maximální denní teploty budou o něco vyšší než dnes, mezi 21 až 24, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje zítra odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Na Šumavě ale vítr vydrží stále slabý. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek 1. října?
2: Ve čtvrtek bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností a večer oblačnosti začne přibývat. Minimální teploty budou kolem 8 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, na východě kraje až mírný, jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A můžeme se ještě podívat na pátek?
2: V pátek nás částečně ovlivní rozpadající se studená fronta, která do střední Evropy bude postupovat od západu. Přibude tedy oblačnosti a v pátek očekáváme oblačno až zataženo, večer ale oblačnosti začne opět ubývat. Minimální teploty budou kolem 9 a maxima kolem 20 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Městská knihovna v Táboře se čerstvě pyšní oceněním Bibliotéka Inspirans 2026. Zařadila se tak mezi 10 vybraných institucí s touto cenou, kterou získávají tuzemské knihovny za jejich aktivity na podporu demokracie, přínos dobré a inspirativní praxe a taky plnění důležité komunitní či vzdělávací role. Jak mohou právě vzdělávací instituce otevírat palčivá společenská témata a vytvářet bezpečný prostor pro dialog? Zeptáme se ředitelky Městské knihovny Tábor Zuzany Sedlákové. Naleďte si nás v úterý 29. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Darina Rolincová dospívala píseň A k náhodou, 9 minut před 9 hodinou, a ani náhodou. Náhodou tu není Hanka Šeberová, ta je tady z toho důvodu, aby nás pozvala na jeho české dopoledne.
1: Není
0: Hanko, vítej.
1: Hezké dopoledne, ahoj Luboši.
0: Na to se můžeme těšit dnes.
1: Tak my si třeba řekneme v jeho českém dopoledni, proč není dobrý nápad

slyšenou. Za 8 minut a také ale uslyšíte ještě Pavlínu Fendekovou, která připravuje aktuální zprávy. No a Luboš Voráček, děkuji za to vaši ranní pozornost, přeji hezký den podzimní a budu se těšit na slyšenou při písničkách pro radost ve 12 hodin.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Největší jihočeský pěstitel ovoce Zemcheba Chelčice nemá kvůli malé úrodě dostatek vlastních jablek na výrobu ovocných produktů. Zemřela zakladatelka centra Locika Petra Vinčová. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Poslanci se odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO v hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO jde ale jen o předvolební gesto.
2: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
0: Schůze začne ve 14 hodin a pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Mrazy, sucho a kroupy způsobily milionové škody na jablkách jihočeských ovocnářů. Ovoce je málo, plody jsou malé, poškozené a vhodné jen pro průmyslové zpracování. Zemcheba Chelčice na Strakonicku nemá letos ani dostatek jablek na výrobu ovocných produktů. Asistent ředitele společnosti Jaroslav Muška doplňuje.
3: Potřebujeme na zpracování 1200 tun a jelikož sklizeň bude kolem 700 tun, tak budeme muset dokupovat průmyslový jablka a věřím, že dokoupíme v České republice, protože těch sadů, které postihly kroupy, je velké množství.
0: Nový kemp v areálu bývalé vodárny v Písku získal ocenění v soutěži Komunální projekt roku. Město zvítězilo v kategorii Veřejné zdraví a sport. Přestavba stála téměř 53 milionů korun, z toho 28,5 milionů pokryla dotace. Kemp otevřeli letos v srpnu. Co všechno v bývalé vodárně vzniklo, popisuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
4: V areálu bývalé vodárny vznikl kemp se 30 místy pro stany a 11 stáními pro karavany, která v Písku dosud chyběla. Další 4 celoroční stání pro obytná auta a karavany jsou mimo areál. Součástí projektu je také tělocvična, kterou od září využívají písečtí sportovci.
0: Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinčová ho založila před víc než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo více mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity nebo poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence pomohlo téměř více než 4,5 tisíce dětem.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr bude mírný, jihovýchodní, na Šumavě slabý, východní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích pozor na Mariánském náměstí, na křížení ulice Na Sadech s Krajinskou nefungují semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

přátelé, krásné dopoledne. Dneska máme úterý 29. září a v kalendáři najdeme Michaela. No a pokud máte pocit, že dnešek bude tak trochu ve znamení srdce, tak nejste daleko od pravdy. Právě dneska si totiž připomínáme Světový den srdce. Letošní kampaň upozorňuje na to, že srdeční onemocnění nemusí být dlouho vidět ani cítit a že některé varovné signály snadno přehlédneme. No a když už jsme u osobností, dneska slaví narozeniny taky herečka Michaela Maurerová a nebo Erika Iléniak. Pokud vám to jméno nic moc neříká a viděli jste seriál Pobřežní hlídka, tak tam stvárnila roli Shauny. Takže ať už dneska míříte do práce, do školy nebo třeba jen tak si chystáte dopolední kávičku, zkuste si udělat chviličku i pro tvo své srdce. A samozřejmě zůstaňte s námi. Hanka Šoberová vás zdraví od mikrofonu.

0: Nemocnice by si mohly rozdělit 1 miliardu a 300 milionů korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je pro očkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo jenom 24% lékařů pracujících v nemocnicích a u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům radí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

Městská knihovna v Táboře se čerstvě pyšní oceněním Bibliotéka Inspirans 2026. Zařadila se tak mezi 10 vybraných institucí s touto cenou, kterou získávají tuzemské knihovny za jejich aktivity na podporu demokracie, přínos dobré a inspirativní praxe a taky plnění důležité komunitní či vzdělávací role. Jak mohou právě vzdělávací instituce otevírat palčivá společenská témata a vytvářet bezpečný prostor pro dialog? Zeptáme se ředitelky Městské knihovny Tábor Zuzany Sedlákové. Naleďte si nás v úterý 29. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Schody z nebe a s nimi Tereza Kerndlová v 9 hodin 23 minuty v jeho českém dopoledni. Člověk musí hořeti. Knižní rozhovor s dnes už zemřelým želivským opatem Bohumilem Vítem Tajkovským. Tajovským vyšel už ve 3 vydáních.
1: Knižní hlídka Filipa Černého.
2: Dobrý den, týden se s týdnem sešel a je tu zase knižní hlídka se spoustou žhavých knižních typů. Člověk musí hořeti, to je rozhovor s dnes už zemřelým želivským opatem Bohumilem Vítem Tajovským. Vedla ho dvojice publicistů Aleš Palán a Jan Paulas. Knižka měla takový ohlas, že vyšla už 3x. Jak spoluautoři, kteří od té doby toho napsali spoustu samostatně, vzpomínají na tehdejší spolupráci?
3: Pro nás to byla vlastně první knížka rozhovoru, kterou jsme dělali. Takže my jsme neměli zatím zkušenost, jaký je to dělat samotný rozhovor jenom v jednom. Takže to bylo takový pro nás přirozený, nebyl tam, myslím, žádný problém a ta příprava byla společná a myslím si, že na spoustu otázek by ten sám člověk jako nepřišel. Že v té interakci mezi sebou vlastně napadají další otázky i hlubější vlastně ponor do nějakého tématu, na co se zeptat. Takže já to bral vlastně jako velkou výhodu.
4: Určitě. Já jsem byl Honzovi vděčný, protože on udělal většinu té práce a já jsem pak jenom slízával tu smetanu, takže jsme si to takhle jako rozdělili tu práci. To žartuju, ale rozhodně ta knížka vyšla v roce 2000. Poprvé Člověk musí hořeti a internet neexistoval, takže spoustu věcí bylo potřeba ověřovat. A to byly hodiny a hodiny v archivech a to právě dělal primárně Honza. Takže on tam zachránil spoustu nejasností a nepřesností už v tom prvním vydání. Vyšlo 3. vydání po 24 letech od prvního a přesto jsme tam našli asi 30 nějakých věcných chybiček, které teda už jsme odstranili. Takže je možný, že tentokrát už je to úplně bez chyb.
2: Tolik Aleš Palán a Jan Paulas o jejich společné knize, totiž rozhovoru s opatem želivského kláštera Bohumilem Vítem Tajovským Člověk musí hořeti. Pojďme ale teď ke knižním novinkám. První knížku, kterou zmíním, si dovolím uvést jednou rozhlasovou zprávou z března letošního roku.
5: Ženy, které v letech 1966 až 2012 podstoupily sterilizaci bez svobodného a informovaného souhlasu, mohou žádat od státu jednorázové odškodnění 300 000 korun. Dochází však k průtahům k řízení a hodnocení důkazů je problematické.
2: Tak tolik strohá rozhlasová zpráva. Za ní se ale skrývají dramatické příběhy, složité osudy, plné bolesti i odvahy a nezdolnosti. Popisuje je kniha Anny Košlerové Proč nám to udělali? Rozhovory s nedobrovolně sterilizovanými ženami. Čtení o dopadech protiprávních sterilizací na mateřství a rodinný život doporučuji všem a především těm, kdo píšou nenávistné komentáře na sociálních sítích k anotacím téhle knihy. I když v jejich případě to bude nejspíš marné, blbec se ze svého blbství nenechá většinou něčím vykolejit. Tak to bylo k jedné vážné knize. Naopak odpočinek a zábavu můžete najít v detektivce Vražda v hotelu Grand Alpin. Napsala ji britská autorka Lucy Foliová a to jako pokračování slavné série detektivních románů Agáty Christie o slečně Marplové.
6: A teď, co jste to říkal, inspektore?
2: V příběhu Lucy Foliové se slečna Marplová vydá do luxusního hotelu ve Švýcarsku, kde se, zatímco za okny zuří sněhová bouře, vraždí jak na běžícím pásu. Vhodné počteníčko pro blížící se dlouhé zimní večery.
6: Téměř dokonalé.
2: A trocha poezie na závěr. Jelen, vlk a motýl. Tak se jmenuje druhá básnická sbírka 35-leté Anety Krejčík-Plškové, která se vedle básnění věnuje profesionálně tanci. Sbírku Jelen, vlk a motýl vydal Odeon a přečtu vám teď z ní podzimně laděnou ukázku. Vypadá to na podzim, na Štědrý aspoň. Nějak se zastavuje čas, když jinak nemůže. Havrani krouží nad oprýskanými střechami, co se děje v útulcích z nakřáplého černého hrnku. Ještě drží, nalévám vzpomínky do darovaného, kuchyní voní slepená chaloupka s dívkou třímající kosu z bílého cukru. Pod perníkovou střechou malujeme několik srdcí. Konec ukázky, I knižní hlídka vám maluje srdíčko, milujte knihy a sebe navzájem, ať se za týden zase v pohodě sejdeme. Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Před 100 lety 28. září roku 1926 byl v Českých Budějovicích slavnostně odhalen pomník biskupa Jana Valeriána Jirsíka. Jeho příběh si dneska připomeneme i v našem vysílání a jeho česká vlastivěda nás za Jirsíkem zavede ještě jinam. Do Střížova, kam přijel už v roce 1854 na vizitaci a biřmování. Co ho tam potěšilo a co naopak rozladilo? Tak to připomenou etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pěkné dopoledne.

Výhled z obce Střížov obdivoval i českobudějovický biskup Jirsík. Vysvětlíme v jeho české vlastivědě. Obec Střížov s cibulovitou bání kostelíka jako kdyby vévodila celému doudlebskému kraji, jak je ostatně napsáno v jedné publikaci o Střížově. Kronika střížovské farnosti navíc zachycuje řadu zajímavých událostí z 19. století. Mimo jiné i návštěvu českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka v roce 1854. V červnu toho roku se zde konala generální a školní vizitace spojená s udělováním svátosti běžmování. Biskup přijel po cestě od Doudleb a byl přivítán na návsi u kovárny. Čekali na něj členové komařického cechu řemeslníků, školní děti, hudba a velký zástup lidu. Jirsík se ubytoval na faře, kde přenocoval do druhého dne. Večer si ještě šel prohlédnout i nový hřbitov a líbila se mu rozlehlost hřbitova i výhled do okolní krajiny. Méně příjemné bylo setkání s představiteli, tedy starosty přifařených obcí. Urputně žádali, aby ve Střížově bylo zřízeno místo stálého kaplana, který by pomáhal faráři. Ovšem na jeho existenci odmítali finančně přispívat, takže místo prostě nebylo možné zřídit. Tehdejší farář do kroniky doslova napsal, cituji, a všecko napomínání, vyučování, horlení ze strany pana biskupa nic neúčinkovalo. Ano, i uprostřed vyšetřování beze všech úctivých poručení představený Straškovský vyprovázený sa od některých z přítomných se spokoje odebral, což obzvlášť urážce sloužilo. Ale ani to patrně neskazilo biskupovi náladu. Po obědě, při němž bylo dovoleno podat na stůl pouze dva chody, věnoval Jirsík faráři 10 zlatých ve stříbře k podělení místních chudých.

Ano, to byl Václav Neckář s písní Píseň pro mě v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Tak přátelé, pokud vlastníte atrapy střelných zbraní, nenoste je viditelně na veřejnosti. Vystavujete se totiž riziku tvrdého zásahu policie. Podobných případů podle policejního prezidia přibývá a my o tom budeme mluvit v našem vysílání za chviličku. Předtím ale píseň z kultovního muzikálu Pomáda z roku 1978, kde je Olivia Newton-John naspívala společně s Johnem Travoltou. Single se stal jedním z největších hitů filmu a dodnes je jednou z nejznámějších filmových duetových písní vůbec. Tak si ji pojďme užít.

0: Policie opakovaně varuje před viditelným nošením maket nebo airsoftových zbraní na veřejnosti. Často jsou totiž k nerozeznání od skutečných palných zbraní. Pokud člověk s napodobeninou v ruce vrazí do ulic, riskuje ostrý policejní zákrok, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy.
1: Teď se díváme na případ, který se udál relativně nedávno, kdy mladý muž vytáhl z pouzdra zbraň a namířili proti malému děcku, který se tam pohybovalo v okolí. Potom následnou kontrolou bylo zjištěno, jestli jednalo o airsoftovou zbraň.
2: Velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach mi ukazuje záběry z bezpečnostní kamery. Musím říct, že vypadá to velmi hrůzostrašně, protože skutečně docela urostlý mladík vytahuje zbraň, namíří malému dítěti na hlavu, pak ji schovává, přitom vypadne na zem ještě, takže je vidět, že vypadl i nějaký zásobník nebo něco. Vy jste zrovna se díval reálně na náměstí přes kameru. Takže co se odehrálo? Běžel jste, volal jste státní policii?
1: Tak určitě, když jsem tohle zaregistroval, takže jsem okamžitě zalarmoval naši druhou hlídku a kolegy ze státní policie a společně jsme se vydali na okamžitě na místo, aby jsme celou situaci řešili a naštěstí, jak jsem říkal, prokázalo se, že to nebyla reálná zbraň, ale byla opravdu zaměnitelná s tou reálnou zbraní.
2: Podobných událostí v Česku přibývá, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
3: Ano, takové případy řešíme často. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní. Nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
2: Podle policie je problém i v tom, že airsoftové zbraně nebo i makety vypadají skutečně jako reálné střelné zbraně a není možné rozdíl okamžitě rozpoznat. Názorně mi to ukázal i velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach.
4: Máme tady airsoftovou zbraň, která je na plynové bombičky, vystřeluje plastové kuličky a je to zbraň, tak vám do ruky, opravdu na první pohled provedením i hmotností nerozeznatelná od reálné zbraně.
2: Je těžká, kovová?
4: Kovová, ano. Reální pohyby. I tady ta maketa, ta airsoftová zbraň, opravdu vydává i reálné zvuky při třeba natažení závěru. Jo. Prostě vypadá to opravdu reálně, je to lehce zaměnitelné z reálnou zbraní.
2: Další výjezd ke člověku se zbraní na ulici měli policisté začátkem září v Kladně. I tady se nakonec podle policejní mluvčí Michaely Richterové ukázalo, že nešlo o skutečnou zbraň.
5: Policisté po celkovém prošetření zjistili, že mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, se kterou ale nijak nemáchal, na nikoho nemířil, chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi a aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky. Po celkovém šetření policisté nezjistili žádné podezření z protiprávního jednání a proto tuto věc odložili.
2: I případ Skladna tedy podle policie jenom potvrzuje, že není dobré se na veřejnosti pohybovat s něčím, co vypadá jako zbraň. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Na pódiu vystupuje už přes 3 desetiletí a za tu dobu se z něj stal jeden z nejúspěšnějších britských popových zpěváků všech dob. No a příští rok se Robbie Williams vrátí do Česka. Britský zpěvák je prvním oznámeným headlinerem festivalu Colors of Ostrava. Víc k tomu povíme za chviličku. Předtím ale píseň, která už svým názvem trošku provokuje, ale právě proto je pořád sympaticky aktuální. Není nám už 17. Petra Janů, Petr Janda. No a kdo někdy zjistil, že věk je hlavně číslo, ten už ji určitě rozumí. Tak si ji pojďme poslechnout a třeba i zaspívat.

0: Angels, Let Me Entertain You a nebo She's the One. I tyto hity legendárního britského zpěváka si můžete příští rok poslechnout naživo, a to ve středu 21. července. Právě v tento den Robbie Williams vystoupí na festivalu Colors of Ostrava a bude to jeho česká festivalová premiéra.
1: Robbie Williams patří k umělcům, jejichž jméno už dávno přesahuje hranice popové hudby i jednotlivých generací. Na scéně se pohybuje od roku 1990, kdy jako 16-letý nastoupil do britské skupiny Take That. O 5 let později ale kapelu opustil a vydal se na solovou dráhu. Jeho první velké hity přišly v roce 1997 s debutovým albem Live Through.

Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. V rozhovoru pro BBC Radio 2 s úsměvem na tváři přiznal, že jeho název nemá hlubší.

0: sám pro sebe. Nevím, jestli se to vůbec někomu bude líbit, ale dělám to pro své potěšení. Jo, chci pracovat, chci vyrazit ven, chci se do toho zase pustit. Pořád jsem neuvěřitelně ambiciozní a miluji svou práci.
1: Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Znovu ho bude moct vidět už v červenci příštího roku na festivalu Colors of Ostrava. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 15 000 lidí v okolí obce Odolena voda je dál bez pitné vody kvůli kontaminaci olovem. Obyvatelé Českých Budějovic budou od října vybírat ze 27 projektů participativního rozpočtu. Čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí proti Anglii. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Voda z vodovodu v obci Odolena voda stále není pitná. Obyvatelé okolních obcí jsou proto závislí na cisternách. Výjimkou je oblast Zahájí v obci Chorušice, kde už lidé vodu z kohoutku pít mohou. Aby mohly vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dnů po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí. Technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup očekává, že dodávky pitné vody budou obnovené během několika dnů. Škola v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy zůstává ještě dnes zavřená. Přes 350 lidí totiž mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna uvařila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Jídlem se totiž otrávilo i několik učitelů. Obyvatelé Českých Budějovic budou rozhodovat o nových lavičkách, stolním tenise nebo o vzniku kuličkového hřiště pro děti. Navržené projekty obsahuje 7. ročník participativního rozpočtu. Do hlasování se dostalo celkem 27 návrhů.
2: Online hlasování odstartuje ve čtvrtek 1. října a potrvá až do 31. října na webu www.probudějce.cz. Město na realizaci vítězných projektů vyčlenilo 10 milionů korun, včetně DPH. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Lesy České republiky obnovují cestu Šatlava v České Kanadě nedaleko Slavonic na Jindřichohradecku. Slouží lesním hospodářům, zároveň po ní vede zelená turistická značka a grázlová stezka. Cesta dostane nový podklad a povrch ze štěrkodrti, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: Během kůrovcové kalamity byla hodně využívaná, takže teď budou na bezmála kilometrovém úseku nové podkladní vrstvy i kryt vozovky ze štěrkodrti. S dokončením prací na projektu za 3 miliony korun počítáme v prosinci. Během stavby rozhodně nedoporučujeme cyklistům, aby úsek využívali. Pěší po něm s velkou opatrností projdou.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvatskem je čeká Anglie. Ostrované vstoupili do elitní skupiny soutěže domácí prohrou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Utkání studoval i trenér české reprezentace Santi Denia.
4: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon. Proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
0: Čeští fotbalisté rozehrají utkání s Anglií v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr bude mírný, jihovýchodní, na Šumavě slabý východní, biozátěž je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Táboře začala včera uzavírka Mostecké ulice a ode dneška je omezený provoz na Stránského ulici, což je část silnice 123. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ano, pokud jste na cestách, sledujte dopravní značení, no a pokud sedíte u rádia, tak poslouchejte ideálně Český rozhlas České Budějovice. Jihočeské dopoledne s vámi Hanka Šoberová vás zdraví od mikrofonu. Dobrý poslech. A ještě, abych nezapomněla, náš regionální stopař Petr Kubát se dneska zastavil ve Stachách na Prachaticku a tentokrát nezamířil na náměstí ani na Zadov, ale na místní hřbitov. I tam se totiž dá vyprávět historie Šumavy. Odpočívá na něm spousta zajímavých osobností a my vám víc detailů k tomu přidáme za chvilku. Předtím něco málo muziky. Užívejte.

0: regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jestli pak víte, komu se přezdívalo šumavský obr. Měřil 213 cm a jmenoval se Rankl Sepp. Pochovaný je na hřbitově ve Stachách na Prachaticku, kam se dneska vypravil náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, vítej, hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Stašský hřbitov obklopuje malý, pozdně barokní kostel Panny Marie Bolestné. Ten pochází z roku 1781 a původně sloužil jako zdejší farní kostel. Teprve, když byl v 19. století postavený ten velký kostel navštívení Panny Marie tady ve Stachách, tak se z tohoto stal kostel hřbitovní. No a kolem něj najdeme staré náhrobky, železné kříže a hlavně několik stop po lidech, kteří patří k historii tohoto koutu Šumavy. A právě nejslavnější hrob leží u hřbitovní zdi nalevo od vchodu, je na něm jméno Josef Klostermann. Mnohem známější je ale jeho přezdívka, jak už si řekla, Rankl Sepp, neboli šumavský obr. No a proč se mu tak říkalo, to už mi popsal šumavský badatel Jaroslav Půlkrábek.
3: Tady se jmenují lidi po Šumavě, takže Rankla Seppa znal každý, Josefa Klostermanna ne. Sepp je lidově Pepík a on se narodil v chalupě, který se říkalo Ranklov, tak je to Rankl Sepp, Pepa z Ranklovny. On měl přes 2 metry a on se nerad fotil, existuje jediná fotka. Oni ho jako trošičku jakoby podvedli, když mu řekli, že ta fotka je pro biskupa Jirsíka a on byl velice zbožný, tak se nechal vyfotit, takže existuje jedna fotka, jediná Rankla Seppa. On je znám taky z Klostermanna, to je ten obr silá, který když byla rvačka, tak do každé ruky vzal jednoho, takhle s nima bouchnul, jo, který zvedl vůz naložený dřevem, když bylo potřeba tam dát kolo. Zajímavý je, že není v tom hrobě, nemá dneska hrob, protože oni ten hrob přemístili a já jsem pátral, asi zřejmě už nepřemístili to tělo. To tělo zůstalo v tom původním hrobě, které je nějaký 3 metry od toho dnešního náhrobku.
2: No a já doplním, že dál je ve Stachách pohřbený taky místní rodák, armádní generál a legionář Josef Bártík, který byl vězněný komunisty v 50. letech. A kousek od hrobu Rankla Seppa se skrývá ještě jedna zajímavá připomínka zdejší historie, hrob posledního králováckého stašského rychtáře Matěje Štrobla. Stachy totiž bývaly jednou z králováckých rychet královského hvozdu. No a zachovala se tu taky spousta starších náhrobků a pěkných kovaných a litinových křížů, které připomínají tu někdejší podobu šumavských a venkovských hřbitovů.
1: No a Petře, když už člověk do Stach přijede, tak co by si měl ještě prohlédnout?
2: Tak stačí ze hřbitova popojít pár minut do centra obce, Stachy mají dochované ukázky tradiční pošumavské architektury a na náměstí je jedna taková neobvyklá přírodní kuriozita, možná to znáte, hřiby ve Stachách, které pravidelně vyrůstají přímo v parku a jsou chráněné, jsou evidované, takže se nesmí sbírat. A za návštěvu taky stojí ten velký kostel navštívení Panny Marie, o kterém už jsem mluvil, uvnitř připomíná zdejší sklářskou minulost tohoto kraje Křišťálové. Šťálový lustr. No a kdo má rád techniku, tak může zamířit na okraji obce je Pošumavské hasičské muzeum, kde jsou historické stříkačky, výstroje i hasičská vozidla.
1: Do obce Stachy nás pozval náš regionální stopař Petr Kubát. Díky za to, Petře, a hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na počátku pracovního týdne většinou doznívají takové ty zážitky z víkendu a připadá nám, že další víkend je ještě hodně, hodně daleko. A tak možná si ten čas můžete zpříjemnit nějakou pěknou kulturní akcí. Co vy na to? Česká cena za architekturu, to je soutěžní přehlídka, kterou vyhlašuje Česká komora architektů, výstavu 25 nominovaných staveb prostřednictvím fotografií a podrobného popisu architektonického řešení si můžete ode dneška prohlédnout v kanceláři architekta města Tábor v Kamarítově ulici. V českobudějovickém Pianu na Lidické třídě dneska v 7:30 večer začne koncert s názvem Flétnová romance. Italského flétnistu Ubalda Rosa doprovodí klavíristka Jitka Čechová. Na pohádky z kufru můžete dneska s vašimi dětmi nebo vnoučaty zajít do podkroví českobudějovické Solnice. Tam se začíná v 17 hodin. A jak se skamarádit s umělou inteligencí a s čím vším nám může hodně pomoci? To se dozvíte dneska odpoledne ve Veselí nad Lužnicí, kam vás pozveme mnohem podrobněji už za malou chvilku. Tak zůstaňte.

0: Jak se přestat bát umělé inteligence? I tak by mohl znít titulek na pozvánce k dnešní přednášce o umělé inteligenci, kterou od 17 hodin připravili v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. Pokud se chcete dozvědět chytré triky, jak takzvanou AI ovládnout, tak dobře poslouchejte. Já mám totiž právě teď na telefonu lektorku dnešního programu Kristýnu Hlaváčovou, které přeji pěkné dopoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji.
0: Kristýno, jak dneska lidem představíte asi nejznámější nástroj umělé inteligence ChatGPT? O co jde a kde se s ním můžeme setkat?
1: Tak ChatGPT je nástroj, který nám dokáže pomáhat už s běžnými každodenními úkoly. A umělá inteligence už dnes není technologií budoucnosti a i přesto, že se to většina z nás neuvědomuje, tak je součástí našeho běžného života. A využíváme ji k objednání se k lékaři, do banky nebo při komunikaci s různými službami. A stejně jako jsme se kdysi učili pracovat s internetem, tak aktuální téma je učit se komunikovat s umělou inteligencí.
0: Doporučujete lidem, aby si sebou vzali chytrý telefon, tablet nebo notebook? Co všechno jim na nich v souvislosti s umělou inteligencí ukážete?
1: Hlavně praktické věci. Ukážeme si, jak si pomocí AI naplánovat třeba výlet, učit se cizí jazyk, rychle pochopit nějaké složité téma nebo vytvořit kvalitní text. A mým cílem je, aby si každý odnesl něco, co může použít hned další den.
0: Ideálně. Takže určitě tablet, notebook nebo telefon s sebou, že ano?
1: Ano, ano, doporučuji.
0: Jak máme podle vás správně komunikovat s AI?
1: Úplně běžně jako s člověkem, určitě bez strachu. Je potřeba říct, co chceme, proč to chceme a jaký výsledek od toho očekáváme. U AI platí to, že čím konkrétnější budeme, tak tím lepší odpověď dostaneme a ve skutečnosti je práce s AI hlavně o dobré komunikaci.
0: A hlavně přesně zadat to, co chceme konkrétně a ona se s tím potom poradí. Na co si máme dávat pozor při práci s AI?
1: První se asi zvědomit to, že AI není neomylná a nedokáže rozeznat pravdu. A i přesto, že dokáže znít velice přesvědčivě, tak se může plést. A proto je potřeba důležitá informace ověřit a zároveň nezadávat do veřejných nástrojů citlivé osobní údaje.
0: Jinak jakou formu nebo model AI byste doporučila úplným začátečníkům?
1: Já bych začala úplně jednoduše. Stačí si otevřít jakýkoliv bezpečný AI asistent, jako je třeba právě ten zmíněný ChatGPT nebo Copilot, a normálně se na něco zeptat. Nejlepší způsob, jak to vlastně pochopit, je si to vyzkoušet na vlastních potřebách, třeba si naplánovat výlet nebo nějaký program na víkend v nějakém městě, nebo třeba se nechat vysvětlit téma, které nás aktuálně zajímá.
0: No a takhle nějak to bude asi vypadat ve Veselí nad Lužnicí v kulturním domě, kde bude přítomná lektorka programu Kristýna Hlaváčová a bude učit lidi a zájemce, jak s AI, tedy s umělou inteligencí, zacházet, jak s ní komunikovat a tak dále. My vám moc, Kristýno, děkujeme. Začátek 17, říkám to správně dneska?
1: Ano, ano. Přesně
0: a jste všichni zvání. Děkujeme. Mějte se hezky a spokojené zájemce s umělou inteligencí. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Díky, mějte se krásně, naschranou.
0: Tak přátelé, slyšeli jste. Pokud byste chtěli trošku okusit svět umělé inteligence, Veselí nad Lužnicí dneska 17. hodina.

Slevovou kartu výhod na vstupné a slevy na služby mají na Železnorudsku pro turistech nově i obyvatelé. Destinace Šumava žije pro ně spustila. Pilotní projekt Karla Šumaváka, karta Šumaváka zatím jen pro místní, do budoucna chce ale kartu poskytnout i lidem v dalších šumavských městech a obcích. To je téma, které rozebereme za malou chvilku. Teď je tu kapela Slza a jejich fotky.

0: Výhodné ceny vstupného, slevy na lanovky v restauracích a nebo na wellness, to vše nabízejí zážitkové karty od destinace Šumava žije. Až dosud byly jen pro ubytované návštěvníky, nově si ale můžou kartu výhod pořídit i místní a využívat jejich benefitů. Třeba zdarma vjet historickou lanovkou na pancíř a bezplatně si zajít na rozhlednu.
1: Ivou, obyvatelkou Železné Rudy, jsme právě vyjeli lanovkou na pancíř. Jízda lanovkou je jednou z nabídek karty Šumaváka.
2: S dcerou určitě si uděláme výlet na pancíř pravidelně jednou až dvakrát za rok.
1: Takže tento benefit zrovna vy využijete?
2: Určitě, takže mám radost, že se objevil takhle v kartě Šumaváka.
1: Další věc, kterou nabízí karta Šumaváka, je vstup na rozhlednu.
3: Můžeme teda?
1: Děkujeme. Dobrý den. A i tady máme vstup volný a jdeme nahoru. Kolik z nás čeká schodů, víte?
3: Spočítáme.
1: 66? 68. Tak, jsme tady. No to je nádhera.
2: No je, já jsem tady už asi posté a pokaždé mě ten výhled neskonale překvapí, jak je to tady nádherný.
1: Je něco, co třeba se vám v té nabídce karty Šumaváka líbí víc, méně, co vám tam chybí, co byste tam uvítala?
2: Já jsem zatím s nabídkou karty Šumaváka spokojená. Určitě ráda využiju různé slevové nabídky do kaváren, na cukráren. Už jsme byli s dcerou i na koloběžkách, udělali jsme si výlet k Černému jezeru. No a budu určitě ráda, když se nabídka bude rozšiřovat.
1: Chatu Pancíř provozuje Vendula Klášterková. Vy jste se zapojili do karty Šumaváka. V čem vidíte tu výhodu?
4: Tak myslím si, že i ty lidi, co tady žijou v Rudě, tak ne každý den mají čas někam navštívit, takže si myslím, že tohle třeba vytáhne, aby se sem třeba podívali a viděli, jakou krásu tady mají na vrcholu.
1: Karta Šumaváka je projektem Destinace Šumava žije.
5: My jsme vlastně v květnu spustili Šumavakart, což je turistická karta pro turisty, a protože jsme chtěli, aby prostě ten destinační management neměl pouze výhody pro ty turisty, tak na základě toho jsme právě navázali teďko tu kartu Šumaváka.
1: To už dodává ředitelka Destinace Šumava žije, Monika Bendlová.
5: Samozřejmě pro ty místní, kteří jsou tady celý rok, ta nabídka je třeba ať už omezená od pondělí do čtvrtka, kdy chceme jako podpořit, řeknu, i takovou třeba tu mimo sezónu, anebo ne tu hlavní provozní dobu. Jsou tam třeba vyšší slevy i v mimo sezóně, než třeba z hlavní sezóně. A jsou tam třeba na té kartě Šumaváka ty určitý vstupy zdarma.
1: Karta Šumaváka je zdarma a zatím je jen pro obyvatele Železnorudska. Do budoucna jich chce ale Destinace Šumava žije rozšířit i do dalších oblastí, třeba na Klatovsko, Sušicko, Kašpersko, Horsko, Modravsko a další. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Český rozhlas.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Je přesně 10:45, rádio vašeho kraje je tu samozřejmě s vámi a bude i nadále. Před 11. hodinou vás čekají ještě pravidelné babské rady. Tentokrát vás naučí, jak připravovat zapékané papriky v mnoha variantách a mohu předeslat, že natchnou jak masožravce, tak i vegetariány. Tak si na to počkejte.

Městská knihovna v Táboře se čerstvě pyšní oceněním Bibliotéka Inspirans 2026. Zařadila se tak mezi 10 vybraných institucí s touto cenou, kterou získávají tuzemské knihovny za jejich aktivity na podporu demokracie, přínos dobré a inspirativní praxe a taky plnění důležité komunitní či vzdělávací role. Jak mohou právě vzdělávací instituce otevírat palčivá společenská témata a vytvářet bezpečný prostor pro dialog? Zeptáme se ředitelky Městské knihovny Tábor Zuzany Sedlákové. Naleďte si nás v úterý 29. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Pražské rady.
1: Mezi nejoblíbenější varianty zapékaných paprik patří klasická náplně z mletého vepřového či hovězího masa s rýží, cibulí a česnekem, kterou skvěle doplní rajská omáčka. Pokud dáváte přednost drůbežímu masu, můžete ho zkombinovat s orestovanými žampiony a tymiánem, případně celý pokrm vylepšit do křupava vyškvařenou slaninkou. Pro milovníky bezmasých jídel se skvěle hodí středomořská kombinace balkánského sýru s vajíčkem a zakysanou smetanou, nebo odlehčená italská verze s rajčaty, mozzarellou a bazalkou. Skvělou texturu a sytost dodají paprikám také obiloviny, jako jsou kuskus nebo pohanka, které můžete promíchat s olivami, sušenými rajčaty nebo houbami. Na závěr stačí papriky přelít smetanou ochucenou sušeným česnekem nebo je bohatě zasypat strouhanou goudou či čedarem. Tím se na povrchu paprik vytvoří křupavá sýrová krustička.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na škole na západním Slovensku zranil žák nožem několik lidí, jedna učitelka zemřela. Mrazy, sucho a kroupy způsobily milionové škody na jablkách jihočeských ovocnářů. Extraligoví českobudějovičtí hokejisté budou od 18 hodin hrát v Pardubicích. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ve škole v obci Staškov u západoslovenského města Čadca žák 8. třídy zaútočil ostrým předmětem. Učitelka, která byla v kritickém stavu, podle webu Noviny.sk svým zraněním podlehla. Zraněna byla také jedna dívka a ještě jedna učitelka. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Na místo se sjíždějí ministři. Úroda jablek v Česku je letos zhruba na 20% běžné produkce, poškodily ji hlavně jarní mrazy. Největší pěstitel ovoce Zemcheba Chilčice na Strakonicku hlásí ztráty až 25 milionů korun. Podrobnosti doplňuje asistent ředitele společnosti Jaroslav Muška.
2: Na jablkách se projevilo sucho velikosti plodů, dále kroupy a mráz. Jablka jsou skutečně velmi malá, poškozená. Je jich málo, místo 3000 tun předpokládáme 700 tun, takže ty ztráty jsou obrovský.
0: V rámci dnů pro domácí hospic Ledax se dnes v Kaplici uskuteční benefiční jarmark lokálních prodejců a charitativní koncert. Prodejní stánek najdete mezi 14. a 18. hodinou v Cup Café. Od 16. hodin pak vystoupí Markéta Nová. Další akce můžete navštívit v rámci celorepublikového týdne sociálních služeb. Dnes je například den otevřených dveří ve středisku Kaplice. Zítra si můžete prohlédnout domy s pečovatelskou službou v Borovanech a ve Zlivi na Českobudějovicku. Bližší informace najdete na webu Ledaxu. Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni u Českého Krumlova včera nechal zájemcům vyrobit pravěký nástroj nebo rozdělat oheň bez zápalek. Program připravilo Krumlovské regionální muzeum. Další informace doplnila archeoložka muzea Lucie Šmahelová.
3: Naším dlouholetým cílem je vlastně neustále upozorňovat na tu lokalitu, která v podstatě není až tak úplně známá, jak by mohla být, přestože je právě významná tím, že je tady nejstarší a nejvýznamnější právě tím přínosem, co se týče toho osteologického materiálu. My vlastně chceme touhle formou připomínat právě tu historii a zároveň se snažíme vlastně ukázat v praxi, jak takový podzimní lov mohl vypadat. Sport.
0: Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v sezóně. V pátém kole Tipsport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém v jejich hře.
4: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle. No.
0: Sparta se po prohře propadla na 7. místo tabulky, Karlovy Vary se naopak posunuli na 4. příčku. Už dnes večer nastoupí Pražané na ledě Hradce Králové. Českobudějovičtí hokejisté budou od 18 hodin hrát v Pardubicích.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude dnes jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr je mírný, jihovýchodní, na Šumavě slabý východní. Biozátěž je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. U obce Lnáře na Strakonicku počítejte ode dneška s omezením a zdržením na silnici 174. Ukřížení se silnicí číslo 20 se bude pracovat do 18. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Krásné dopoledne, vítejte. Naším dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je ředitelka městské knihovny Tábor, paní Zuzana Sedláková. Její instituce totiž letos získala ocenění Bibliotéka Inspirans 2026 a zároveň prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která změní podobu knihovny na mnoho dalších let. Vítejte u poslechu.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, je tu dopolední host 8 minut po 11. hodině. Hanka Šobrová vás vítá od mikrofonu, ale nejsem ve studiu sama. Se mnou už je ředitelka městské knihovny v Táboře, paní Zuzana Sedláková. Hezké dopoledne, vítejte.
2: Dobrý den, všechny zdravím.
1: Tak jsme tu na to dvě, Zuzko, a to je fajn. My se budeme bavit o velmi příjemné záležitosti, protože vaše knihovna získala ocenění Bibliotéka Inspirans 2026. Pojďte našim posluchačům trošičku vysvětlit, o co v tom ocenění vlastně jde.
2: Určitě, tak je to ocenění, který každoročně uděluje nadace OSUF ve spolupráci s Českou spořitelnou a snaží se tak podporovat knihovny, které nějakým způsobem se věnují komunitě a připravují různé programy, a pro ten uplynulý ročník to bylo vyhlášeno v tématu podpora demokracie. A v této oblasti byla naše knihovna oceněna, měli jsme z toho obrovskou radost knihovně.
1: Jak velká byla konkurence?
2: Celkem bylo 40 nominací. A z toho bylo nakonec 10 oceněných, protože bylo těžké vybírat podle toho, co nám říkali z nadace OSF, že ty programy byly všechny velmi zajímavé. Takže, tak.
1: Dělali jste si zálusk na nějaké to ocenění? Už jste tušili předem, že byste mohli zabodovat?
2: No, doufali jsme, protože se nám zdálo, že tím směrem, kterým jsme se vydali, že nám to dává smysl, a říkali jsme, pokud to získáme, je to takové potvrzení toho, že jdeme správně. A to se povedlo.
1: Co myslíte, že bylo ten rozhodující faktor, na základě kterého jste to ocenění získali? Bylo tam něco podle vás?
2: Já si myslím, že to byla spolupráce s partnery a všechny navazující aktivity, protože kdybych to měla posluchačům přiblížit, tak my jsme to dostali výslovně za program Dílna demokracie, kterou jsme dělali ve spolupráci s táborákem Honzou Čulíkem. My jsme si v knihovně už s kolegyněmi delší dobu říkali, co bychom mohli k těmto tématům připravit. Hodně nás to láká, ale tak pořád jsme měli takovou obavu, jak do toho jít, a pak právě přišel Honza a říká, hlejte, mně se prostě zdá, že si lidi mezi sebou nepovídají, že prostě žijeme v uzavřených bublinách, kde věci rozebíráme nebo na internetu, ale co kdyby jsme to mezi lidi dostali, co kdyby jsme se nám podařilo ty skupiny trochu víc propojovat. A my jsme říkali, jo, o to by nám šlo, to by jsme hrozně rádi, tak jsme to právě dali dohromady a poskládali jsme Dílnu demokracie, kde jsme se snažili bavit o tom, jak spolu mluvit, když máme rozdílný názory. To jsme měli psychologa, potom vlastně jsme se bavili s Václavem Dolejším, s politickým komentátorem Seznam zpráv, o tom, proč jsou volby pojistkou demokracie a co zatím vším je, jak ta politika vypadá. A pak jsme měli pozvaného politologa Jana Hrušku, kde jsme se doopravdy už bavili o tom systému voleb. A vlastně celé to bylo završené politickým gulášem, který připravoval Honza potom, kde právě mělo dojít k setkání různých názorů a tak. A na tom jsme si to vyzkoušeli, že to vlastně funguje, že z toho nemusíme mít příliš velké obavy. A tak letošní rok už jsme se sami pustili do navazujících aktivit, do projektu Není nám to jedno, kde zveme různé hosty a tak. Ale to ocenění, když bych se k tomu měla vrátit, tak se vlastně týkalo i dalších navazujících aktivit, protože my se v knihovně snažíme o partnerské propojení, aby to nebylo tak, že knihovnice si sedly a něco vám tady předkládají, ale aby jsme byli otevření prostě spolupráci. Když někdo přijde a řekne, máme tady tenhle projekt, tak se snažíme to uchopit a v knihovně nějakým způsobem realizovat. A to nám jakoby to ocenění říká, jo, jděte tímhle směrem, tak z toho mám radost.
1: Vrátím se ještě k té demokracii, k tomu v uvozovkách demokratickému povídání, které jste organizovali společně s panem Čulíkem. Jaká skupina měla asi největší zájem o povídání na toto téma? Jsou to mladí lidé? Je to střední generace? A nebo spíš starší lidé?
2: Je to průřezové pořád. My jsme si i na tomhle vlastně formátu vyzkoušeli, že není úplně tak jednoduché oslovit široké spektrum. A tady si myslím, že ještě musíme hodně práce odvíst, aby jsem byla i trochu kritická, sebekritická, tak ne úplně všechny ty programy vyšly ideálně, že by po každé přišla velká skupina lidí, ale pokud přišla, tak to bylo různorodé. Přišli právě i mladí lidé, středního věku i seniori, což mi přišlo právě skvělý.
1: Říká Zuzana Sedláková, ředitelka městské knihovny Tábor, která je naším dnešním dopoledním hostem, a povídat si společně budeme i za malou chvilku. Teď je tu pro vás Vaby Deněk a písnička Stromy. Hezké dopoledne.
3: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapraní a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ano, naším milým dnešním dopoledním hostem je ředitelka městské knihovny Tábor, paní Zuzana Sedláková. My jsme si v předchozím vstupu povídali o ocenění, které táborská knihovna získala. Na co bych chtěla asi, Zuzko, navázat, je to, že mnoho lidí si pod pojmem knihovna stále představí hlavně regály s knihami. Za nás to tak bývávalo, my to tak máme nějak jakoby spojené, ale co by nás možná dneska překvapilo, nebo co by překvapilo návštěvníka, který roky do knihovny nechodil, čerpá třeba z internetu všude možně nebo tolik nečte, tak co by ho mohlo v dnešní současné knihovně třeba překvapit?
3: No, tak já doufám, že by byl překvapený tou živostí, o kterou se snažíme, a co si pod tím představím, je to, že knihovna dneska je nebo by měla být prostorem, který žije, když se tam potkávají různé skupiny, seniori s mladými lidmi, s dětmi, a knihovna je plná akcí, které souvisí s jejím posláním. Jo? Hmm. Myslím si, že u nás byste třeba tento a příští týden narazila právě, určitě se k tomu možná ještě dostaneme, na texty Václava Havla. Protože byste procházela a najednou by vedle vás někdo čet z dopisu Olze třeba. Mm-hmm. Tak to si myslím, že může být překvapivé pro někoho, kdo přišel do knihovny po 10 letech. Nebo na dvorku knihovny bude velké divadlo na základě třeba literatury. Jo? Že to je dramatizace literárního díla, takže byste si mohla sednout a zaposlouchat se do vašeho oblíbeného literárního textu v podobě scénického čtení nebo divadla. Tak i to je knihovna.
2: Jak dlouho vy pracujete v knihovně, Zuzko?
3: 9 let.
2: 9 let. Byl to váš sen stát se knihovnicí nebo ředitelkou knihovny? Napadlo vás to někdy?
3: Popravdě ne úplně. Já jsem v knihovně začínala jako ekonom a postupně jsem začala hledat, co dalšího knihovna nabízí, a úplně jsem byla u vytržení. Úplně si pamatuju tu chvíli, kdy jsem si říkala, o, knihovna není jenom o knihách. Dělají se tady velké projekty a to je to, co mě baví, že se dá propojovat literatura s živým děním. A úplně si pamatuju ten okamžik, kdy jsem si říkala, a ta knihovna nemusí být jenom sklad knih, protože jsem procházela tou budovou a dole probíhalo setkání lidí, právníci v ulici, který vlastně vůbec nepořádala knihovna, ale pouze nabízela svůj prostor, a v jiném patře zároveň běželo literární setkání s překladateli a po chodbách pobíhali děti, protože měli nějakou výtvarnou dílnu ke knize. A ty lidi přicházeli a říkali, o, my nevíme, jestli máme jít na právníky v ulici nebo na tu literaturu. A to je něco, co mě hodně baví, že se lidi můžou mezi sebou potkávat a bavit se o tématech, ke kterým se třeba jindy nedostanou nebo neodváží se. Mm-hmm.
2: A navíc ta knihovna je ideální instituce, kde se určitá témata mohou rozebírat. Přece jenom, když člověk jde někam třeba do kavárny, je to taky příjemné, ale ta knihovna třeba v souvislosti s Václavem Havlem konkrétně, tak to jde dobře dohromady. Dostaneme se k tomu ještě, ale říkám si, jestli už se u vás projevila třeba taková nějaká profesní deformace, že jedete někam na výlet, ať už v rámci České republiky nebo do zahraničí, a navštívíte tam třeba knihovnu a zajímáte se o to, jak to funguje jinde. Je to tak? Máte to tak?
3: Je to tak. Je to taková, přesně jak jste říkala, profesní deformace. S kolegyněmi si běžně posíláme, když některá vyjedeme, tak si posíláme fotky knihobudek, knižních zastávek a knihoven potom taky. Ale jinak dlouhodobě se snažíme poznávat, jak to dělají jinde. Takže tento rok se nám podařilo v rámci Erasmus+ vyjet do finských knihoven, do slovinských knihoven, a teď pojedou kolegyně na Slovensko, protože na Slovensku mají skvěle udělaný makerspacey v knihovnách, tak se tam chceme inspirovat, protože naši knihovnu to čeká, tak se chceme inspirovat, jak takový provoz dělají tam. Takže ty inspirace napříč Evropou fungují a je to nejlepší zkušenost.
2: A co je takový makerspace, tak to si povíme za chviličku. Drumming.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zuzana Sedláková, ředitelka městské knihovny v Táboře, je naším dnešním dopoledním hostem a my jsme před písničkou slibovali, že povíme, co jsou to takzvané makerspacey. Co to je, Zuzko?
2: Tak já se vám to budu snažit přiblížit, protože to bude něco, co v knihovně také budeme mít v nově rekonstruované budově v jednom patře. A makerspace, úplně nejobyčejnější slovo je asi dílna nebo prostor, kde se dá tvořit něco také rukama. A teď může být ten makerspace zaměřený na různé věci. Může to být technologický makerspace, kde budete mít možnost si vyzkoušet 3D tiskárnu, vinylovou řezačku, nějaký programovatelný roboty, programování, nebo to může být více řemeslná dílna, může to být zaměřené na dřevo, na práci s kovem, nebo na opravování věcí, třeba v jedné knihovně ve Finsku měli takovouhle dílnu na opravu jízdních kol. Mm-hmm. Že jste přijela úplně s tím kolem, prošla tou knihovnou mezi těmi regálkami, kolo jste si tam dala do stojana, mohla jste si ho prostě buď sama nebo za nějaké drobné pomoci někoho z personálu kolo opravit. Tak i to může být makerspace. No a my v Táboře budeme mít makerspace, který bude rozdělený na dvě části. Jedna část by měla být dílna textil papír, abych to trochu přiblížila, je to šicí dílna, to znamená, budou tam šicí stroje, overlockový šicí stroj. Rádi bychom to spojili s upcyklací, to znamená s použitím už použitých materiálů, látek. Takže kolegyně, kterou tam máme, na to hrozně šikovná, moc jí to baví, takže tyhle dílny povede. A měl by tam být stolní lis, řezačka na papír, výtvarný potřeby, veliký dřez, sušič na výkresy, takže doopravdy na různé výtvarné techniky. Tak to je ta řemeslnější část té dílny. A potom ta druhá část by měla být víc technologická, to znamená, chtěli bychom tam mít brýle pro virtuální realitu, 3D tiskárnu a pak zase přístroje na pomezí, to znamená vinylovou řezačku, laserovou gravírku, to znamená, že vy si ten projekt uděláte v počítači, ale potom samozřejmě si to přenesete třeba na tričko nebo vyřežete si něco do dřeva a tak.
1: Jak velký bude ten táborský makerspace?
2: Bude to jedno patro. Jedno patro.
1: Jedno
2: budově.
1: Patro.
2: A jak jste menší, říkala? Bude menší.
1: Aha. Jedna kolegyně jste říkala, to znamená, že ta bude permanentně přítomná, anebo jak to funguje? Nebo v případě, že někdo má zájem a chce pomoct, neví, jak si poradit?
2: Tak přesný provoz teď ladíme, jak to bude nejlepší. Určitě v nějakém režimu otevřeme a pak celý rok budeme pilotně ladit. Počítáme s tím, že budou některé hodiny otevřeno pro veřejnost úplně, že prostě přijdete, budete se moc podívat, případně si některý ten přístroj zarezervovat a pracovat si samostatně nebo s lehkou dopomocí, vytvořit si nějaký svůj vlastní projekt na tom stroji. A potom budou časy, kdy to jako bude pro veřejnost uzavřeno, ale budou tam probíhat dílny buď pro školy, nebo třeba pro seniory, nebo pro nějakou uzavřenou skupinu. Jo, teď uvidíme, co vlastně sami návštěvníci a čtenáři a čtenářky budou chtít od toho prostoru, jestli převládne spíše ty volné hodiny, kdy si tam člověk sám bude pracovat, anebo budou převažovat potom různé kroužky nebo dílny, které někdo povede. Myslím si, že to bude kombinace obojího.
1: Jsme u toho. Knihovna není jenom o knihách a o regálech, ale je třeba i o makerspaceu, které už mají knihovny různě po celé Evropě. Tak ještě k té rekonstrukci vaší knihovny. Původní stanoviště vaší knihovny, stále stanoviště táborské knihovny, je vedle, za nás to byla ekonomka, vedle zemědělské školy pod obchodní akademii, říkám
2: to tak,
1: správně.
2: Ano, ulice Jiráskova 1775.
1: Mm-hmm. Teď momentálně jste se ale přestěhovali na dobu rekonstrukce, takže jste na náměstí.
2: Přímo v centru na Žižkově náměstí v budově bývalé pošty.
1: Mm-hmm. A pak se budete tedy stěhovat zase zpátky. Kdy přibližně? Máte ponětí?
2: počítáme přelom března, dubna na jaře, že budeme knihovnu fyzicky stěhovat a pak budeme ladit provoz, připravovat to, zkoušet a první návštěvníci by do knihovny mohli přijít koncem srpna, začátkem září. Hmm.
1: Jak to vypadá v současnosti ve vaší knihovně? V té původně rekonstruované, tak už to dostává nějakou takovou konkrétnější podobu? Byla jste se tam podívat?
2: Určitě, chodím tam každý týden na kontrolní dny, jak to tak na stavbě bývá. Knihovna se nádherně vylupuje, když už tam teď přijdete, tak uvidíte tu uliční fasádu, kde se ve spolupráci s architekty podařilo navázat. Ta budova původní rekonstruovaná je budova z meziválečného období a na tu se snažíme trochu navazovat. Takže dostala novou fasádu, která je strukturovaná, čímž jakoby vystupuje trochu z té uliční řady a je vidět, že patří nějaké konkrétní instituci. Je tam zachovaný krásný vstup, je to nově udělané a zase by to mělo navazovat na ta 30. léta i materiály a podobně třeba podesty jsou udělané takovou šachovnicovou dlažbou. Můžu prozradit, na co se návštěvníci můžou těšit. A i ty vnitřky se snažíme ladit jednoduše, čistě, včetně obkladů a materiálu, aby to navazovalo a trochu ctilo ducha té budovy z těch 30. let.
1: Všechno bude čisté a vonavé, tak na to se můžete těšit. Ale abychom nezapomněli, tak naši posluchači mohou i teď přijít do knihovny na Žižkově náměstí. Našli jste v tomto prostoru novém náhradním třeba nějaké benefity, které vám naopak chyběly?
2: Jednoznačným benefitem je dvorek knihovny teď v těch provizorních prostorách. Je tam venkovní prostor, který jsme využili na letní akce, což nám ta naše původní budova neumožňuje a ukázalo se to jako skvělé, protože tam můžeme právě pořádat divadla pro děti, letní podvečerní čtení pro dospělé. Letos jsme zkusili i divadlo a myslím, že to má velký úspěch.
1: Říkali jsme, že když teď přijdeme k vám do knihovny, tak tam najdeme fotografie Václava Havla. Pojďme k tomu něco povědět.
2: Tak na to se teď hodně těšíme. Začínáme tento čtvrtek. Nazvali jsme to Týden s Václavem Havlem, takže od čtvrtka do čtvrtka. A ve čtvrtek začínáme právě s pořadem, kdy přijede Pavel Kosatík a bude mluvit o Václavu Havlovi, jaký jeho odkaz vlastně pro 21. století. Tak uvidíme, jak to dopadne. Co už vím teď je, že je to beze zbytku obsazeno, je to veliký zájem a proto se také těšíme do nové budovy, kde budeme mít o něco větší sál a větší možnosti. Ale když se vrátím k tomu programu, tak začneme s panem Kosatíkem ve čtvrtek a pak každý podvečer přesně v 5 hodin bude někde po knihovně probíhat čtení z textu Václava Havla. Každý večer vlastně půlhodinové čtení, kdy můžete jenom projít kolem a chvíli poslouchat nebo zůstat celou dobu a pak se o tom textu bavit. Budeme číst z textu z dopisů Olgy, budeme číst z Moci bezmocných, ze Slovu o slova a z dalších prostě z těch nejznámějších esejů Václava Havla a celé to připravujeme ve spolupráci s první prezidentskou knihovnou, dříve knihovnou Václava Havla, tak oni to mají celý takový blok k právě nedožitým 90. narozeninám Václava Havla, tak za tu spolupráci jsme moc rádi, protože i díky ní tam ještě po celý říjen budeme v knihovně mít výstavu Antikódy, což jsou vizuální básně Václava Havla z 60. let. Takže moc všechny čtenáře zvu, přijďte do knihovny se podívat.
1: Kde konkrétně na Žižkově náměstí vás, Zuzko, najdeme?
2: Je to právě v budově bývalé pošty, je to Žižkovo náměstí 10.
1: Mm-hmm. Myslím, že to všichni najdou a
2: určitě.
1: Bývalá pošta asi znají všichni. 11 hodin 34 minuty, tak já ředitelku městské knihovny Tábor Zuzku Sedlákovou ještě nepropouštím. Chvilinku si budeme povídat o knihovně ještě za chviličku. Počkejte si.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zuzana Sedláková, ředitelka městské knihovny Tábor, bude ještě pár minut naším dnešním dopoledním hostem. Tak my už jsme připomínali akci, která souvisí s nedožitými 90. narozeninami Václava Havla, Týden s Václavem Havlem. Akce se bude konat od čtvrtka, říkám to dobře, Zuzko, ještě jednou připomínáme.
2: Ano, je to tak, od tohoto čtvrtka, od 1. října.
1: Celý týden.
2: Celý týden do dalšího čtvrtka.
1: Které další podzimní akce byste posluchačům doporučila, na které byste ráda pozvala?
2: Tak když jsme začali tou demokratickou vlnou, tak ještě na listopad, samozřejmě v souvislosti se 17. listopadem, tak jsme zapojeni do Týdne svobody, který běží v celé republice. Doufám, že se nám podaří v Táboře propojit víc organizací, tak uvidíme. A pak, co mi přijde zajímavé, na co bych ráda pozvala hlavně rodiče s dětmi, jsou naše upcyklační dílny, které připravujeme na pobočkách, a každý měsíc jsou ty dílny zaměřené na jiný materiál, takže říjen je upcyklace plastu, pak máme upcyklaci dřev, skla a kovu, myslím ještě pro listopad a prosinec, a vždycky je to spojený i třeba s knihama nebo s literaturou, jsou to takové výtvarné dílny odpolední, vždycky o 14:00, tak určitě se přijďte podívat, trochu si tím připravujeme i cestu právě do těch nových prostor, protože se tam tomu chceme dál věnovat, souvisí to s udržitelností a s posláním knihoven, tak z toho mám radost. A co je ještě zajímavé na podzim, na co bych vás pozvala, tak jsou určitě pořady věnované vesmírnému táboru. Tam máme dvě přednášky, tak všechny fanoušky do vesmíru určitě zvu, jak na to říjnové, tak to listopadové setkání, to je taky zajímavé.
1: Ano, skutečně knihovna není jenom o knihách. Přesto všechno na závěr se vás zeptám, jestli si třeba sama po práci někdy otevřete knížku a necháte se pohltit tím příběhem.
2: Tak určitě, co bych byla za knihovnici a ředitelku knihovny, kdybych nečetla. Knihy jsou jednou z mých vášní, čtu ráda, i když musím říct, že v dnešní době i mě někdy dá problém nebo více úsilí se zasoustředit na ten text, ale když už mě ten příběh vtáhne, tak se vtáhnout nechám moc ráda.
1: Z mého pohledu nemáte jednoduchou úlohu v současnosti natáhnout třeba i děti do knihovny, zaujmout je na první dobrou. Vidíte to jako takový cíl třeba i vaší knihovny do těch dalších let?
2: Je to přesně tak, jak říkáte, je to jedním z našich cílů přivádět děti ke čtením, aby je čtení bavilo, ukazovat jim možné cesty a hlavně nejenom děti, ale i dospívající a mladé dospělé. Na to bychom se chtěli teď soustředit a najít cesty k nim a je pozvat k nám do knihovny.
1: Ať se vám to podaří, ať se vám líbí v nových prostorách, ať si hezky zabydlíte, je vám tam fajn, jak vám, tak i vašim čtenářům a návštěvníkům. Zuzana Sedláková, ředitelka městské knihovny Tábor, byla naším dnešním dopoledním hostem a my za to moc krát děkujeme. Mějte se krásně a šťastnou cestu zpátky do Tábora.
2: Děkuji a těším se na slyšenou a se čtenáři a návštěvníky na viděnou v knihovně.

2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Nekradu, tak co bych ukazoval, to je titulek rozhlasového sloupku Jana Štiftra s datem 29. září roku 2026. No a poslechnout si ho můžete právě teď.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Překvapilo mě, s jakou samozřejmostí ta starší paní předložila na pokladně svou kabelku. Došourala se s vozíčkem ke kase, na pás vyskládala pečivo s ovocem a při placení otevřela tašku, aby do ní prodavačka mohla nahlédnout. Bez vyzvání, tak nějak automaticky. Mrkněte, nic tam nemám. Ta dáma byla starší, narozená možná ještě za války, nejpozději krátce po ní. Nejlepší roky života prožila v socialismu. V době, která sice tvrdila, jak si váží člověka, ale přitom ohýbala jeho duši. Denně lidem dokazovala, že jako jedinci neznamenají vůbec nic, že nad nimi vždycky někdo bdí, soudružka, učitelka, uliční výbor nebo stát, a v každou chvíli kontroluje, aby nevybočili z řady. Stála přede mnou zástupkyně generace, která často nemá ráda jinakost, protože jí právo na odlišnost nikdo nedovoloval. V tomhle světě byli všichni tak nějak podezřelí. Systém nestál na důvěře, ale na přesném opaku. Dokáž, že si nic neprovedl. Já to mám v sobě nastavené jinak. Dost bych se hádal, kdyby po mně někdo chtěl vidět batoh. Nekradu, tak proč bych se obhajoval? Vede mě víra v lidi. Nemám problém dát někomu neznámému knížku s tím, že mi peníze za ně pošle později na účet. A z praxe potvrzuju, sdílená důvěra funguje. Jenže ta dáma u pokladny sama sebe automaticky pasovala na podezřelou a rovnou předkládala důkaz o vlastní nevině. Svoboda nezačíná až u volebních lístků. Začíná už tady, u pokladní zóny, mezi čerstvým pečivem a ovocem. S jistotou, že nemusím nikoho přesvědčovat o tom, kým vlastně jsem.

Tento týden ohlašují poledne zvony z kostela svatého Víta v Českém Krumlově. Dnes si představíme Sanctusový zvon svatý Václav, který má hlavní tón C3, průměr 38 cm a váží 30 kg.

Roku 1900 ho ulil Rudolf Perner starší v Českých Budějovicích jako kopii staršího prasklého zvonu, ulitého původně roku 1682 Štěpánem Prikvejem v Klatovech. Na zvonu je latinský nápis, který v překladu kampanologa Radka Lungy zní: Mučedníku svatý Václave, pros za nás, léta páně 1682. Zvon zdobí relief svatého Václava jako knížete ve zbroji a dvojice andílků, kteří přidržují kartuši s kristovým monogramem IHS. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Útok žáka ve škole na Slovensku nepřežila jedna učitelka, další lidé jsou zranění. Správa železnic začne příští rok s elektrifikací trati z Kostelce na Slavonice. Čeští fotbalisté vyzvou v Lize národů Angličany. Na jihu Čech bude zítra slunečno s teplotami do 24 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Žák 8. třídy základní školy na severu Slovenska dnes zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich podlehla svým zraněním, napsal to web noviny SK. Policie dodala, že situaci má už pod kontrolou a že nikomu nehrozí nebezpečí. Na místo se sjíždějí ministři vnitra, zdravotnictví a školství. Ministr školství Tomáš Drucker uvedl, že jeho rezort je připravený škole poskytnout odbornou a psychologickou pomoc. Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka v souvislosti s útokem vyzval společnost, aby nezůstávala lhostejná k projevům násilí, nenávisti a narůstající agresivitě. Vodohospodáři dnes v Českých Budějovicích zazimují Samsonovu kašnu. Vypustí a vyčistí její hlavní bazén. Restaurátor zároveň zkontroluje stav 300 let staré památky. Jak vodu v kašně během zimy chrání před zamrznutím, vysvětluje mluvčí společnosti Čeva Klenka Cimlová.
2: Nejprve vypustíme a vyčistíme hlavní bazén kašny a odstraníme z něj všechno, co se tam během sezóny nahromadilo. Potom nainstalujeme recirkulační zařízení, které v zimních měsících brání zamrzání vody. Kašnu znovu napustíme už následující den. Tryskající prvky ale zůstanou mimo provoz až do další letní sezóny.
0: Příští rok začne modernizace tratě mezi Kostelcem a Slavonicemi. Vyplývá to z plánů, které představila správa železnic. Kromě toho chce v kraji letos také vyměnit zabezpečovací zařízení v Letči nad Sázavou.
3: V plánu, který státní organizace představila, se na trati mezi Kostelcem a Slavonicemi počítá s rekonstrukcí mostů a měly by začít i první práce na celkové modernizaci a elektrifikaci trati. Správa železnic ale hledá, kde na projektu ušetřit. Organizace by podle návrhu státního rozpočtu měla v příštím roce hospodařit s více než 77 miliardami korun. František Jirků, Český rozhlas.
1: Sport.
0: 3 dny po prohře s Chorvaty 1-2 nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Angličanům. Kapitán Ladislav Krejčí už by měl být připravený nastoupit. Hlavní anglickou hvězdou je útočník Bayernu Mnichov Harry Kane, kterého by Krejčí rád ubránil.
4: V porovnání s těma nejlepšíma je to, co vyhledávám v tom sportu, co na tom fotbalu miluju. Budu jen doufat, že trenér mě vybere, abych tohle mohl zažít a dokázat se s ním porovnat a zabránit mu ve všech situacích, které bude mít. Cítím to jako velkou motivaci.
0: Utkání Česko-Anglie začne v Edenu ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1024 hektopaskaly. Odpoledne bude na jihu Čech jasno až polojasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr je mírný, jihovýchodní, na Šumavě slabý, východní. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů, v údolích při slabém větru až k 6. Ve středu očekávejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne až polojasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní, na východě regionu odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu. Na Šumavě slabý vítr východních směrů. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. V Táboře začala včera uzavírka Mostecké ulice. Ode dneška je omezený provoz na Stránského ulici, což je část silnice 123. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
6: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
5: Chystáme oslavu plnou legrace.
6: To se mi líbí.
5: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
6: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
5: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
6: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
5: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Je 12 hodin, k tomu 6:15, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V úterý 29. září roku 2026 právě nyní také začínají písničky pro radost. Těmi vás provede hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Netolička je v Head Foodu připravena, bude hrát jednak do Břehova, ale také do Varvažova a já s přáním začnu hned ve Varvažově. Tam má svátek pan Michal Ebert. A je tu tady přání. Takže ještě jednou, Michale, všechno nejlepší k svátku, oslav tento den s radostí a užij si ho naplno. Ať se ti splní všechna tvá přání a ať tě provází štěstí na každém kroku. Ať se ti daří v práci a v osobním životě. A hlavně, ať jsi zdravý a šťastný, ti přeje kamarádka Pavlínka. To bylo přání k svátku pro pana Michala Eberta do Varvažova. Za chvilku bude hrát Netolička a také bude hrát do Břehova, kde 60. narozeniny má pan Roman Nekola. A pro pana Nekolu tady máme přání. Milý Romane, přejeme ti k dnešním krásným kulatinám vše nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí, ještě hodně najetých kilometrů a ať ti stále chutná a v neposlední řadě také pevný nátisk na bastrumpetu. To vše přejí kamarádi a kolegové z Netoličky. A za celou Netoličku píše kapelník Michal Veselý. Tak pro Romana Nekolu do Břehova k 60. A do Varvažova k svátku pro pana Michala Eberta bude hrát Netolička. Zařechtej můj vraný koníčku.

Netoličku v písničkách pro radost teď vystřídá Valdoufinka a Ady Školky, aby zahrala do veselé u počátek k 70. narozeninám panu Františku Peroutkovi. A mám tu v ruce přání. A to začíná. Krásné životní jubileum 70 let dnes slaví dlouholetý starosta obce Veselá a dřívější starosta sboru dobrovolných hasičů Veselá na Plzeňsku, pan František Peroutka. Obecní úřad, zástupci obce, veselští hasiči a také sbor pro občanské záležitosti Františkovi touto cestou posílají to nejsrdečnější blahopřání. Milý Františku, děkujeme ti za neúnavnou práci, pevné nervy a neutuchající energii, kterou naší obci věnuješ. Do dalších let ti přejeme pevné zdraví, osobní spokojenost, rodinnou pohodu a dostatek času na milované cestování. A jako dárek ti posíláme písničku. A písnička pro pana Františka Peroutku do Veselé u počátek k těm 70. narozeninám bude Polka z Veselé.

Ve čtvrt na jednu posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V písničkách pro radost teď Valdou Finku a Ady Školky vystřídají Babouci, aby také zahráli do Trhových svinů a také do Zbelítova u Milevska. Ve Zbelítově u Milevska 70. narozeniny má paní Stanislava Sýkorová. A pro paní Sýkorovou tu mám přání. Dnes slaví krásné kulaté 70. narozeniny paní Stanislava Sýkorová ze Zbelítova u Milevska a přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a hodně elánu do dalších let. To přejí a gratulují zástupci obce Zbelítov. Do Zbelítova u Milevska rádi paní Stanislavě Sýkorové za chvilku zahrajeme, ale ještě tu mám přání rovněž k 70. nám a také k svátku do Trhových svinů pro pana Václava Poese. Přejeme našemu váženému a milému sousedovi Václavu Poesovi, který měl 12. září 70. narozeniny a také včera svátek. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. To přejí sousedé Boubelovi z Trhových svinů. Tak do Trhových svinů k 70. nám a také k tomu svátku Václavům pro pana Václava Poese a také do Zbelítova u Milevska, rovněž k 70. nám paní Stanislavě Sýkorové, budou hrát Babouci píseň Boršovskej pan farář.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost je připravena zahrát veselka Ladislava Kubeše, a to jednak do Předotic, ale také do Zbelítova u Milevska, kde v neděli 70. narozeniny měl pan Otomar Říha. A pro pana Říhu to má přání. Přišel k nám dopis, vážená rozhlasová stanice, prosíme vás o zahrání písničky pro jubilanta našeho sboru dobrovolných hasičů, bratra Otomara Říhu ze Zbelítova u Milevska, k jeho životnímu jubileu 70. narozenin, které oslavil v neděli 27. září. Přejeme mu vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let a děkujeme mu za jeho dlouholetou a stále aktivní činnost ve sboru. Za vše děkují a přejí hasiči ze Zbelítova. Tak k těm nedělním 70. do Zbelítova u Milevska pro pana Říhu, Otomara Říhu, za chvilku bude hrát veselka zednickou polku, jak přišlo v přání, a bude ta zednická polka hrát také do Předotic pro pana Karla Brejchu, který oslavil, nebo slaví, životní jubileum 75 let. A mám tu přání pro pana Brejchu s přáním pevného zdraví, štěstí, osobních úspěchů a úsměvné pohody do dalších let přeje za zvedení obce Předotice pan starosta. Tak do Předotic k 75. narozeninám pro pana Karla Brejchu a také do Zbelítova u Milevska k nedělním 70. narozeninám pro pana Otomara Říhu bude teď veselka Ladislava Kubeše hrát zednickou polku.

Veselku Ladislava Kubeše teď vystřídá Budvarka, která zahraje jednak do Olešnice, ale také do Malont. V Malontech 75. narozeniny má paní Vladimíra Gažáková. A tak do dalších let vám, paní Gažáková, přeji pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zástupci obce Malonty v čele s panem starostou. Do Malont paní Vladimíře Gažákové k 75. nám bude hrát za chvilku Budvarka, stejně tak také do Olešnice, kde rovněž 75. narozeniny má paní Marie Valentová. Vše nejlepší vám, paní Valentová, k významnému životnímu jubileu, mnoho zdraví a spokojenosti přeje obec Olešnice. Pro paní Marii Valentovou do Olešnice k 75. narozeninám a ke stejnému výročí také do Malont pro paní Vladimíru Gažákovou bude hrát Budvarka, píseň, která se jmenuje Mlynářka.

písničkách pro radost dohrala Budvarka a připravené zahrát Skalačka, jednak do Nových Hradů, ale také do Haškovy Lhoty u Bechyně. A v Haškově Lhotě u Bechyně s přáním začnu. Tam má 75. výročí narození paní Hermína Kratochvílová a k nám přišlo přání a v něm se píše: Milé Rádio České Budějovice, chtěli bychom vás touto cestou oslovit a nechat popřát naší kamarádce paní Hermíně Kratochvílové z Haškovcové Lhoty u Bechyně k jejímu významnému výročí narozenin, a to k 75. narozeninám. Chceme jí popřát všechno nejlepší, štěstí, pohodu, ale hlavně zdravíčko. Ona má velice ráda dechovou hudbu a proto bychom si pro ni přáli její oblíbenou písničku Ještě husy nekejhaly. Vše nejlepší přejí manželé Marie a Pavel Sládkovi z Plané nad Lužnicí. Paní Hermíně Kratochvílové do Haškovcovy Lhoty u Bechyně bude hrát Skalačka píseň Ještě husy nekejhaly k 75. narozeninám za chvilku. Ještě předtím tu mám přání do Nových Hradů pro pana Václava Peterku k jeho významnému životnímu jubileu. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody pan starosta. Do Nových Hradů pro pana Václava Peterku k významnému životnímu jubileu a také 75. narozeninám do Haškovcovy Lhoty u Bechyně paní Hermíně Kratochvílové, tedy teď začne hrát Skalačka, píseň Ještě husy nekejhaly.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: 3,5 minuty po půl jedné v písničkách pro radost je připravená formace hudební, která se říká Šlapeto a bude hrát do Svíňovic, kde 79. narozeniny má pan Miroslav Havlíček. Pro pana Havlíčka tady mám přání. Přišlo k nám psaní a v něm se píše: dnešní to slavnostní den, kdy slaví náš kamarád pan Miroslav Havlíček ze Svíňovic krásné 79. narozeniny. A tak bychom ti, Míro, chtěli popřát hlavně to zdraví, dobrou mužku při sportovní střelbě, kterých se aktivně účastníš. To přejí kamarádi myslivci a za všechny je podepsán pan Karel Martínek. No, tak do Svíňovic k 79. narozeninám panu Miroslavu Havlíčkovi má hrát kapela Šlapeto a hrát bude píseň Šup sem, šup tam.

Šlape to v písničkách pro radost vystřídá veselá muzika, aby zahrala také do Roseče a také do Chvalovic u Netolic. Ve Chvalovicích u Netolic má 80. narozeniny paní Anna Mačková. A pro paní Mačkovou tady mám přání. Milá švagrová, k tvým krásným 80. narozeninám ti přeji především pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho krásných chvil s rodinou a nejbližšími. Ať máš každý den důvod k úsměvu a ještě mnoho krásných let před sebou. To přeje Anna, Ticovi, Tomanovi a Bártovi. To bylo přání pro paní Anu Mačkovou do Chvalovic u Netolic k 80. narozeninám. A 80. narozeniny má také pan Václav Jon v Roseči. Vážený pane Jone, přejeme jen to nejlepší k vašemu jubileu, pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody, jak ze vedení obce přeje paní starostka. Do Roseče pro pana Václava Jona, k 80. narozeninám a také ke stejnému výročí do Chvalovic u Netolic pro paní Anu Mačkovou teď bude hrát veselá muzika Podzimní haladý.

V písničkách pro radost je připravena veselou muziku teď vystřídat Moravanka, aby zahrála do velké chyšky u Pacova pro pana Františka Koblice k 80. narozeninám. Přišlo k nám psaní a v něm se píše, že včera oslavil významné životní jubileum 80. narozenin náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan František Koblic z Velké Chyšky u Pacova. K jeho krásným narozeninám mu všichni přejeme hlavně hodně zdraví, lásky a spoustu životního elánu do dalších let. A zároveň děkujeme za vše, co pro nás dělá. Za vše děkuji a všechno nejlepší přejí manželka Jaroslava, syn Radek s Mílou, dcera Martina s Pavlem, vnoučata Pája s Míšou, Eliška s Přemou, Ráďa a Káťa a pravnouček Domísek. Ti všichni přejí do Velké Chyšky u Pacova k 80. narozeninám panu Františku Koblicovi a posílají od Moravanky píseň Ta naše kapela.

0: Radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ještě doplníme, že Český rozhlas České Budějovice posloucháte ve 12:45 a ve 12:45 je připravena zahrát Důbravanka. Jednak do Višňové a také do Zvíkovského podhradí. A já s přáním začnu ve Zvíkovském podhradí, kde dnes, 29. září, 85. narozeniny, má paní Anna Kubíčková. A pro paní Kubíčkovou to mám přání. Přání hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. To přejí zástupci obce Zvíkovské podhradí. Paní Aně Kubíčkové, k 85. nám rádi, za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím tu mám také přání pro pana Františka Kubala, kterému je rovněž 85 a přát budeme do Višňové. Milý oslavenče, k vašemu životnímu jubileu vám přejeme hodně štěstí a hlavně pevné zdraví, to přeje obec Višňová. Pro Františka Kubala do Višňové k 85. a ke stejnému výročí narození také pro paní Anu Kubíčkovou do Zvíkovského podhradí bude hrát Důbravanka, píseň, která se jmenuje Důbravanka.

Doubravanku v písničkách pro radost je připraven vystřídat Josef Zíma, aby zaspíval do Adamova k 90. narozeninám pro pana Jaroslava Janáka. Všechno nejlepší, pane Janáku, k narozeninám, hodně zdraví, pohody a spokojenosti vám přejí zástupci obce Adamov. Tak tedy do Adamova k 90. nám pro pana Jaroslava Janáka teď Josef Zíma, až budou trumpety.

Josef Zíma nám zakončil dnešní písničky pro radost. Všechna přání, která přišla na ten dnešní den, jsme přečetli a vyčerpali. Ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. V říjnu je obsazeno už od 1. do 8. října, pak je 9. volno, můžete ještě na 9. objednávat, pak je obsazeno 10., 11., 15., 20., 22. a pak ještě 24. října. To jsem říkal, ty obsazené termíny, ty volné, najdete na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz. Když to napíšete, tak vám to tam vyskočí a najdete si písničky pro radost a tam je ten formulář. A je to samozřejmě zdarma k dispozici. A teď ještě pozvánka za písničkou. Dneska bude veselo na Včelné. Od 17:30 v kulturním centru bude hrát Vltava. V sobotu se bude hrát v Doudlebech v rámci výročí oslavy 130 let hasičů a otevření nové multifunkční budovy obecní v Doudlebech. Bude na Čápáku v sobotu 3. října od 13 hodin veselo a mimo jiné u toho bude i malá kapela Pavla Havlíka. Další pozvánka je rovněž na sobotu 3. října do Besednice. V Besednici v hostinci u Martinků ve 13 hodin začne přehlídka heligonkářů. A pak tu mám ještě pozvánku na neděli 4. října, konkrétně do Janovic nad Úhlavou. V neděli od 15 hodin v hale za městským úřadem v Janovicích nad Úhlavou bude hrát oblíbená veselá muzika Schocka. Tak to jsou tady pozvánky za písničkou. Dnešní písničky pro radost jsou u konce, ale ještě popřeju samozřejmě všem Michalům a Michailům k tomu dnešnímu svátku a ještě jednou vám, kteří máte právě dnes to výročí svého narození. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. A za vaši pozornost děkuji a hezký podzimní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě. Schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Mrazy, sucho a kroupy způsobily milionové škody na jablkách jihočeských ovocnářů. Lesní cestu Šatlava u Slavonic opravují Lesy České republiky. Odpoledne bude slunečné, v noci se ochladí až na 8 stupňů, zítra opět slunečno. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Sněmovna bude dnes odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmů premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
2: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
0: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin a očekává se, že bude pokračovat i zítra. Úroda jablek v Česku je letos zhruba na 20% běžné produkce. Poškodili ji hlavně jarní mrazy. Největší pěstitel ovoce, Zemcheba Chelčice na Strakonicku, hlásí ztráty až 25 milionů korun. Podrobnosti má asistent ředitele společnosti Jaroslav Muška.
3: Na jablkách se projevilo sucho, velikosti plodů, dále kroupy a mráz. Jablka jsou skutečně velmi malá, poškozená, je jich málo, místo 3000 tun předpokládáme 700 tun, takže ty ztráty jsou obrovský.
0: Lesy České republiky obnovují cestu Šatlava v České Kanadě nedaleko Slavonic. Slouží lesním hospodářům. Zároveň po ní vede zelená turistická značka a grázlova stezka. Cesta dostane nový podklad a povrch ze štěrkodrti. Podle mluvčí Lesů České republiky Evy Jouklové byla lesní cesta ve špatném stavu.
4: Během kůrovcové kalamity byla hodně využívaná, takže teď budou na bezmála kilometrovém úseku nové podkladní vrstvy i kryt vozovky ze štěrkodrti. S dokončením prací na projektu za 3 miliony korun počítáme v prosinci. Během stavby rozhodně nedoporučujeme cyklistům, aby úsek využívali. Pěší po něm s velkou opatrností projdou.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až polojasno s teplotami až 23 stupňů, na horách do 20. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů, v údolích při slabém větru k 6. Středeční obloha bude jasná nebo skoro jasná, později odpoledne až polojasná. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách nejvýše k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní. Na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. Na Šumavě slabý vítr východních směrů a biozátěž zůstane na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihočeských silnicích se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají. A je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále. Moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka. Tak
1: určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna po letech byla potřeba. Tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali a oni v ty Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, je to debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Bára taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je z ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenér, trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: vyšlo? No, tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Když jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samý jako Björn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl, Björn Borg. On
1: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, že jo, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak on ještě víc prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá zrovnou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korešem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmlátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože, jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: No, tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmáčel raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal
1: vyzrávat? No pak ono potom začnete zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka, to byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát, jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte, jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu. Prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, už se to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než ty takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole. A já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. A u toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě také prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechánech teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takovej i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám je mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech. Že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnujou posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále, takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda, ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch, protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč. Když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každej, tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, abych se to nedostal do pátýho, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako, aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když už pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl, jo.
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka. Existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní hráčka?
1: No, inteligentní hráčka, no, česky se někdy říká vyčúraný, že? Vyčúraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji. A pak bylo italský finále. Hráli spolu italský finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit, vy můžete navrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo, nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teďko vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis, jo. Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád cross, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendový stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervóznila. A když tu hráčku znervózníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště, protože
1: nemusí,
0: už
1: nemusí.
0: Si to načte.
1: Je to nemusí, nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevíde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C. Že jo? A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, se plánal dnešní tenis, je v rasanci. Hodně v rasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, vlastně on ho porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: No, US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no. Protože tenkrát mě tam ošidili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a prostě měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Že? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se vám to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jako kdyby se to stalo loni, ale no, ono už to nějaký pátek bude.
1: Ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a ten hráč to pozná?
1: Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomhle to obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a prostě to já strašně obdivuju, protože to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale
1: no
0: i diváky?
1: No, při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětským svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA a oni vám nezatleskají. A ten druhý dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byly vždycky domácí. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže no. Podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malý podíl, ano. Je to malý podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl že tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: S Alex Aho si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi, tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plnou turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nové Dream kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36?
1: No to bylo, no seniory jsem hrál od 45, od 45 do 60.
0: No tak to jste skončil kariéru nedávno, teda no, ne, v tom
1: to,
0: případě.
1: Se, dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo, to sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měla všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava v těch seniorském tenise, to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, ani výhry nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a řekl, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibice nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam nikdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takový ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano.
0: Vy jste tlak, něco podobného zažil?
1: Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo, bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už s tím
1: to,
0: počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo, a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řeknu, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný, ty lidi, prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi proti bezpečnosti. Tlak na toho hráče samotného, no, ne, že tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě je to, ten tlak je to, dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak vy jste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že to máte vlastně dědičné, tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když hrál na Čechy, tak prostě žila Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, ten mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový.
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ta nás porazila Sparta, a když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme je porazili, že jo. Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledon na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm vejš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět

0: žila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl, Jan Kodeš.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na Slovensku napadl žák 8. třídy spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich nepřežila. Oprava silnice v ulicích Stránského a Soví v Táboře omezí provoz zhruba na 2 měsíce. Vodohospodáři dneska připravují na zimu Samsonovu kašnu v Českých Budějovicích. I zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V nemocnici na Slovensku zůstávají po raním útoku ve škole ve Staškově dvě zraněné. Žák 8. třídy tam podle deníku SME nožem na

0: padl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela. Televize TA3 uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele kvůli chlapcovu zhoršenému prospěchu. Policie to zatím nepotvrdila.
1: Na místě tragédie zasahovaly dvě sanitky a dva vrtulníky. Stav všech tří napadených popsala Českému rozhlasu mluvčí slovenské záchranné služby Petra Klimešová.
2: Do nemocnice v Martině letecký záchranáři transportovali dítě v kritickém stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
1: Podezřelého žáka policie zadržela. Soustrast pozůstalým vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Fico zdůraznil bezpečnost škol, Pellegrini varoval před rostoucí agresivitou ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Dnešním dnem začíná první etapa opravy ulic Stránského a Soví v Táboře. Práce na silnici číslo 2/123 má na starosti správa a údržba silnic Jihočeského kraje. V první etapě uzavře jeden jízdní pruh Stránského ulice a v další etapě ten druhý. Třetí etapa uzavře ulici Soví v obou směrech a řidiči budou muset po objízdné trase. Jak změny ovlivní městskou hromadnou dopravu, řekl mluvčí města Tábor Luboš Dvořák.
3: Omezení se dotkne také městských linek 50 a 51 i některých regionálních autobusů. Zastávka Stránského bude v prvních dvou etapách zrušena bez náhrady. Řidiči i cestující by proto měli sledovat dopravní značení a aktuální jízdní řády.
0: Vodohospodáři dnes v Českých Budějovicích zazimují Samsonovu kašnu. Vypustí a vyčistí její hlavní bazén. Restaurátor zároveň z vysokozdvižné plošiny zkontroluje stav 300 let staré památky. Jak vodu v kašně během zimy ochrání před zamrznutím, vysvětluje mluvčí společnosti Čevak Lenka Cimlová.
4: Nejprve vypustíme a vyčistíme hlavní bazén kašny a odstraníme z něj všechno, co se tam během sezóny nahromadilo. Potom nainstalujeme recirkulační zařízení, které v zimních měsících brání zamrzání vody. Kašnu znovu napustíme už následující den. Tryskající prvky ale zůstanou mimo provoz až do další letní sezóny.
0: Na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Je jich víc než 60%. Před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic teď upravuje 27 stanic. Ty budou po dokončení prací lépe přístupná pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče s kočárky.
5: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů, v údolích při slabém větru k 6. Středeční obloha bude jasná nebo skoro jasná, později odpoledne až polojasná. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách nejvýše k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní. Na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. Na Šumavě slabý vítr východních směrů a biozátěž zůstane na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla na silnici 20 u kruhového objezdu u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemné úterní podzimní odpoledne s oblohou téměř bez mráčku od třílvů z jihu Čech. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy si jako obvykle společně podíváme na zajímavá témata a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Dnes vás naučíme péct chodské koláče. Tuto pochoutku upekla podle výherního posluchačského receptu Naďa Konvalinková. A já jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů v pořadu Pochoutkový rok. Počkejte si v této hodině. Viděli jste, že měl populární herec Josef Kemr chalupu v Plané nad Lužnicí a že se rád staral o místní kapličky? Náš regionální stopař Petr Kubát vás dnes vezme do muzea v bývalé faře v Plané, která připomíná nejen tohoto mistra divadelního umění. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou Billy Ocean, Petr Spálený, a právě teď zaspívá Ilona Čáková o tom, jak si představuje tanec v čase.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. My se teď vydáme na Táborsko. Až pojedete do Plané nad Lužnicí, zastavte se ve staré faře z konce 18. století. Nejen, že tam sídlí vyhlášená galerie Fara, infocentrum, ale také místní muzeum. Dnes se do něj vypravil náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tak to muzeum je zajímavé už způsobem, jakým vzniklo. Otevřelo se v roce 2013 a velkou část jeho sbírek pomáhali vytvořit sami obyvatelé Plané nad Lužnicí. Ono představuje život na počátku 20. století, takže jsou tu zařízené místnosti jako kuchyně, jídelna nebo dětský pokoj. No a některé exponáty mi tady při prohlídce ukázala kulturní referentka Jana Kalinová.
3: Tady je kuchyně, jo, jak se dřív vařilo, tady jsou mlýnky, pokaždý teda samozřejmě několik mlýnků, protože je to, jak sem lidi donesou, váha je tady, no, různý prostě věci, tamhle na vaření, mísy a i různý takový tam třeba na bábovky. Babička toho jsem nanosila, pokličky, 10 žehliček, no, různý věci na vaření.
2: No a dál je v muzeu taky k vidění socha svaté Barbory nebo mohutná Bible z roku 1771. Ta patří do zdejší farní knihovny, kterou na začátku 19. století založil plánský farář Josef Gewinner. No a muzeum připomíná taky jednoho známého místního chalupáře, herce Josefa Kemra, který tady měl právě chalupu a staral se taky o místní kapličky. V expozici jsou k vidění i jeho brýle. A dalším slavným návštěvníkem Plané nad Lužnicí byl taky spisovatel Franz Kafka. Jeho pobyt připomíná taky muzejní expozice a s Kafkou se pojí nedaleký Strkov a tamní zámeček. Podle tradované verze se říká, že právě tam mohl Kafka dopsat svůj román Zámek.
1: Petře, v části muzea jsou také sezónní výstavy, nemýlím se?
2: Je to tak, aktuálně je tam k vidění výstava s názvem Veselé chvíle v životě českého a moravského lidu. Jsou tam háčkované postavičky, místní rodačky a lidové tvůrkyně Slávky Rokosové. Základ té kolekce tvoří zobrazená jízda králů v Hluku poblíž Uherského hradiště a ona aktuální výstavu rozšířila o svatováclavské slavnosti v Plané nad Lužnicí. Tu výstavu taky doplňují malované kulisy jejího syna Michala Rokosové. No a já doplním, že Plánské muzeum je ještě v říjnu otevřené každý den, kromě pondělí.
1: Tolik z Plané nad Lužnicí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Knihovna už dávno není jen místem, kam si chodíme půjčovat knihy. Stává se prostorem pro setkávání, vzdělávání i nové nápady. Jak se proměňuje městská knihovna Tábor, která letos získala prestižní ocenění Bibliotéka Inspirans 2026 a co všechno nabídne návštěvníkům po dokončení rozsáhlé rekonstrukce? Po písni skupiny Projektil vám nabídneme ukázku z rozhovoru Hanky Šoberové s ředitelkou knihovny Zuzanou Sedlákovou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Městská knihovna Tábor se letos zařadila mezi inspirativní vzdělávací instituce v České republice. Jakou roli dnes knihovny ve společnosti hrají, jak pokračuje rekonstrukce její hlavní budovy a jaké novinky čekají na návštěvníky? O tom všem si Hanka Šoberová povídala s ředitelkou knihovny Zuzanou Sedlákovou, která zmínila jednu z novinek, kterou je takzvaný Makerspace.
1: Makerspace, úplně nejobyčejnější slovo je asi dílna nebo prostor, kde se dá tvořit něco také rukama. A teď může být ten makerspace zaměřený na různé věci. Může to být technologický makerspace, kde budete mít možnost si vyzkoušet 3D tiskárnu, vinylovou řezačku, nějaký programovatelný roboty, programování, nebo to může být více řemeslná dílna, může to být zaměřené na dřevo, na práci s kovem, nebo na opravování věcí. Třeba v jedné knihovně ve Finsku měli takovouhle dílnu na opravu jízdních kol. Že jste přijela úplně s tím kolem, prošla tou knihovnou mezi těmi regálkami, kolo jste si tam dala do stojana, mohla jste si ho prostě buď sama nebo za nějaké drobné pomoci někoho z personálu kolo opravit. Tak i to může být makerspace. No a my v Táboře budeme mít makerspace, který bude rozdělený na dvě části. Jedna část by měla být dílna textil papír. Abych to trochu přiblížila, je to šicí dílna, to znamená, budou tam šicí stroje, overlockový šicí stroj. Rádi bychom to spojili s upcyklací, to znamená s použitím už použitých materiálů, látek. Takže kolegyně, kterou tam máme, na to hrozně šikovná, moc jí to baví, takže tyhle dílny povede. A měl by tam být stolní lis, řezačka na papír, výtvarný potřeby, veliký dřez, sušič na výkresy, takže doopravdy na různé výtvarné techniky. Tak to je ta řemeslnější část té dílny. A potom ta druhá část by měla být víc technologická, to znamená, chtěli bychom tam mít brýle pro virtuální realitu, 3D tiskárnu a pak zase přístroje na pomezí, to znamená vinylovou řezačku, laserovou gravírku, to znamená, že vy si ten projekt uděláte v počítači, ale potom samozřejmě si to přenesete třeba na tričko nebo vyřežete si něco do dřeva a tak.
2: Jak velký bude ten táborský makerspace?
1: Bude to jedno patro, bude menší.
2: Jedna kolegyně jste říkala, to znamená, že ta bude permanentně přítomná, anebo jak to funguje? Nebo v případě, že někdo má zájem a chce pomoct, neví, jak si poradit?
1: Tak přesný provoz teď ladíme, jak to bude nejlepší. Určitě v nějakém režimu otevřeme a pak celý rok budeme pilotně ladit. Počítáme s tím, že budou některé hodiny otevřeno pro veřejnost. Úplně, že prostě přijdete, budete se moc podívat, případně si některý ten přístroj zarezervovat a pracovat si samostatně nebo s lehkou dopomocí, vytvořit nějaký svůj vlastní projekt na tom stroji. A potom budou časy, kdy to jako bude pro veřejnost uzavřeno, ale budou tam probíhat dílny buď pro školy, nebo třeba pro seniory, nebo pro nějakou uzavřenou skupinu.
0: Říká ředitelka Městské knihovny Tábor Zuzana Sedláková, která byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Celý rozhovor si můžete kdykoliv poslechnout na webu budějovice.rozhlas.cz v záložce pořadu Dopolední host. A koho přivítáme zítra? Pozvání přijal Ladislav Kolář, muž z Jindřichohradecka, který vyměnil život ve světě financí za africkou půdu a vlastní kávovou farmu v Tanzánii. Jak se český podnikatel dostane k pěstování kávy pod africkým sluncem a jak vypadá život mezi jižními Čechami a Afrikou? I o tom bude zítřejší dopolední host. Poslouchejte po 11. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jihočeské odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice běží dál a my k němu přidáme příjemnou hudbu i aktuální informace. Koncert s názvem Flétnová romance otevře dnes večer podzimní řadu festivalu Art Salon Piano v Českých Budějovicích. Ve foaje budovy Business Centra Piano na Mánesově třídě zahrají italský flétnista Ubaldo Rosso a klavíristka Jitka Čechová. A právě tuto hudebnici dnešního večera, Jitku Čechovou, máme teď živě ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Představte nám prosím ten dnešní úvodní koncert a také vašeho italského kolegu.
2: Myslím si, že vpravdě ten koncert bude zahájením pestrého a barevného podzimu, protože náš program je vpravdě velmi pestře romanticko-impresionistický, proto také ten název Flétnová romance zazní od Mendelssohna, Elgara přes Ravela a Debussyho až Gilman, což jsou takové, bych řekla, francouzsko, německo, i trochu malinko ruské vlivy, ale jsou to opravdu krásné melodie. Já myslím si, že každý posluchač si přijde opravdu na své.
1: Vy jste nejen špičkovou klavíristkou, ale zároveň také organizátorkou festivalu Art Piano Salon. Jaké další koncerty nás na podzimní části ještě čekají?
2: Tak jako už po 7 let Art Salon Piano je rozdělen do 2 částí, má jarní a podzimní řadu a ta podzimní probíhá vždy po jednom koncertu v měsíci, to znamená, že nás ještě čekají po dnešním večeru další 3 koncerty do Vánoc a v příštím měsíci to bude úplná, si myslím, rarita, protože vystoupí soubor kytarový, tentokrát opravdu skoro by se dalo říct kytarový orchestr složen z konzervatoristů konzervatoře České Budějovice pod vedením Kláry Ferenci a myslím si, že opravdu to opět bude obrovské show, kde mladí kytaristé společně ještě s dalšími muzikanty přidruženými předvedou, dalo by se říct, od Bacha až po pop music moderní, takže tam opravdu to bude zase taková pestrá paleta dalšího repertoáru. No a pak v listopadu nás čeká opět něco úplně originálního, co tu ještě nebylo, a sice v podání 2 španělských umělců vynikajících klavíristy Antonia Soria a jeho syna Antonia Soria mladšího violončelisty. Budeme moci slyšet violončelový recital, kde na repertoáru budou díla, která opravdu si myslím, že ještě v Budějících možná nezazněly v této podobě, protože řada z nich bude opravdu španělské provenience a myslím si, že posluchači se opět budou mít na co těšit. No a pak už se překleneme směrem do adventního času a poslední koncert v prosinci, 15. prosince, bude věnován tak trošku duchovnímu zamyšlení předvánočnímu. Vystoupí duo Kůn, Martin Prokeš, tenorista, s Jaromírem Noskem, basistou, 2 hlasy, doprovázené violončelistou Eduardem Šístkem. A určitě tam bude i něco více vánočního, to znamená zazní Michna z Otradovic například s krásnými vánočními zpěvy, ale také úžasná Stabat Mater Rosana, italského skladatele.
1: Tak to bude nejen pestrobarevný hudební podzim, ale také ten zimní čas bude určitě hudebně skvělý. Připomeňte prosím, proč se festival jmenuje Art Salon a odehrává právě v netradičním prostředí Business Centra Piano.
2: Business Centrum Piano už s tím názvem mě, co by klavíristku samozřejmě velmi lákalo, abych zjistila, proč se jmenuje Business Centrum Piano. Pak jsem zjistila, že budova krásná, moderní, velmi netradiční je ve tvaru klavírního křídla. takže když se někdo podívá z vrchu, tak opravdu v tomto křídlo pozná. A přímo ve foaje budovy je nádherný koncertní nástroj Petrov, tak už jenom to evokovalo k tomu něco tam podniknout v tomto foaje. No a Arcelon proto, protože jsme chtěli pojmout večery trošku jinak, než jenom jako koncertní přehlídku, ale mělo to být tak trošku na bázi salonu, tedy diskuzního a hudebního večera, který inspiruje k dalším rozhovorům i třeba na téma společenských a politických problémů, protože si myslím, že v dnešní době je naprosto důležité, aby se lidé vůbec scházeli a měli možnost této diskuzní platformy.
1: Říká klavíristka Jitka Čechová. Díky a krásný koncert.
2: Děkuji moc krát, mějte se krásně a taky děkuji. Nashledanou.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17.30 v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze stříbrné příčky roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o velké chodské koláče, původně od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotkyní Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profi kolegové. Tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík, Ivan Bodochodský a právě Naďa Konvalinková. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a ptal se také na to, co bude potřeba na pečení.
1: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
2: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
1: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí, přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
2: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
1: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak.
2: Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
1: No, jsi zlatej, že si ho přivez. Takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr. Přidáme vanilkový cukr.
2: A všechno hezky promícháme společně.
1: Zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
2: A promícháme to hnětacím hákem.
1: Ano, a myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede.
2: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě?
1: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
2: A ještě?
1: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto. No?
2: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
1: Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
2: No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
1: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
2: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
1: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
2: Ale poctivý.
1: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
2: A pak vezmeme povidla, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
1: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
2: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut. No, my jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
1: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí.
4: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Určitě si musíte také tu pochoutku v klidu vychutnat. Recept na chodské koláče ve zjednodušené verzi od Nadi Konvalinkové najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. A v neděli si připomeneme poslední letošní soutěžní recept. Původně první místo z roku 2025. Půjde o kynuté rohlíčky máčené v másle, které bude pro připomenutí péct šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
6: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Policie se připravuje na nezákonný sjezd tuningových aut. Do Prahy a Brna by jich mohly přijet tisíce. Prachatice opraví lesní cestu u Pískovny. Radní vybrali dodavatele. Návštěvníci akce Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni u Českého Krumlova vyráběli pravěký nástroj. I zítřek bude slunečný, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Česku bude o víkendu ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Informovali o tom policisté. Ti kvůli srazu řidičů speciálně upravených aut chystají na začátek víkendu rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do ulic podle mluvčí policie Violety Canosky vyrazí policisté ze všech dálničních oddělení cizinecké policie. Nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony.
7: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
6: Podle informací policie by měl sjezd být v pátek 2. října v Praze a o den později v Brně. Na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol protestují stovky lidí proti krizi bydlení. Španělská vláda právě jedná o návrhu zákona,

0: který má řešit ochranu nájemníků. Demonstranti v centru španělské metropole už v sobotu postavili tábor, který odmítají vyklidit. Zasedání vlády začalo se zhruba hodinovým zpožděním. Strany vládní koalice se intenzivně snažily najít schodu. Kabinet socialisty Pedra Sancheze nemá podporu většiny. Španělsko se potýká s rostoucí krizí bydlení. Vliv na ní má mimo jiné krátkodobé pronajímání bytů turistům a rostoucí počet obyvatel měst. Lesní cesta u Pískovny u Prachatic se dočká rekonstrukce za téměř 5 milionů korun. Radní na posledním jednání vybrali dodavatele. Město nechá opravit zhruba 1 kilometr a 400 metrů dlouhý úsek mezi cestou u Sedílka a rozhlednou Libín. Komunikace je ve špatném technickém stavu, vysvětluje asistentka vedení města Jana Hulešová.
1: Vozovka vykazuje vjeté koleje, poškozený povrch, narostlé krajnice a nedostatečné odvodnění, které přispívá k jejímu dalšímu poškozování. Součástí rekonstrukce bude úprava a rozšíření vozovky, včetně výhyben, vybudování trubních propustků a položení nového asfaltobetonového krytu.
0: Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni u Českého Krumlova včera přenesl návštěvníky zpátky do minulosti. Akce se každý rok snaží přiblížit historii jeskyně a jejího naleziště. Další program přiblížila archeoložka Krumlovského muzea Lucie Šmahelová.
2: Jsou tady teda naši dobře známí lovci, kteří se sem právě vracejí každý podzim a ty tady vlastně budou předvádět zpracování třeba právě masa, jak vlastně uchovávat to maso, když už nalovíte, oškrabávání kůží, ten lov samozřejmě, protože bez toho to nejde, ukázky pazurkových kostěných nástrojů, jak vlastně ta tlupa skutečně fungovala, tak to se vlastně snažíme přiblížit.
3: Počasí.
0: Obloha bude zítra jasná nebo skoro jasná, později odpoledne až polojasná. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Na horách nejvýše k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní. Na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. Na Šumavě slabý vítr východních směrů a biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě se zraněním došlo v Plané u Českých Budějovic. Dvě auta se střetla na silnici 20 u kruhového objezdu u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. K nehodě dvou aut došlo taky v Novohradské ulici v Českých Budějovicích a v Lidické ulici ve Strakonicích se srazil cyklista s chodcem. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hodin a téměř 5 minut. Příjemné úterní, stále slunečné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho české odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne řadu zajímavých informací z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Co když může být vaše srdce nemocné, i když se cítíte úplně zdraví? Nová evropská doporučení radí lékařům hledat problém ještě před prvními příznaky. Co to znamená pro samotné pacienty, řekneme u příležitosti Světového dne srdce v této hodině. Ztráty až 25 milionů korun hlásí letos na jablkách největší jihočeský producent ovoce Zemcheba Chelčice. Úrodu poškodili mrazy, kroupy a sucho. Podrobnosti už za chvilku. A přidáme také obvyklé penzum písniček, které nestárnou a podporují vaši dobrou náladu. Chybět nebudou britští Pet Shop Boys s hitem Go West. Jiří Korn s písní Chci tě mít a právě teď přichází To tehdy padal déšť zaspívat Helena Vondráčková.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Jihočeští ovocnáři nemají letos skoro žádná jablka na prodej. Největší jihočeský pěstitel ovoce Zemcheba Chelčice na Strakonicku je naopak bude kupovat jinde. Společnost sklidila jen třetinu běžného množství, což nestačí ani na výrobu ovocnářských produktů.
1: Tady vidíme dvě jablka, každý má minimálně 5-10 úderů od krup. Jedno se zahojilo, ale druhý už nahnívá.
2: Asistent ředitele Zemcheby Chelčice na Strakonicku Jaroslav Muška právě v jabloňovém sadu utrhnul 3 jablka. Ani jedno z nich nepůjde na konzum.
1: Ty se dají použít jedině na průmysl, to znamená na šťávy, a ještě se musí teda vybírat, takže některý už ani jo. Jablka jsou skutečně velmi malá, poškozená, je jich málo, místo 3000 tun předpokládáme 700 tun.
2: Tohle ovocnář Jaroslav Muška ještě nezažil.
1: Na jablkách se projevilo sucho, velikosti plodů, dále kroupy a mráz. Všechny tři tyto aspekty dohromady jsem opravdu ještě za celou svoji profesní kariéru za těch 50 let nezažil. Ten výnos je minimální. Takže ty ztráty jsou opravdu obrovský, přesáhnou 20 až 25. 5 milionů korun.
2: Zemcheba Chelčice, která vyrábí například mošty, dřeně, sirupy a další výrobky z ovoce, bude letos dokonce jablka kupovat.
1: Potřebujeme na zpracování 1200 tun a jelikož sklizeň bude kolem 700 tun, tak budeme muset dokupovat průmyslový jablka a věřím, že dokoupíme v České republice, protože těch sadů, které postihly kroupy, je velké množství.
2: Jarní mrazy způsobily podle informací Ovocnářské unie škody za téměř 1,5 miliardy korun a téměř polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Předseda unie Martin Ludvík k tomu dodal.
3: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: Ztráty ovocnářů prohloubí podle asistenta ředitele Zemcheby Chelčice Jaroslava Mušky i vyšší náklady.
1: Ty náklady opravdu rostou, jednak s cenou nafty a hlavně pesticidy, taktéž hnojiva. A nakonec i vyšší mzdy pro brigádníky, což snižuje výrazně rentabilitu toho pěstování ovoce.
2: Letošní sklizeň jablek potrvá do poloviny října. Skončí tedy o 14 dnů dřív než v běžných letech. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: skupina Kryštof a jejich šňůry natažené až do nebes na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V rubrice Co v učebnicích nebylo se dnes podíváme až do Ameriky. Víte, že se od nás pomalu vzdaluje? Víc řekne už za chvíli Martin Písařík.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Je 15 hodin a 35 minut. Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. A my teď pro vás máme řidičskou abecedu. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o záchranářské uličce. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: by, jak žil bych rád.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Australská hudební star světového formátu, to je Kylie Minogue a její hit I Should Be So Lucky z roku 1987. Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Včas poznat, komu hrozí srdeční selhání a zasáhnout ještě předtím, než se objeví první příznaky. A u těch, kteří už jsou nemocní, léčit kromě samotného srdce také obezitu. Tímto směrem se vydává nová doporučení Evropské kardiologické společnosti a část těchto změn už platí i v Česku. Mohou tak ovlivnit stovky tisíc pacientů, i těch, kterým srdeční selhání teprve hrozí. Zdůrazňují to kardiologové u příležitosti Světového dne srdce.
1: Někdy v létě, když jsem se teda zadýchával, přikládal jsem to tomu, že kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
2: Jenže dušnost postupně sílila. 63-letý pacient Lev z Brna byl často malátný, motala se mu hlava a těžko se mu dýchalo. V nemocnici pak lékaři zjistili takzvanou dilatační kardiomyopatii. Srdce bylo zvětšené a nedostatečně pumpovalo.
1: Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážnějšího, jako se srdíčkem a podobně.
2: Jeho potíže tehdy ukázaly, že za zdánlivě běžnou dušností může být vážný problém se srdcem. Nová evropská doporučení ale chtějí jít ještě dál, tedy riziko odhalovat i u lidí, kteří zatím žádné potíže nepociťují.
3: V České republice je někde kolem 400 tisíc nemocných, kteří trpí chronickým srdečním selháním. A ještě další velké procento bude existovat mimo tuhle tu statistiku, kteří vlastně o tom svém onemocnění nevědí.
2: Popisuje kardiolog Aleš Linhardt z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitý je proto včasný záchyt už při běžných prohlídkách u praktického lékaře, kterým pomáhá nový krevní test.
3: Ta vyšetření se rozšířila, obohatila a cílí na včasné odhalení chronického onemocnění ledvin a srdečního selhání a dalších rizik, jako je třeba cukrovka nebo poruchy metabolismu lipidů, především vysoký cholesterol.
2: Nová doporučení se ale nezastavují u samotného hledání nemoci. U některých pacientů se srdečním selháním a obezitou počítají také s léčbou, která pomáhá snížit hmotnost. Evropská doporučení jsou přitom úplně čerstvá. V Česku ale podobný způsob prevence začal fungovat už začátkem letošního roku.
3: My jsme vlastně předběhli dobu, protože evropská doporučení pro srdeční selhání vyšla před 3 týdny a my už to děláme od ledna tohoto roku.
2: Českým lékařům tak z nových doporučení vychází především jeden úkol. Přesvědčit lidi, aby na prevenci nečekali až do chvíle, kdy se objeví první potíže. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice.

0: počasí.
1: Počasí aktuálně přináší slunce i svěží jihovýchodní vítr a k večeru už by se mělo vyjasnit úplně. Jaké počasí nás ale čeká v následujících dnech? Na to se právě teď zeptáme odborníka, a to meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a po většinu zítřejšího dne očekáváme jasno nebo skoro jasno. Zítra později odpoledne a večer částečně přibude vysoké průsvitné oblačnosti. Počasí u nás bude ovlivňovat okraj tlakové výše se středem nad východní Evropou. Minimální teploty během noci klesnou na 11 až 8 stupňů Celsia a v údolích při slabém větru se mohou pohybovat i kolem 6 stupňů Celsia. Maximální denní budou podobné těm dnešním mezi 21 až 24, na horách kolem 20 stupňů Celsia. A zítra se nám i rozfouká vítr, který bude mírný, jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Na Šumavě ale vítr bude po celý den pouze slabý. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Tento typ počasí podzimního je tedy velmi příjemný. Jaký bude další den v týdnu?
2: Ve čtvrtek to bude dosti podobné, bude tedy polojasno až jasno s vysokou průsvitnou oblačností a večer oblačnosti začne přibývat. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše. Minimální teploty budou kolem 9 stupňů Celsia a při vyjasnění a uklidnění větru mohou v noci klesnout až na 5 stupňů Celsia. Maximální denní budou kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, na východě kraje až mírný, jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A naladíte nás i dobře na víkend? Máte pro nás pozitivní zprávy stran pátečního počasí?
2: A v pátek počasí u nás částečně ovlivní rozpadající se studená fronta, která do střední Evropy bude postupovat od západu. Oblačnosti tedy přibude, ale srážek se nedočkáme. Očekáváme tedy oblačno až zataženo, večer ale oblačnost bude opět ubývat. Minima budou kolem 9 a maxima kolem 20 stupňů Celsia a vítr už bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A jak bude první den víkendu? Můžeme se těšit na pěkné počasí, eventuálně i celý víkend?
2: V sobotu v první polovině dne bude převážně polojasno, ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy, odpoledne potom ale oblačnosti přibude. Minima budou stále kolem 9 stupňů Celsia a v údolích při uklidnění větru mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Maximální denní potom kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne zejména východní směru do 4 metrů za sekundu.
1: Říká Petr Friebauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladislav Kolář je muž, který vyměnil život ve světě financí za africkou půdu a vlastní kávovou farmu v Tanzánii. Jak se český podnikatel dostane k pěstování kávy pod africkým sluncem a jak vypadá život mezi jižními Čechami a Afrikou? I o tom bude mluvit náš středeční dopolední host. Poslouchejte po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nízká hladina Lipna zastavila přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Česká školní inspekce na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních a středních škol. Senior z Českobudějovicka přišel o víc než 60 tisíc korun. Muži podezřelí z podvodu mu nabídli práce okolo jeho domu. Zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Mezi Horní Planou a bližší Lhotou na Lipně přestal jezdit přívoz. Důvodem je nízká hladina Lipna. Denně přitom přepravoval zhruba stovku aut. Řidiči teď musí přehradu objíždět. Cesta se jim tak prodlouží přibližně o 23 kilometrů. Přívoz se může vrátit na vodu, až hladina stoupne zhruba o půl metru.
3: Za poklesem hladiny Lipna je dlouhodobý nedostatek srážek. Z přehrady se přitom musí dál odpouštět voda kvůli zachování průtoku Vltavy. Už několik měsíců proto z Lipna odtéká víc vody, než do něj přitéká. U Horní Plané je navíc přehrada poměrně mělká. Mezi Frimburkem a Frýdavou zatím přívoz funguje. Z Lipenska Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky taky ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohu uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.

0: senior z Českobudějovicka přišel o víc než 60 tisíc korun. U jeho domu se objevilo 6 mužů s nabídkou drobných oprav na jeho domě. Senior je nejprve odmítl, po naléhání je ale pustil na zahradu. Za práce v hodnotě asi 2000 korun pak požadovali 100 tisíc. Senior jim ze strachu vydal všechny peníze, které měl doma. Případ prověřuje policie. Jak v podobné situaci postupovat, připomíná policejní mluvčí Lenka Krauzová.
1: Buďte obezřetní, pokud vás někdo nečekaně osloví s podobnou nabídkou. Vybírejte si raději prověřené firmy a vždy si nechte vystavit fakturu nebo doklad o zaplacení. Cizí lidé, kteří si vynucují vstup na pozemek nebo vás nutí souhlasit s prací, o kterou nemáte zájem, dovnitř nepouštějte. Pokud na vás naléhají nebo se cítíte ohroženi, neváhejte zavolat na linku 158.
2: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne až polojasno. Naměříme až 24 stupňů, na horách nejvýše k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní, na Šumavě slabý východních směrů a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto nabouralo na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou na Písecku do dopravního značení. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
2: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
1: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: To musím si ty hosty trošku předcházet. Krásný, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: Tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozraď, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo se to prokličkovat. Tak. Sportovně nadaná, ještě odpočatá Marie se pustí do prvního výběru.
1: No ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo. To
3: ano,
2: jo,
3: já
2: jo.
3: Jsem hned poznal, že jste od novin. Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: No, ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Aha, ano, ano. Že to je dělba údělba. Ano, ano.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To první je... otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. To si počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne.
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. Nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se flek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Werich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dejí Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslů krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu. Medicine Man.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás
3: zdravím dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala z odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Ivan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
6: Zase Míla z Prahy 8,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v tom pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor
4: ano.
2: Proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5 let.
2: Ale těch chodeb schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu.
4: Jo.
2: S Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Kralupy, nebyl tam, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty, ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den, Jirko.
8: Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsány s panem Verichem? Děkujeme, naslyšenou.
4: Díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. A ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, toho času v Lhačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všetky humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
2: Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky. No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo, pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujem. Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky
2: naslyšenou.
10: Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
10: Kde procitáte?
11: Někde, kdy?
10: Někde, kdy? De procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: De procitáte,
11: no, kdy vy ráno...
10: A, kdy procitáte?
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
11: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Po,
10: ano.
11: Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
10: Mám pomalý metabolismus.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No, no tak.
11: No jo. Máte.
10: A napište, že mám dva, ať mají stek.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý. Je to.
11: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
10: Ano, každý. A bez poukazů, že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Pochopitelně. Ano. Tak to máme ty metabolizmy,
10: ano.
11: Jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy?
10: No ráno, časně, kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: A když jak si procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba?
10: Údržba, a to mě trhnou čistěji.
11: Myčky?
10: Myčky. Myčky, až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky, šněrovačky na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky, oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
10: Halekačky ne. No, když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Hmm. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Máte co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ať se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo, a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečení hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě. Tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta. Buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková. Zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník. Tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
4: No, jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: Takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepl a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Zdravíme. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studnic u Hlinska. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujem.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvýšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutwilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
6: Já nechci.
4: Kdo by je víc pobavil?
6: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
4: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pogodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
3: mějte se hezky.
1: Takže Sandru volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, telefonu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pogodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit
3: i
1: napodobně.
3: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Vanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou. Ahoj. Tak, přátelé, Sandra Pogodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někdy v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Jak? Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. O co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano, ano.
6: Ano, ano, jestli tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no,
7: ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Vy jste s tou rodinou?
7: Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no, články a toto. Bezvadný jsou, že píšou, vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: a berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no,
7: víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím, ano.
7: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, vy řídíte určitě,
6: no,
7: Karle, tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod. Jo.
6: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů.
7: No,
6: tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik je pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pogodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak
1: ne,
3: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chýlkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré, přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Společnost Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě. Na Uhersko-Hradišťsku přijde o práci přes 90 lidí. Správa železnic začne příští rok s elektrifikací trati z Kostelce na Slavonice. Výstava v Táboře představuje 25 staveb nominovaných na Českou cenu za architekturu. Zítřek bude opět slunečný, naměříme až 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Společnost Baťa během příštího roku zavře závod v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku. Informovala o tom dnes. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Případná přestavba továrny by se podle firmy při současné poptávce nevyplatila. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčím je posledním ve střední Evropě. Ochránci přírody dnes vypustili do řek Moravy a Dyje na Břeclavsku přes 2000 jeseterů. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter je původní druh velkých evropských řek. V dnešní době je kriticky ohrožený.
2: Tak první už si pluje.
3: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Pak už prostě čekáme, až oni vyplujou.
4: Popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger. Podle ichtyologa Jiřího Křeseny potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
5: Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dna té řeky.
4: Ryba se může dožít přes 10 let a dorůst do délky 60 až 70 cm. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Příští rok začne modernizace tratě mezi Kostelcem a Slavonicemi. Vyplývá to z plánů, které představila správa železnic. Kromě toho chce v kraji letos také vyměnit zabezpečovací zařízení v Letči nad Sázavou.
6: V plánu, který státní organizace představila, se na trati mezi Kostelcem a Slavonicemi počítá s rekonstrukcí mostů a měly by začít i první práce na celkové modernizaci a elektrifikaci trati. Správa železnic ale hledá, kde na projektu ušetřit. Organizace by podle návrhu státního rozpočtu měla v příštím roce hospodařit s více než 77 miliardami korun. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vernisáž v bývalé trafostanici u Jordánu v Táboře otevře dnes v 18 hodin výstavu České ceny za architekturu.

0: prostřednictvím fotografií představí 25 staveb nominovaných na letošní cenu. U každé návštěvníci najdou také komentář mezinárodní poroty. Pokračuje vedoucí kanceláře architekta města Tábor Kateřina Čechová.
1: Je tam i řada staveb veřejných prostranství, významné veřejné stavby. Třeba je možné tam vidět pivovarské terasy ve Vimperku, moncezský veřejný prostor zrekonstruovaný přednedávnem, nebo je tam horácká aréna v Jihlavě.
0: Vernisáž je dnes v 18 hodin, potrvá do 11. října. Začíná týden knihoven. Spisovatelé Bianka Belová a Jiří Hájíček, laureáti ocenění Magnesia Litera, budou dnes besedovat v knihovně ve Vodňanech na Strakonicku. Belová získala i cenu Evropské unie za rok 2017. Ze svých knih budou také oba číst. Akce začíná podle informací na webu knihovny v 19 hodin.
2: Počasí.
0: Obloha bude zítra jasná nebo skoro jasná, později odpoledne až polojasná. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách nejvýše k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní, na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině, na Šumavě slabý vítr východních směrů a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na silnici 19 u Chýnova na Táborsku, je tam pro poruchu odstavené nákladní auto. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Krátce po páté startuje úterní vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků našich redaktorů a přidáme další pečlivě vybrané koření pro vaše uši, samozřejmě v podobě písniček, které nestárnou. Na mošty, dřeně, syrupy a další výrobky z ovoce nemají jihočeští pěstitelé dost úrody. Poškodili je totiž mrazy, kroupy i dlouhé sucho. Jak chtějí tento výpadek, který způsobilo počasí řešit, uslyšíte v reportáži Jitky Cibulové Vokaté. Pokračujeme také v takzvaných volebních půlhodinách, ve kterých vám představíme kandidující strany a hnutí v Jihočeském kraji před podzimními komunálními volbami ve všech okresních městech. Dnes se zastavíme v Písku. Začínáme v 17:30. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským souhrnem připravena kolegyně Lenka Rybáčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Kvůli nízké hladině Lipna přestal jezdit přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Lodě už nemají bezpečné podmínky u břehů. Problém to znamená hlavně pro místní a pendlery, kteří teď musí přehradu objíždět. Lipenská nádrž je nyní naplněna na 52% oproti běžnému stavu, který je obvyklý pro toto období. Hladina je níže o 1,5 až 2 metry. Na ulicích Stránského a Soví v Táboře dnes začínají rozsáhlé opravy. Silnici číslo 2/123 využívalo město jako objízdnou trasu a její povrch je proto poničený. Rekonstrukci má na starosti správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Práce na silnici rozdělila na tři etapy, řekl mluvčí města Tábor Luboš Dvořák.
3: V prvních dvou etapách bude ve Stránského ulici vždy uzavřen jeden jízdní pruh. Průjezd zůstane zachován ve směru od Čekanic. V opačném směru pojede objížďka přes Hlinici. Od 26. října bude ulice Soví v opravovaném úseku uzavřena úplně a objížďka povede přes Blanickou a Družstevní ulici.
2: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje bude v ulicích Stránského a Soví pracovat do 20. listopadu. Vodohospodáři dnes v Českých Budějovicích začali připravovat na zimu Samsonovu kašnu. Vypustili a vyčistili její hlavní bazén. Restaurátor zároveň z vysokozdvižné plošiny zkontroloval stav 300 let staré památky. Jak vodu v kašně během zimy chrání před zamrznutím, vysvětluje mluvčí společnosti ČEVAK Lenka Cimlová.
4: Nejprve vypustíme a vyčistíme hlavní bazén kašny a odstraníme z něj všechno, co se tam během sezóny nahromadilo. Potom nainstalujeme recirkulační zařízení, které v zimních měsících brání zamrzání vody. Kašnu znovu napustíme už následující den. Tryskající prvky ale zůstanou mimo provoz až do další letní sezóny.
2: Lesy České republiky obnovují cestu Šatlava v České Kanadě nedaleko Slavonic. Slouží lesním hospodářům. Zároveň po ní vede zelená turistická značka a grázlova stezka. Cesta dostane nový podklad a povrch ze štěrkodrti. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové byla lesní cesta ve špatném stavu i kvůli přetížení kvůli kůrovcové kalamitě. Projekt za 3 miliony korun má být hotový v prosinci. Během stavby je úsek nevhodný pro cyklisty. Pěší projdou s velkou opatrností.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme příspěvkem souvisejícím s aktuálním datem v kalendáři. Celkem 6 kandidátů se bude o víkendu 9. a 10. října ucházet o hlasy v prvním kole senátních voleb na Pelhřimovsku a v části Jindřichohradecka. Obhájce Jaroslava Chalupského vyzvou v souboji o jedno křeslo dva starostové, dvě podnikatelky a jeden strojní inženýr. Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vám je teď představíme.
1: Volby 2026.
2: Do senátního obvodu Pelhřimov, který zasahuje i do sousedního jihočeského kraje na Jindřichohradecku, spadá široké území na pomezí dvou krajů propojené mimo jiné historickou úzkokolejnou železniční tratí. Před 6 lety tam ve druhém kole uspěl kandidát Svobodných, nestraník Jaroslav Chalupský z Jindřichova Hradce. Ve druhém kole volby, ke které přišlo jen 15% oprávněných voličů, si jej do horní komory parlamentu vybralo zhruba 8 tisíc voličů. Všem kandidátům jsme položili tři stejné otázky. Proč kandidují právě ve svém obvodu, jaký je největší problém v lokalitě a jak jej chtějí řešit a zda by se v případě zvolení věnovali práci senátora naplno.
1: Volby 2026.
3: V posledních 6 letech tento obvod v horní komoře parlamentu zastupoval Jaroslav Chalupský za Svobodné. Mandát letos obhajuje, teď ale za uskupení Srdcem a rozumem. Za zásadní aktuální téma pro region považuje výstavbu větrných elektráren a akceleračních zón. V Senátu už podle svých slov prosadil usnesení, aby stát při jejich vymezování plně respektoval vůli obcí, což prý pomohlo vyřadit z návrhu dvě zóny na Černovicku. Pokud bude znovu zvolen, chce být nadále senátorem na plný úvazek, bez dalších vedlejších funkcí. Letos už tak nekandiduje ani do zastupitelstva v Jindřichově Hradci.
2: Dalším kandidátem v abecedním pořadí je pelhřimovský strojař Pavel Hodáč, nominovaný KSČM. Za klíčové problémy označuje nedostatečnou infrastrukturu a špatnou dostupnost bydlení v rozumné cenové hladině. Zmínil také složitou situaci podnikatelů po turbulentních změnách cen energií.
3: Své původní profesi by se Pavel Hodáč v případě zvolení chtěl věnovat už jen, cituji, zpovzdálí a slibuje 100% nasazení při práci v Senátu.
2: O senátorské křeslo usiluje také starosta Jindřichova Hradce a bývalý ředitel pelhřimovské nemocnice Michal Kozár z Hnutí ANO. Podle něj úředníci v Praze často nerozumí problémům regionu. Zasazovat se chce také o férové odměny, dostupné bydlení pro mladé nebo o investice do péče o stárnoucí generaci.
3: Michal Kozár by si na rozdíl od předchozích kandidátů i v případě zvolení rád ponechal své stávající funkce, aby podle svých slov nestratil potřebný kontakt s reálným životem, komunální politikou i zdravotnictvím.
2: Další kandidátkou je podnikatelka z Pelhřimovska a předsedkyně strany Výzva 2025 Karolína Kubisková. Kromě řízení firmy podle svých slov také v nadačním fondu pomáhá onkologicky nemocným pacientům. Za svou prioritu považuje oblast zdravotnictví, a to zejména chybějící personál a problematické fungování některých zařízení. K podpoře zdravotníků by ráda využila i legislativní ochranu pro takzvané létající doktory nebo projekt pro návrat studentů medicíny do regionu.
3: V Senátu chce Karolína Kubisková pracovat na plný úvazek, protože podle ní nelze sedět na více židlích.
2: Zkušenosti z vedení radnice chce do Senátu přenést starosta Pelhřimova, občanský demokrat Ladislav Med, kandidující za koalici KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a 100. Podle svých slov si uvědomuje, že z pozice města nevyřeší například zásadní problém, jakým je nedostatek praktiků pediatrů a zubařů v menších obcích, a chce proto po případném zvolení ovlivnit pravidla a podmínky pro začínající lékaře z pozice senátora.
3: Funkci starosty by si ale Ladislav Med rád ponechal, aby nestratil kontakt s realitou a viděl, jak zákony fungují v praxi. Své původní profesi daňového poradce se už věnovat neplánuje.
2: Šestici kandidátů uzavírá kandidátka SPD Lucie Pavlů Řádová. Pro níž je Pelhřimovský obvod rodným okresem. K jejím prioritám patří zajištění dostatku čisté pitné vody, bezpečnost v ulicích a stejně jako u stávajícího senátora také ochrana před výstavbou větrných elektráren.
3: I ona se ostře staví proti souběhu funkcí. Svoji současnou pracovní pozici, obchodní manažerky, průmyslové firmy a lektorky jazyků by proto v případě zvolení delegovala, aby se mohla plně věnovat pomoci lidem.
1: Volby 2026.
2: Ve svých odpovědích se kandidáti vesměs shodují, že Pelhřimovsko s částí Jindřichohradecka trápí především zhoršená dostupnost zdravotní péče, nedostatek dostupného bydlení pro mladé lidi a obavy z výstavby větrných parků. Naopak se výrazně rozcházejí v pohledu na souběh funkcí, zatímco oba kandidující starostové si chtějí svá křesla ponechat, zbylí čtyři kandidáti slibují úřadování výhradně na plný úvazek.
3: O tom, kdo se stane novým senátorem v obvodu číslo 15 Pelhřimov se bude rozhodovat už v pátek a v sobotu 9. a 10. října, případně ve druhém kole o týden později. První kolo voleb do Senátu se koná souběžně s komunálními. Od mikrofonu se loučí Tereza Pešoutová.
2: A Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji. Komunální volby 2026.
4: Nové vedení měst a obcí budeme volit už v pátek 9. a v sobotu 10. října. Český rozhlas vám každý všední den v 17:30 večer představí kandidující strany, hnutí a uskupení ve všech okresních městech Jihočeského kraje. Dnes vás zavedeme do Písku. Začínáme v 17:30.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Jihočeští ovocnáři nemají letos skoro žádná jablka na prodej. Největší jihočeský pěstitel ovoce, Zemcheba Chelčice na Strakonicku, je bude naopak kupovat jinde. Společnost sklidila jen třetinu běžného množství, což nestačí ani na výrobu ovocnářských produktů.
1: Tady vidíme dvě jabka, každý má minimálně 5-10 úderů od krup. Jedno se zahojilo, ale druhý už nahnívá.
2: Asistent ředitele Zemcheby Chelčice na Strakonicku Jaroslav Muška právě v jabloňovém sadu utrhnul tři jablka. Ani jedno z nich nepůjde na konzum.
1: Ty se dají použít jedině na průmysl, to znamená na šťávy, a ještě se musí teda vybírat, takže některý už ani jo. Jablka jsou skutečně velmi malá, poškozená, je jich málo, místo 3000 tun předpokládáme 700 tun.
2: Tohle ovocnář Jaroslav Muška ještě nezažil.
1: Na jablkách se projevilo sucho, velikosti plodů, dále kroupy a mráz. Všechny tři tyto aspekty dohromady jsem opravdu ještě za celou svoji profesní kariéru za těch 50 let nezažil. Ten výnos je minimální, takže ty ztráty jsou opravdu obrovský, přesáhnou 20 až 25. 5 milionů korun.
2: Zemcheba Chelčice, která vyrábí například mošty, dřeně, sirupy a další výrobky z ovoce, bude letos dokonce jablka kupovat.
1: Potřebujeme na zpracování 1200 tun a jelikož sklizeň bude kolem 700 tun, tak budeme muset dokupovat průmyslový jablka a věřím, že dokoupíme v České republice, protože těch sadů, které postihly kroupy, je velké množství.
2: Jarní mrazy způsobily podle informací Ovocnářské unie škody za téměř 1,5 miliardy korun a téměř polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Předseda unie Martin Ludvík k tomu dodal.
3: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: Ztráty ovocnářů prohloubí podle asistenta ředitele Zemcheby Chelčice Jaroslava Mušky i vyšší náklady.
1: Ty náklady opravdu rostou, jednak s cenou nafty a hlavně pesticidy, taktéž hnojiva. A nakonec i vyšší mzdy pro brigádníky, což snižuje výrazně rentabilitu toho pěstování ovoce.
2: Letošní sklizeň jablek potrvá do poloviny října. Skončí tedy o 14 dnů dřív než v běžných letech. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladislav Kolář je muž, který vyměnil život ve světě financí za africkou půdu a vlastní kávovou farmu v Tanzánii. Jak se český podnikatel dostane k pěstování kávy pod africkým sluncem a jak vypadá život mezi jižními Čechami a Afrikou? I o tom bude mluvit náš středeční dopolední host. Poslouchejte po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
1: Komunální volby 2026.
2: Nabízíme vám další díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu věnovaného podzimním komunálním volbám. Postupně vám představujeme všechny lídry kandidujících stran a hnutí v Jihočeském kraji. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Vodička. Okresní města jsme seřadili podle abecedy. Dnes je na řadě Písek. Mým hostem ve studiu je redaktorka zpravodajství Jitka Cibulová-Vokatá. Jitko, dobrý podvečer.
3: Hezký večer.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Písek je třetím největším městem Jihočeského kraje. Leží na řece Otavě a může se pochlubit bohatou historií, která sahá až do 13. století. V současnosti v něm podle údajů Českého statistického úřadu žije 32 tisíc obyvatel. Kdo v tomto volebním období vedl píseckou radnici?
3: Volby v Písku před 4 lety vyhrálo hnutí ANO. Důvěru mu dalo víc než 23% voličů a celkem získalo 7 mandátů. Zvolený starosta a lídr tohoto hnutí Michal Čapek dostal od voličů nejvyšší počet hlasů. Na postu vystřídal Evu Vanžurovou z hnutí pro Písek. První místostarostkou se stala Petra Trambová, zvolená za uskupení pro Písek, která pokračovala ve své funkci. Pozici dalších místostarostů obsadil Michal Přibáň z ODS a Josef Soumar z České pirátské strany.
2: Jak moc se změnilo složení koalice a opozice?
3: Docela zásadně. Role se totiž obrátily. Bývalá opozice, ve které byly dřív Piráti, Hnutí ANO a ODS, vytvořila vládnoucí koalici společně s uskupením pro Písek. To vyhrálo volby předcházejícím volebním období. Tahle současná koalice se formovala až do začátku listopadu. Dohromady má v zastupitelstvu 16 ze 27 křesel. Uskupení Písek srdcem a rozumem, ve kterém se spojili Písek sobě, Svobodní, Písecký patrioti, Trikolora a nezávislí kandidáti, sice mělo druhý nejvyšší počet hlasů a 4 mandáty, přesto jeho členové vytvořili základ opozice. V té skončili taky sdružení Hlas Písku, uskupení Vaše volba a KDU ČSL, které získali shodně 2 mandáty. SPD mělo 1 hlas v zastupitelstvu.
1: Komunální volby 2026.
2: Jitko, prosím pověz, kolik politických subjektů bude letos v Písku soupeřit o přízeň voličů?
3: Je jich celkem 11, tedy o 1 víc než před 4 lety. Lidé najdou v obálkách volební lístky členů současné koalice. Hnutí ANO 2011 se stejným lídrem Michalem Čapkem a jedničkou České pirátské strany Josefem Soumarem. Voliči můžou znovu dát svůj hlas i uskupení Písek srdcem a rozumem na čele s Markem Andělem nebo sdružení Hlas Písku, které povede do voleb Michal Turek. Se stejným lídrem Petrem Hladíkem bude usilovat o přízeň voličů i KDU ČSL.
2: No a objeví se na volebních lístcích i nějaké novinky?
3: Ano, nové je například uskupení Zelená pro Písek. Za něj s pořadovým číslem 1 kandiduje Martin Brož, který je v současnosti členem České pirátské strany. ODS sice není nováčkem, ale změnila lídra. Michala Přibáně vystřídá Dana Jahodová. Přibáň je na čele kandidátky nového hnutí Naše Česko. Jméno Petry Trambové v současnosti z uskupení pro Písek se objeví na kandidátní listině nového čistě ženského uskupení s názvem ONA. Voliči můžou vybírat i z kandidátky hnutí Volba pro město s lídrem Michalem Kajtmanem. Současný zastupitel Josef Knot povede do letošních voleb hnutí Starostové a nezávislí. O 27 křesel v píseckém zastupitelstvu usiluje celkem 297 lidí.
2: V některých jeho českých městech se v uplynulém volebním období zastupitelstvo rozpadlo, například třeba ve Strakonicích nebo ve Vodňanech. Stalo se něco podobného i v okrese Písek?
3: Ve městech ne, ale v menších obcích ano. Opakované volby se uskutečnily před 2 lety v Pasekách a v Heřmani. Důvodem bylo snížení počtu členů zastupitelstva pod zákonem stanovené minimum. Mimořádné volby byly před 3 lety taky v Křenovicích a v Borovanech na Písecku. Zastupitelé se tam nedokázali dohodnout na vedení obce, což vedlo k rozpadu zastupitelstva. Dodatečné volby byly před 3 lety v Nevězicích, protože tam v řádném termínu nekandidoval dostatečný počet lidí. Podařilo se to až po několika měsících. Turbulence zaznamenaly v končícím volebním období v Záhoří. Po rozpadu koalice skončil v čele obce starosta Petr Kápl. Do voleb vstupuje jen sdružení nezávislých kandidátů pro obec. V čele jedné kandidátky stojí současný starosta obce Martin Formánek.
2: Volby v Písku i v celém regionu shrnula redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování města. Nejdřív shrneme názory lídrů na chystanou proměnu velkého náměstí v Písku.
1: Komunální volby 2026. Tak se mi...

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice vám přináší speciální předvolební vysílání z Písku. U mikrofonu je stále Matěj Vodička a můj host, redaktorka zpravodajství Jitka Cibulová-Vokatá. Jaké problémy chce město v příštích 4 letech řešit a jaké mají jednotlivé strany a hnutí představy o jeho dalším směřování, tak právě na to jsme se zeptali všech kandidujících uskupení. Každému jsme poslali trojici otázek k tématům, která se Písečanů přímo dotýkají. Z 11 kandidujících stran, hnutí, sdružení a koalic poslalo odpovědi všech 11 lídrů.
0: Komunální volby 2026.
1: Písek patří k nejstarším městům na jihu Čech. Jeho srdcem je velké náměstí, které ale v současnosti připomíná jedno velké parkoviště. Jeho rekonstrukce je téma, které v městě rezonuje už několik let. Kandidujících stran a hnutí jsme se proto zeptali, jakou budoucí podobu velkého náměstí v Písku prosazují.
2: Většina kandidátů preferuje to, aby se z velkého náměstí stalo místo pro odpočinek s novou zelení, vodními prvky a zároveň s menším počtem aut. S vítězným architektonickým návrhem, pro který má město už pravomocné územní rozhodnutí, se ztotožňuje starosta Michal Čapek z hnutí ANO, Petra Trambová, kandidující za uskupení ONA, dále jednička kandidátky hnutí Naše Česko Michal Přibáň, nebo Michal Turek ze sdružení Hlas Písku. Podle Dany Jahodové z ODS je cestou chytrá kombinace. Estetická pěší zóna, citlivě vymezená a spoplatněná parkovací stání, aby náměstí žilo, ale zůstalo zároveň dopravně obslužné.
1: Architektonický návrh počítá s menším počtem parkovacích ploch. Jaký pohled na to mají další strany a hnutí?
2: Podle lídra hnutí STAN Josefa Knota je důležité kompenzovat úbytek parkovacích míst adekvátní náhradou, tedy parkovacím domem u pošty v docházkové vzdálenosti. Stejný názor má taky Michal Kajtman z hnutí Volba pro město. Petr Hladík z KDU-ČSL si myslí, že optimální řešení je režim obytné zóny, kde jsou řidiči vozidel rovnocennými účastníky provozu, schodci i cyklisty. Josef Soumar z České pirátské strany zároveň považuje za důležité, aby zůstal zachovaný přístup zásobování rezidentům a krátkodobé parkování pro vyřízení agendy občanů.
1: Jitko, chce někdo z kandidujících lídrů zachovat současnou podobu velkého náměstí v Písku?
2: Ano, Martin Brož z uskupení Zelená pro Písek považuje za zásadní, aby na náměstí zůstalo zachované parkování a zlepšil se systém jeho regulace. Součástí úprav by měla být i regenerace povrchů a obnova zeleně. Zachovat současný charakter náměstí chce taky Marek Anděl z uskupení Písek srdcem a rozumem.
1: Tak se staví k rekonstrukci velkého náměstí v Písku kandidující strany, hnutí a uskupení. Jejich kompletní odpovědi najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice budějovice.rozhlas.cz. Hned po písničce se budeme věnovat další důležité otázce spojenou s životem Písečáků. Týká se parkování v centru města, o kterém už byla částečně řeč.
0: Komunální volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou zpravodajství Jitkou Cibulovou-Vokatou věnujeme Písku. Další otázku jsme zaměřili na parkování. Kandidujících lídrů jsme se zeptali, jestli jsou pro vznik parkovacího domu u pošty a kde by mohla vzniknout další parkovací místa poblíž centra města.
2: Potřeba parkovacího domu u pošty už zazněla v odpovědi na předcházející otázku od Josefa Knota, kandidujícího za STAN, nebo od Petry Trambové, jedničky uskupení ONA. Za nejlepší řešení považuje jeho výstavbu i Michal Čapek z hnutí ANO a taky Dana Jahodová z ODS. Petra Trambová další vhodnou plochu pro výstavbu parkovacího domu vidí na výstavišti. Na tom se shoduje s Danou Jahodovou. Dále u kulturního domu nebo na sídlištích. Parkovací dům u pošty dává smysl i podle Michala Turka ze sdružení Hlas Písku. Podle něj ale musí město vypořádat připomínky obyvatel, kteří žijí v blízkosti plánované stavby. V tom je s ním zajedno i Marek Anděl z uskupení Písek srdcem a rozumem.
1: Kde ještě by podle politických stran a hnutí mohly vzniknout parkovací místa?
2: Petr Hladík z KDU-ČSL vidí jako částečné řešení problému s parkováním vybudování nových záchytných parkovišť. Mohly by podle něj být například u vlakového nádraží, na sídlišti Portyč nebo v místě bývalých Žižkových kasáren. Jeden parkovací dům ale podle Josefa Soumara z České pirátské strany nestačí. Potenciál vidí kromě výstaviště a Portyče i v Budějovické ulici pod nemocnicí. Michal Přibáň z hnutí Naše Česko si myslí, že parkovací místa v centru by mohla vzniknout jen po důkladné revizi prostor ve vnitroblocích. Michal Kajtman z hnutí Volba pro město zmínil, že kromě vybudování parkovacích domů ve jmenovaných lokalitách by pomohlo zavedení parkovacích zón pro rezidenty a progresivní sazby za parkování v centru města. Uskupení Zelená pro Písek, které vede do voleb Martin Brož, výstavbu parkovacího domu odmítá. Jakékoliv nové řešení by podle něj mělo být v souladu s modrozelenou infrastrukturou.
1: V našem dnešním předvolebním speciálu Českého rozhlasu České Budějovice věnovanému Písku jsme právě stručně shrnuli problematiku parkování v centru města. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvilku otevřeme třetí, poslední téma, a to je nakládání s odpady.
0: Komunální volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zdravíme vás ze studia Českého rozhlasu České Budějovice. Na programu je speciální předvolební vysílání, které dnes patří Písku. Zatím jsme vás seznámili s názory stran, hnutí a uskupení na proměnu Velkého náměstí a taky na parkování v centru města. Teď se zaměříme na nakládání s odpady. Písečtí obyvatelé totiž v referendu zamítli výstavbu zařízení na ekologické využití odpadu ZEVO. Jak město Jitko vyřeší nakládání s odpady?
2: Téměř všichni zástupci kandidujících subjektů uvedli jako nejpravděpodobnější možnost vozit odpad do plánovaného ZEVO vrátu v Českých Budějovicích, které zatím jako jediné z oslovených spaloven projevilo zájem odpad odebírat. Jako jediné možné řešení to vidí Josef Knot z Hnutí STAN a taky Michal Turek ze Sdružení Hlas Písku. Petra Trambová za uskupení ONA s Michalem Čapkem z Hnutí ANO zmínili kromě toho ještě jednu variantu. Ukládat odpad na skládku, dokud to evropská legislativa dovolí.
1: Zazněly od dalších lídrů ještě jiné návrhy?
2: Hnutí Volba pro město na čele s Michalem Kajtmanem a taky Martin Brož z uskupení Zelená pro Písek preferují pořízení vlastní třídící linky, následné využití vytříděných surovin a zbytkový odpad ukládat na skládku nebo nabídnout spalovnám. K tomu se přidává i Marek Anděl z uskupení Písek srdcem a rozumem a Michal Přibáň z Hnutí Naše Česko. Taky Josef Soumar z České pirátské strany je toho názoru, že základem je dál snižovat množství směsného odpadu tříděním a využitím bioodpadu.
1: Jitko, pověz ještě prosím, zvažuje někdo i po referendu znovu otevřít otázku výstavby spalovny v Písku?
2: Dana Jehodová z ODS připustila, že po nedávných personálních změnách uvnitř členské základny strany se zásadně změnil poměr hlasů, které se k tomuto projektu vyjadřovaly odmítavě. To podle ní otevírá prostor pro nový pohled na celou věc. Z toho důvodu ODS nezavrhuje možnost téma výstavby ZEVO v Písku znovu otevřít. Petr Hladík z KDU-ČSL se domnívá, že třídění samo o sobě množství odpadu nesníží. Proto se podle něj ještě otázka výstavby regionálních ZEVO dostane v celostátním měřítku do popředí.
1: Slyšeli jste názory lídrů jednotlivých stran hnutí a koalic kandidujících do píseckého zastupitelstva. Odpovědi na tři stejné otázky zaslalo všech 11 kandidujících politických uskupení, respektive všech 11 lídrů. Jejich názory a postoje stručně představila redaktorka zpravodajství Jitka Cibulová-Vokatá. Kompletní písemné odpovědi jednotlivých lídrů uvidíte na webu Českého rozhlasu České Budějovice. V konkrétním znění budejovice.rozhlas.cz. Další díl předvolebního speciálu uslyšíte už zítra a tentokrát se zaměříme na Prachatice. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Vodička
2: a Jitka Cibulová-Vokatá.
0: Komunální volby 2026.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Útok ve slovenské škole převzali kriminalisté, žáka stíhají za úkladnou vraždu. Nízká hladina Lipna zastavila přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Návštěvníci akce Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni u Českého Krumlova vyráběli pravěký nástroj. Zítřek bude slunečný, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Útok nožem na základní škole ve Staškově vyšetřuje Slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela, v kritickém stavu zůstává napadená školačka. Vedení školy už několik dní před útokem nahlásilo blíže nespecifikované problémy v jedné třídě. Řešili je psychologové.
3: Žák zaútočil přímo ve škole po první vyučovací hodině. Ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok vyzdvihl reakci ředitelky.
4: Postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby ta tragédia nebyla větší.
3: Podobné krizové postupy začalo Slovensko posilovat po loňském útoku ve Spišské Staré Vsi, kde student nožem zabil spolužačku a zástupkyni ředitelky. Vláda teď chce urychlit i nový zákon. Ten má školám, sociálním službám, zdravotníkům i policii umožnit lépe si předávat informace o rizikových dětech a zasáhnout dřív. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Mezi Horní Planou a bližší Lhotou na Lipně přestal jezdit přívoz. Důvodem je nízká hladina Lipna. Denně přitom přepravoval zhruba 100 aut. Řidiči teď musí přehradu objíždět. Cesta se jim tak prodlouží přibližně o 23 kilometrů. Přívoz se může vrátit na vodu, až hladina stoupne zhruba o půl metru.
5: Za poklesem hladiny Lipna je dlouhodobý nedostatek srážek. Z přehrady se přitom musí dál odpouštět voda kvůli zachování průtoku Vltavy. Už několik měsíců proto z Lipna odtéká víc vody, než do něj přitéká. U Horní Plané je navíc přehrada poměrně mělká. Mezi Frimburkem a Frýdavou zatím přívoz funguje. Z Lipenska Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyně u Českého Krumlova včera přinesl návštěvníky zpátky do minulosti. Akce se každý rok snaží přiblížit historii jeskyně a jejího naleziště. Další program přiblížila archeoložka Krumlovského muzea Lucie Šmahelová.
6: Jsou tady teda naši dobře známí lovci, kteří se sem právě vracejí každý podzim a ty tady vlastně budou předvádět zpracování třeba právě masa, jak vlastně uchovávat to maso, když už nalovíte, oškrabávání kůží, ten lov samozřejmě, protože bez toho to nejde, ukázky pazurkových kostěných nástrojů, jak vlastně ta tlupa skutečně fungovala, tak to se vlastně snažíme přiblížit.
1: V Amurské oblasti na východě Ruska se zřítil strategický bombardér Tu-95. Při nehodě zemřelo 6 ze 7 členů posádky. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany o tom informovala agentura TASS. Stroj havaroval při cvičném letu v neobydlené oblasti. Tento typ vojenského letadla je jedním z hlavních ruských strategických bombardérů. Moskva ho používá k odpalování střel s plochou dráhou letu při útocích na Ukrajinu.
2: Počasí.
1: Obloha bude zítra jasná.

0: nebo skoro jasná, později odpoledne až polojasná. Teploty vystoupí až na 24 stupňů, na horách nejvýše k 21. Vítr bude mírný jihovýchodní, na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. Na Šumavě slabý východních směrů a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila ve Svatoplukově ulici v Písku. Opatrně projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Tak neváhejte, volejte a přejte si právě teď. A zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte úterní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a já už teď vítám na telefonu první dnešní volající, kterou je paní Věra. Příjemný podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím vás a všechny posluchače a prosila bych o hezkou písničku pro dodatečně k Václavům, kteří měli včera svátek, a sice náš Václav Brejcha v Tákovicích u Strakonic, Bečvářů ve Čmelínech jsou dva Václavové, pan Václav Čipera z Dolních Kněžeklad, a v Blatné jsou Vašek Fištů a Vašek Staňků a ve Čmelínech ještě dva Václavové Bokáčů. Takže dodatečně všem Václavům přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody. Doufám, že to pěkně oslavili a všem to dodatečně přeje Věra ze Čmelín. A dneska slaví svátek váš kolega, pan Michal Hovorka, a náš soused Blatné, také pan Michal. Takže i těmto dvou pánům přeji všechno nejlepší. Zdravíčko, štěstíčko, lásku, pohodu. A přeji jim to Věra.
0: No, my zdravíme a všechny, kteří slaví.
1: Děkuji, pane Radku. Mějte se hezky, zase někdy naslyšenou. Děkuji.
0: Vy taky naslyšenou a posíláme Milana Chladila pro všechny, kteří slaví. Kdyby

0: Ladíte melodie podvečera a volání divokých husí vystřídá za chvilinku Vojtěch Dyk. No a ten bude hrát pro koho, což už je otázka pro pana Ivana. Já vás zdravím, pěkný podvečer.
1: Já vás zdravím, ten krásný podvečer podzimní do Zlazu Českých Budějovic. Chtěl bych nechat zahrát paní Veronice Procházkové, toho času Bílkový, a chtěl bych jí poděkovat, že se stará o svoji maminku tak vzorně, u Jaroslavu Procházkovou a u Adámka, našeho vnuka. A chtěl bych to moc samo za to poděkovat a popřát jí hodně štěstí, zdraví a lásky do dalších let. Nadále bych chtěl ještě popřát, jestli nás poslouchá její bratr Michal Procházka, který má dneska svátek, nebo včera, nevím to přesně, tak bych
0: možná taky dnes mají Michalové a Michaelové.
1: Ano. Tak já vám moc krát děkuju do redakce, doufám, že Veronka Procházková, toho času Bílková, nás poslouchá. A jak říkám, ještě jednou moc a moc za všechno, jak pomáhá své rodině.
0: No, my doufáme tak. A posíláme píseň, kterou jste vybral. Je to Šumavský otčenáš v podání Vojty Dyka. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky díky moc, na shled.

0: Posloucháte Melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11 a právě tam se dovolal pan Jiří, kterému přeji příjemný podvečer.
1: Dobrý večer.
0: No,
1: tak já bych chtěl vaší cestou pogratulovat mamince ke krásným 60. narozeninám. Takže maminko, přeju ti krásné narozeniny, všechno nejlepší, hodně štěstíčka, pochopitelně hlavně to zdravíčko. A to vše přeju jménem Jiřího s manželkou, syna Ladislava a také manžela Ladislava. Všechno nejlepší, mami, máme tě moc rádi a děkujeme ti za tvoji obětavost a že se u nás tak hezky staráš.
0: Jiří, asi by bylo dobré říci, jak se maminka jmenuje, ne?
1: Maminka se jmenuje Marcela Hánová a je ze Svaté Maří.
0: Gratulujeme a posíláme písničku, kterou jste vybrali společně. Jmenuje se Nic nestává se náhodou a zaspívá jí Marcel Zmožek. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači. Je tady úterý a to znamená, že kromě nahrávacího a vysílacího studia v Českých Budějovicích, které patří Českému rozhlasu, je tady i Pavel Zajíc, který patří vám a právě pro vás odstartoval další díl folkového antikvariátu. Což jest pořad vytvořený za účelem vaší spokojenosti, samozřejmě pokud máte rádi menšinový žánr, který se souhrnně nazývá folk, country a trampská hudba. Ono tohle označení je poněkud zavádějící, ale lepší bohužel k dispozici nemám. Snad jen to nejzákladnější, že hudba se dělí na dobrou a špatnou. No a kdybych vám tady nabízel nějakou špatnou, tak to bych byl asi, no dosaďte si sami. Podzim je tady, ať se nám to líbí nebo ne, za mě tedy spíš to nebo ne. Ale nedá se nic platný, běh času je neúprosný a tak se s tím musíme nějak srovnat. Když se podívám na fotografii v bukletu desky, z níž vám teď pustím několik ukázek, nezbývá než uvědomit si, že to prostě zastavit nejde a asi je to na tom světě zařízený víceméně spravedlivě. Ale stejně je to jednomu tak nějak líto.

Ještě k té fotografii. Vidět sestavu pražské kapely Scarabeus z roku asi tak 1970, včetně mladičkého Bobeše Navrátila, který dlouhá léta působil jako zvukař v kulturním domě Mlejn v pražských Stodůlkách, je opravdu síla. A první písnička z jejich alba, vydaného v roce 2007 po více než 30 letech, mi připomněla začátky hospodského hraní mladičkých nezmarů. Ale i další píseň s textem Tonyho Linharta spadá do tohoto

Následující píseň vám svou melodií asi nebude neznáma. V bukletu desky je sice jako autor hudby označen George Hamilton, ale kdyby se o autorství chtěl hádat s Gordonem Lightfootem, asi by to pro něj nedopadlo dobře.

Jenomže doba byla už hold taková, že možnosti zjišťování autorství byly v době neexistence internetu velice složité, a tak takovéto drobné nepřesnosti těmto kapelám rádi odpustíme. Ostatně myslím si, že Gordon Lightfoot asi neschudne.

Když nevím, tak to přiznám. Tak to udělali Skarabeové u další písně a u textu Míry Navary uvedli, že je autor melodie neznámý. Ovšem v další písni, tentokrát už následující kapely, je autor po čertech známý, jmenuje se mi Kyrivola, kapela se jmenuje Hobous a píseň pak Mrtvej vlak.

Píseň Zvláštní znamení touha od Vabyho Rivole byla v této podobě, kdy nahrávka vznikla v roce 1980 ve zdejším studiu, poznamenaná zásahem textové komise. Protože slovo woodcraft, tedy znak lesní moudrosti, se tam nesmělo objevit, neby bylo anglické a blbové z komise nevěděli, o co jde.

Na závěr jsem si nechal pro vás jednu z asi nejznámějších písní Babiho Rivoli, která se jmenuje Osamělý město, a její obsah je inspirován jednou povídkou z Babiho povídkové knížky, která se jmenuje, tuším, Písně větru z hor. A při čtení této konkrétní povídky vám běhá mráz po zádech. Ale kdo to neví, tak si zvesela zpívá tuhle píseň a říká jí Tereza.

Dnešní folkový antikvariát je téměř za námi, zbývá už jenom rozloučit se. A tak se tedy loučím, plakat byl by hřích, jak praví text jedné z dávných písní, která mi připomíná dětství. Tak tedy plakat nebudeme, protože se za týden zase sejdeme a zase si tady mezi svými poslechneme písničky, které máme rádi. Připraví je pro vás stejně jako vždycky Pavel Zajíc, který se na to setkání s vámi těší jako blázen.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Premiér Babiš jednal s prezidentem Pavlem o programu Bezpečnostní rady státu. Oprava silnice v ulicích Stránského a Soví v Táboře omezí provoz zhruba na 2 měsíce. Senior z Českobudějovicka přišel o víc než 60 tisíc korun. Muži podezřelí z podvodu mu nabídli práce okolo jeho domu. Zítřek bude opět slunečný. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje.
2: A to, že my tady neřešíme věci, které jsou v režimu pro novináře, neznamená, že nejsme připraveni a že nesledujeme to, co se děje.
0: Dnešní schůzku potvrdil i prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Dnešním dnem začíná první etapa opravy ulic Stránského a Soví v Táboře. Práce na silnici číslo 2/123 má na starosti správa a údržba silnic Jihočeského kraje. V první etapě uzavře jeden jízdní pruh Stránského ulice a v další etapě ten druhý. Třetí etapa uzavře ulici Soví v obou směrech a řidiči budou muset po objízdné trase. Jak změny ovlivní městskou hromadnou dopravu, řekl mluvčí města Tábor Luboš Dvořák.
3: Omezení se dotkne také městských linek 50 a 51 i některých regionálních autobusů. Zastávka Stránského bude v prvních dvou etapách zrušena bez náhrady. Řidiči i cestující by proto měli sledovat dopravní značení a aktuální jízdní řády.
0: Senior z Českobudějovicka přišel o víc než 60 tisíc korun. U jeho domu se objevilo 6 mužů s nabídkou drobných oprav na jeho domě. Senior je nejprve odmítl, po naléhání je ale pustil na zahradu. Za práce v hodnotě asi 2 000 korun pak požadovali 100 tisíc. Senior jim ze strachu vydal všechny peníze, které měl doma. Případ prověřuje policie. Jak v podobné situaci postupovat, připomíná policejní mluvčí Lenka Krauzová.
4: Buďte obezřetní, pokud vás někdo nečekaně osloví s podobnou nabídkou. Vybírejte si raději prověřené firmy a vždy si nechte vystavit fakturu nebo doklad o zaplacení. Cizí lidé, kteří si vynucují vstup na pozemek nebo vás nutí souhlasit s prací, o kterou nemáte zájem, dovnitř nepouštějte. Pokud na vás naléhají nebo se cítíte ohroženi, neváhejte zavolat na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra bude slunečno, později odpoledne až polojasno. Namíříme až 24 stupňů, na horách do 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní. Na Šumavě slabý, východních směrů a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policisti vyšetřují nehodu dodávky s vlakem na přejezdu u Vrcovic na Táborsku na trati Písek Tábor. V úseku pro cestující ve vlaku je zavedená náhradní autobusová doprava. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nový rok je na spadnutí. Nový rok, minule jsme si řekli, že i ten se píše s velkým N.
2: Pokud máme na mysli ten jeden den, ano, ten svátek.
1: Pokud celý ten rok, tak můžeme napsat malé.
2: Dokonce bychom měli.
1: Víme všichni, že se říká na nový rok o slepičí krok, nebo taky o kuří krok, o myší krok, našli jsme i o zaječí skok, ale není to jediné úsloví, které se používá při pojmenování nového roku.
2: Zdá se, že ten den býval vždycky opravdu důležitý, takže různých pránostik, krčení, úsloví bychom našli docela dost a tak si můžeme připomenout ty hodně známé, ale i ty méně.
1: Ten hodně známý výrok je jak na nový rok, tak po celý rok, nebo jaký kdo je na nový rok, takový bude po celý rok. A co ty méně známé?
2: No, mně se jeden moc líbil, dokonce byl uveden v jednom jazykovědném časopise meziválečném. No a ten je, kdo se na nový rok v hlavě škrábe, bude míti po celý rok mnoho starostí.
1: Na nový rok déšť, o velikonocích sníh, to už je pranostika.
2: To jsme se dostali k počasí, které ovšem dneska za současných podmínek už bohužel tolik neplatí. A také jedna z pranostik, když je na nový rok hezky, tak bude hezky o žních.
1: A svítí-li na nový rok jasně slunce, bude hojná úroda. Víte co, paní magistro, proč vám takhle nepopřát v hezky česky šťastný nový rok?
2: Vám taky a děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, její vlasy, dech i hlas.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.

Dobrý večer. Dnes představíme projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Vrátíme se také k případu Stanislava Tomáše, který zemřel po policejním zásahu v Teplicích v roce 2021. Evropský soud pro lidská práva letos v červenci rozhodl, že Česká republika porušila jeho právo na život. Lačera Tešukar Šuniben, poslouchejte a dozvíte se víc.

0: Tak to byla kapela Kmeťoband a je s vámi Oroma Vakeren. Pěkný večer. Evropský soud pro lidská práva 16. července tohoto roku rozhodl, že Česká republika v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše a policejním zásahem v Teplicích v roce 2021 porušila jeho právo na život. Soud také konstatoval, že české orgány dostatečně neprověřily, zda při zásahu mohl hrát roli rasistický motiv. Případ od začátku sledoval také Miroslav Brož, který pomáhal rodině zemřelého. Co se tehdy stalo, popisuje právě on.
1: 19. června roku 2021 se v ulicích Teplic pohyboval pan Stanislav Tomáš, který byl v té době pod vlivem drog. My si myslíme, že v té době měl toxickou psychózu. A on se vlastně potácel po ulici, u toho vykřikoval nějaké nesmysly a bouchnul do několika aut. Následně někdo na místo přivolal policii, když policie vlastně přijela, tak Stanislav Tomáš se nechoval nějak agresivně, ale před tou policií začal utíkat, ty policisté ho dostihli a shodou okolností ho dostihli před domem, kde bydleli Romové, nikoliv tedy Stanislav Tomáš, to byla náhoda, že právě před tímhle romským domem v uvozovkách. A tam vlastně ty policisté ho povalili na zem, nasadili mu za zády pouta a protože on křičel, tak mu klečeli vlastně ze zadu za krkem na zádech a on následně vlastně skolaboval a zemřel. Tam je nejasné, jestli zemřel už na tom chodníku nebo o chvíli později v sanitce, která tam dorazila.
0: Na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva upozornili Seznam zprávy. Česká republika má sestře Stanislava Tomáše vyplatit odškodné ve výši 30 660 eur, tedy zhruba 743 tisíc korun. Soud dospěl k závěru, že policisté drželi Stanislava Tomáše v potenciálně smrtelné poloze a dostatečně nesledovali jeho zdravotní stav. Podle soudu také nereagovali dostatečně rychle poté, co ztratil vědomí. Policisté si přitom podle rozsudku byli vědomi toho, že byl pod silným vlivem drog a byl zraněný.
1: S tímhle případem Stanislava Tomáše to bylo tak, že my jsme vlastně hned druhý den po té smrti byli schopni vypátrat vlastně ty pozůstalé. Pozůstalý v tomto případě je sestra pana Stanislava Tomáše, a která pečovala o starou nemocnou maminku, která nedávno zemřela. Těm jsme vlastně nabídli, nebo jsme věděli, že v té jejich situaci to, co oni budou potřebovat, budou služby právníka, advokáta. Takže já jsem se obrátil na pana Maroše Matyáška a on okamžitě vlastně řekl, že je ochotný pro bono, tedy zadarmo, ty pozůstalé zastupovat. A potom v řádu několika dní se objevilo ještě Evropské centrum pro práva Romů, ECRR, kteří laskavě se nabídli, že vlastně ty právní služby pana Matyáška uhradí, aby on to nemusel dělat na svoje náklady zadarmo.
0: Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva zatím není konečný. Do 16. října mohou strany požádat, aby případ posoudil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pokud taková možnost nebude podána, nebo ji pětičlenný senát odmítne, rozsudek nabude právní moci.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman mladší. V Pardubicích začal nový projekt Most k lepší budoucnosti, který realizuje spolek Romano Suno. Mladým lidem nabízí možnost dozvědět se více o romské historii a kultuře, ale také společně se setkávat, získávat nové zkušenosti a přemýšlet o své budoucnosti. První workshop navštívila Iveta Durdoňová, která oslovila koordinátorku projektu Moniku Hronovou.
1: Jsem hlavní koordinátorka projektu. Projekt je teda na celý rok. Máme 8 měsíců teorie a 4 měsíce praxe, což vlastně znamená, že naši účastníci se budou moct zapojovat do nějakých kulturních akcí. Cílem našeho projektu je to, aby jsme podpořili mladí lidi. Budeme je učit, jak napsat životopis, jak jednat s lidma na úřadech.
2: Kdo se může přihlásit na workshop a jaká je cílová skupina?
1: Na workshop se vlastně můžou přihlašovat děti od 13 let. Je to do dospělosti, hlavně podpora těch mladých lidí, aby věděli právě, jak si najít třeba brigádu, jak napsat si správně životopis, naučit se finanční gramotnost. To všechno teprve bude následovat. Tady jsme se bavili s dětma o tom, jestli vědí, co je romství, co je Romipen, jak se cítí jako Romové. Ptali jsme se jich, jestli vědí něco o romské historii.
2: Vy jste hlavní koordinátor, kolik lidí s vámi na tom pracuje? Jaký je váš tým?
1: Je tam Honza Hron, má vlastně na starost kulturní akce, je tam Kateřina Badová, která má na starost koordinaci workshopů, máme tam Kristýnu Zahradníkovou, která má na starost tu finanční gramotnost a taky Patricii Danielovou, která je tady z Pardubic a má na starost tu terénní práci.
2: Pane Hrone, vy jste jeden z lektorů, vy máte na starosti kulturu. Když vy jste vstoupil do toho projektu, co vy v tom svém workshopu o kultuře nabízíte studentům?
3: Tady na tomhle workshopu právě zmiňoval, že dělám skoro 2 roky besedy po základních školách přes organizaci Romea. Určitě bych se chtěl naučit víc, takže to čekám od tohohle projektu. A kulturu jsem si vybral, že mi to je asi nejblíž, protože dělám hudbu a nějaké ty kulturní akce, jako jsou festivaly, koncerty, tak to by mě zajímalo.
2: U mikrofonu mám studentku Čonkovou, která studuje prodavačku. Vy jste jedna z účastnic tohoto workshopu. Co od toho očekáváte?
4: Očekávám od toho jakoby to, že se dozvím toho víc o té historii, která jako byla a kterou mě pořád někdo nenaučil.
2: Víte něco o romské kultuře nebo historii?
4: Tak jako o kultuře vím něco, ale jako o té historii tak podrobně ne. Dozvěděla jsem se, ale jenom maličkosti a ne přímo takhle dopodrobna a dohluboka, jak tady.
2: Mám dalšího studenta, Justina Hunka. Co vás nejvíce zajímá o historii Romů, o kultuře?
5: Nejvíce mě na tady tom workshopu zajímá ta historie, protože co jsme tady probrali za ty 2 hoďky, jsme se nenaučili nikdy, ve škole nás tady to neučili, doma jsem tady to nikdy neslyšel, je to pro mě hrozně zajímavý a určitě se to do života hodí.
2: Co tě překvapilo v té kultuře nebo v historii?
5: Že dříve my Romáci jsme byli méně cenní, že jsme neměli takové možnosti tak jak teď. A že je to teď po generaci na generaci lepší a lepší a je více možností.
2: U mikrofonu mám další účastnici, Liu Draškovičovou. Vy jste se přihlásila ze zvědavosti, nebo co vás nejvíce zaujalo?
6: Tak mě nejvíc zajímá romská historie. O romské historii jsem věděla maličkosti, ale dneska jsem se toho naučila trošku víc.
2: A vy, Izabelo Dunová, co se vám nejvíce líbilo?
7: Tak asi, jak máme hrozně rozmanitou tu naší romskou kulturu, jak jsme jak všichni odlišní, že každý něco slavíme jinak, každý jinak mluvíme, máme jinou výslovnost a že jsme z každého toho nějakého toho koutu něco dostali a tím jsme jak výjimeční a odlišní.
2: Umíte romsky?
7: Ano. Maminka, tatínek, spíš babička se mnou mluví jenom romsky, takže spíš od babičky a maminka se mnou mluví tak polovičně.

0: hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Dnešní rozbory u odolené vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Vedení jihlavské radnice se zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Hokejisté Třince v domácí extralize opět zvítězili a počasí v Česku zítra opět převážně slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Zhruba 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
3: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
2: Policie kontaminaci prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Téměř jeden měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Šerjeníkové z Vrýtku Místku. 38letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali také lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to dnes náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
4: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
2: Vedení Jihlavy chce zmapovat současné odvodňovací trasy ve městě. Takzvaný generel odvodnění plánuje rada města dokončit do 2 let. Náklady odhaduje na 11 milionů korun. Výsledkem by měl být interaktivní model, který ukáže, jak zacházet s dešťovou vodou.
5: Smyslem generelu je dobře nastavit kanalizaci, všechny odlehčovací komory a čistírnu odpadních vod. Ukáže, v jaké lokalitě bude potřeba dodatečná opatření, aby bylo možné oblast dobře odkanalizovat. Radní dodali, že s výstavbou nové čistírny odpadních vod nepočítají. Místo toho chystají modernizaci té stávající. Vít Holoubek, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Třince v 6. kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, když zápas otočili ze stavu 1-3. Oceláři naplno bodovali také v 6. utkání nové sezony. Přidáme ještě jeden konečný výsledek. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4.
1: Počasí.
2: Také zítra čekáme převážně jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na Moravě, silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Opavu je za Lipinou uzavřená. V zatáčkách se tam srazil motorkář s nákladním vozidlem. Počítejte s omezením, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Patří k legendám českého sportu. Ve své době porážel světovou tenisovou špičku. Na kurtu byl známý jako velký bojovník, který se nevzdával. 3 grandslamové tituly, vítězný Wimbledon a řadu dalších úspěchů má na svém kontě Jan Kudeš, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je tenisová legenda Jan Kodeš. Pane Kodeši, český tenis vám musí dělat nesmírnou radost. Je to pravda?
1: No tak letos je výjimečný rok, samozřejmě, velmi výjimečný rok. Teďko prostě se opíjíme tou slávou z toho Fed Cupu, že jo, teda já pořád říkám Fed Cupu, já se nemůžu zvyknout na Billie Jean Cup, prostě to mě jako trošku vadí. Nicméně si myslím, že Karolina s Lindou jako vnitřně moc dobře věděli, že vlastně to je trošku povinnost vyhrát letos, jo, ten Fed Cup, protože ty mužstva, v jakým složení nastoupili, vlastně, tak bylo skoro jasný, sadil bych si na 100%, že naši uspějou a že to titul získají. A je to samozřejmě veliká sláva, je to bezvadný, protože jsme v tom žebříčku teďko druhý, že jo, v počtu vítězství toho Fed Cupu, takže samozřejmě to nějak se nedá nějak podceňovat a tak dále. Moc to holkám přeju, holky jsou bezvadný.
0: Vy jste říkal, že to byla tak trochu jejich povinnost zvítězit, tak nevytvořili si, nebo to okolí právě, když mluvíte o povinnosti na sebe, veliký tlak, nešli na kurty?
1: No, to si samozřejmě vytvořili, ale oni vnitřně to moc dobře věděli, že prostě by vyhrát měli. To je prostě jasný. A oni to ustáli. Oni ustáli ten vnitřní tlak, což je strašně důležitý. Protože ten vnitřní tlak, když jste třeba, já nevím, ve finále Wimbledonu, ve finále nějaký velký věci, tak prostě tam rozhoduje i to, jak se cítíte a jestli jako prostě máte to sebevědomí ten titul získat, jo.
0: Jak může do toho sebevědomí promlouvat trenér, respektive tady trenérka Barbora Strýcová, protože ona se vlastně stala čtvrtou ženou v historii, která reprezentační soutěž ovládla jak hráčka, tak jako trenérka, tak osvědčila se jako trenérka.
1: Určitě se osvědčila, myslím si, že ta výměna byla, že ta výměna po letech byla potřeba, tím, že to Barbora vzala, tak přeci jenom vzala to místo Petra Pály, ale přeci jenom žena zase, takže já si myslím, že i holky to přivítali. A oni v té Barboře vidějí trošku takovou ikonu, protože ona hrála to taky singla, i toho debla, že jo, vyhráli taky ten Fed Cup a tak dále. A ona Báda taky je prakticky taky taková velice komunikativní, je s ní legrace a ona tomu atmosféru, ona jí zlehčí tu atmosféru. Ona jí zlehčí a proto ten tlak, který na ně třeba byl, že si mysleli, že jako je to taková trošičku povinnost, takže to z nich padlo a hráli dobře.
0: Takže trenér, trenérka může sejmout trochu ten stres, napětí, tu povinnost.
1: To jistě.
0: Ten tlak z těch hráček.
1: To jistě.
0: A dokáže to každý trenér? Nebo zažil jste vy, že to zkrátka
1: nešlo? No, tak každý trenér to třeba dokáže, někteří to dokážou, někteří ne, tak je otázka, jestli to funguje. Většina trenérů se o to snaží, ale nemusí to úplně fungovat. Ale samozřejmě hlavní je pocit toho hráče, který si potom přijde na ten kurt, je tam sám, jo. Takže jste tam jako sama na tom kurtě a ten trenér už potom je tam někde na střídačce, tak sice je to hezký, ale prostě vy si musíte sama rozhodnout na tom kurtě, kdy co uděláte v ten určitý moment. Kdy prostě tam je nějaký ten moment, kdy musíte jít na síť, nebo zůstanete vzadu, jdete na síť, zahrát si musíte ten volej nebo tu smeč, prostě je to na vás. Prostě ten trenér vám v tomhle tom nepomůže.
0: Jsou ženy v tomto ohledu křehčí, mají to náročnější v tom ustát ten tlak, anebo jsou si rovny s muži?
1: A abych si dokonce řekl, že to je skoro rovný s muži. Že to záleží kdo a jak, oni některý prostě, to je individuální, jo, když máte, vidíte, že třeba, já nevím, ta Sabalenka, že jo, prostě začne nervově na tom kurtě trošičku, jako jak se mu říká, stříkat na kurtě a dělat určitý gesta takový, protože tak je to trošku jiný, že jo. Záleží kdo a jak, na druhé straně třeba Rybakina, která hraje strašně klidně, ta na sobě nenechá vůbec nic znát, když se díváte na Rybakinu, tak nevíte, kdybyste neviděla skóre, tak nevíte, jestli vyhrává nebo prohrává. Ona se tváří pořád stejně. To samý jako Bjorn Borg. Jo. Když jsme hráli s Borgem, tak prostě to bylo, jestli jsem ve 4-1 nebo prohrával 5-2, tak on se tvářil pořád stejně.
0: Tak ale on se to učil. On takový vždycky nebyl, Bjorn Borg. On
1: no je to možný. Je to možný, že v tom mládí prostě je to tak. On měl toho Bergelina tenkrát, bývalý vynikajícího hráče světového, který taky byl ve finále, myslím, na Roland Garros nebo i snad vyhrál, takže ten ho to učil už od těch 12-13 let, říkalo se tomu poker face. Musíš mít poker face a nesmíš tomu soupeři dát najevo, že seš v problémech. Když mu dáš najevo, že seš v problémech, tak mu ještě víc prostě prostě bude agresivnější a ještě víc zapne a bude si říkat, a je to dobrý a tak dále. A tady bych řekl, že ta Sabalenka právě tohle dělá hroznou chybu, že prostě takhle jako na tom kurtě projevuje ty emoce až moc, no.
0: Tak ještě u tohoto tématu zůstaneme, teď nás přeruší písnička, ale vrátíme se k tomu. Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janem Korošem, a to i během písničky. A my jsme mluvili právě nejenom o hvězdných tenistech, jako byl McEnroe nebo Borg, a vy jste ho zmínil v minulém vstupu, že hrál takzvaný poker face, že nebylo vidět, kdy prohrává, neprohrává, tak dále. Ale já jsem o něm četla, že se to musel naučit, že v mládí rozmlátil několik raket a pak opravdu tréninkem a přístupem se naučil být poker face. Ale mě spíš zajímá, je to výhoda, protože, jak jsem zmínila, McEnroe, to byl pravý opak. Ten dával najevo úplně všechno.
1: No, tak ten samozřejmě zuřil, vítězný míče samozřejmě dělal, já tomu říkám, dělal takový teatr pro obecenstvo a mluvil na obecenstvo, on to dělal i Romu Nastase, že jo, a tak, ale vy jste jako junior a přicházíte z těch juniorských let do těch dospělých, tak musíte uzrát po ty psychické stránce, že jo. Většinou v těch juniorech se hodně střílej míče, nadává se, lámou se rakety, on to dělal i Federer. Federer, když mu bylo 16, 17, tak si nevíte představit, jak se stekal v těch juniorských soutěžích. A pak to všechno přestalo a potom celá jeho kariéra, všichni říkali, to je gentleman, jak on se chová, jak je tohle. Jo, ale to se vlastně předělal postupně. Já nevím, teďko, to bychom se museli Rogera zeptat, jestli se předělal sám sebe, anebo jestli ho předělali ty lidi kolem něj, ale já si myslím, že ty lidi kolem něj hodně na to měli vliv.
0: A vy jste také rozmlátil nějakou tu raketu?
1: Taky jsem rozmlátil raketu.
0: A kdy vás to přišlo?
1: Prosím?
0: Kdy vás to přišlo? V těch 20, kdy jste začal vyzrávat?
1: No, pak to zjišťovat, že vlastně ta raketa za to nemůže, že jo? Za to může ruka, to byste se musel kousat do ruky, do předloktí, že ta ruka to nezahrála v ten moment, kdy to měla zahrát, jo? Protože vy vlastně ty údery v určitých momentech víte, jak máte zahrát, ale ono se vám nepodaří po každý zahrát. Vám se to podaří třeba vynikající proho za stavu 2-2 a vy máte ten samý úder najednou za stavu 5-4 a najednou ho nedáte, jo? Najednou dáte kousek vedle, nebo dáte do pásky, nebo kousek do autu, prostě ta ruka najednou to neprovede, jak to měla províc, protože jste u toho míče jste trošku pozdějc prostě a tak dále. A je to otázka i jak si věříte, protože se vám ta ruka trošku třese, protože už víte, že ten stav je docela důležitý, že to blíží k setbolu anebo matchbolu a tak dále. To všechno hraje roli.
0: Tak a vy jste se s zmiňovaným Švédem Borgem několikrát potkal na kurtech, tak pro vás jako pro protihráče, pro soupeře, jaké to je, když nevíte, co ten člověk, prostě je tam, používá ten poker face a nevíte vůbec, nemáte se od čeho odrazit.
1: Co se týče Borga, tak pro mě bylo velice nepříjemný, že on hrál ten backhand obouruč a já do té doby, než takzvaný obouručáci, než jich bylo víc, protože teprve, když Borg začal hrát obouruč, tak celý svět začal hrát daleko víc obouruč, i když před Borgem už dva nebo tři hráči hráli obouruč, tak on z backhandu, třeba když já jsem šel na síť, tak on z backhandu byl schopen zahrát tři varianty. On byl schopen zahrát lob, nebo takový krátkej cross, prohos, jo, prostě pole. A já jsem nikdy nevěděl u toho obouruč backhandu, kam on bude hrát. U těch normálních hráčů už člověk to vycítí a už jako předvídáte. Vy potřebujete předvídat, kam asi ten balón půjde a podle toho samozřejmě se pohybujete po tom kurtě. U toho Borga mi to strašně vadilo, že jsem to do poslední chvíle nevěděl, že jo, a to mi trápilo samozřejmě. A ještě mě navíc trápilo, že on když mě takhle prohodil nějakým důležitým míči, tak on se neusmál, neprojevil nic, jako že to je úspěch nebo něco. Naopak, když dodal do sítě, tak se nestekal, tak zase se tvářil, jako že se nic neděje. Jo, prostě je to takový trošičku svým způsobem i zničující, že vlastně je to něco takového, jako když hráli naši hokej se Sovětama kdysi a oni nám dali gól a neradovali se. Jestli se na to pamatujete, po těch Čechách teď hodně let zpátky hráli tyhle ty Petrov, Charlamov a tyhle ty hráči, že jo, tak oni hráli třečko a najednou 4-4, oni dali gól a ty hráči se vůbec neradovali. A to pro ty naše hráče muselo být úplně strašný. Jako, víte, co myslím? Že oni to jako, že vám dali najevo, to jsme zahráli, protože to bylo jasný, nebo jsme lepší a tak dále, jo. To je psychika mezi těma hráčema. Konkurence, psychika hraje velkou roli.
0: Dá se to trénovat? Myslím tím udržet ten ledový klid na kurtu?
1: Dá se to trénovat, protože existují psychologové nebo sportovní psychologové, kteří se vám snaží prostě určitý věci modelovat a vlastně do vás hučet, co máte dělat v určitý momentu. Dá se to. Dá se to a každý má svýho nějakého člověka. Jo, je otázka, někdy máte trenéra, který zároveň je takovej i mentor, nejenom, že s váma hraje tenis nebo vám nahrává, ale že vám je mentor, že na vás mluví a že vám dá nějaký ty věci jako učitel tenisu, už mládí, že vám dá nějaký rady, který máte dělat. Ale pak máte spoustu trenérů, který si jako třeba si myslí, že jsou dobrý trenéři, ale oni vám nic neřeknou, oni s váma jenom hrajou ty údery jako sparring. Jo, ale nedaj vám některé ty věci, který si zapamatujete, teď mluvím samozřejmě o těch juniorských letech, že jo. V těch juniorských letech je taky hrozně důležitý, co ten trenér vám řekne a co vy si zapamatujete, abyste to potom v tu budoucnu mohli použít.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Janem Kodešem, tenisovou hvězdou, který své největší úspěchy zažíval zejména v 70. letech. Když se podíváme na ten současný tenis, je rychlejší, je fyzicky náročnější, je i trénink jiný, je silový více třeba.
1: No tak pravda je, že ty hráči teďko, jako řekl bych, že víc se věnují posilování trochu, ať už jezdí na kole, anebo používají různý ty gumy natahovací na ty svaly a tak dále. Takže oni víc pracují na ty fyzické kondici, to je pravda. Ale ta fyzická kondice, i když ji máte, nezaručuje ten úspěch. Protože já tvrdím pořád, že prostě ten tenis, že rozhoduje technika, v tom tenise, protože vy, jak se říká vždycky česky, se říká ona to má, nebo on to má v ruce. Jo? To znamená, když řeknete McEnroe, tak ten to měl v ruce. Jo? Když řeknete Vondroušová, to taky měla v ruce. Jo? Že prostě ta technika, ten, jak bych řekl, ten cit pro míč, když chcete zahrát prudkej míč, že dáte ránu, tak to umí každý tu ránu. Vy prostě dáte ránu, ale teď je otázka, kam ten balon padá. Že jo? Jestli je v kurtě, nebo je mimo kurt, nebo tak. Takže já pořád tvrdím, že rozhoduje technika, a k tomu je potřeba samozřejmě ta fyzická kondice. Já jsem fyzickou kondici měl dobrou a v mých letech, když jsem třeba hrál v ty Paříži, tak mě bylo jedno, jak dlouho ten zápas bude trvat. A to je ten moment, kdy jste na tom dobře fyzicky. V momentě, jak nastoupíte na ten kurt a už máte obavy a už si říkáte, musím vyhrát ve dvou setech nebo ve třech setech, abych se to nedostal do pátého, tak to už je špatně. A tenhle ten moment, když už jsem měl pocit, že na to nemám, tak to bylo, až když bylo po třicítce. Najednou přišel ten moment, kdy prostě najednou jsem si říkal, hele, musíš to vyhrát ve dvou nebo ve třech setech, jako, aby nešlo to do nějakých dlouhých maratonů, protože potom se to projeví, protože ty kluci už byli o 10 let mladší. Když pak hrajete s těma klukama o 10 let mladšíma, tak prostě tam je ten velký rozdíl, jo.
0: Takže co nejrychleji to ukončit. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil pojem inteligentní hráčka. Inteligentní hráčka, existuje nějaký opak? No, co to znamená inteligentní
1: hráčka? No inteligentní hráčka, no česky se někdy říká vyčuraná hráčka, jo. No, tak to poznáte třeba na hráčce, jako byla ta Italka, která hrála finále US Open a úplně ničila tu Serenu Williams a porazila ji a pak bylo italský finále. Hráli spolu dvě italské finále. A ta Italka tu Serenu rozložila, úplně ji rozložila kraťasama, lobama a krátkejma, měkkýma míčema, zkrácenejma, protože když dostanete zkrácený míč a musíte běžet proti němu a ten balon je nízký, tak vy nemůžete ten balon uhodit. Vy můžete jenom vrátit. A ona tu Serenu hrála tenhle ten systém a ta Serena úplně jako zvadla a prohrála to. Takže to je taktika nějaká, kde vlastně ten hráč je inteligentní a ví, že nemůže uspět hrou, kterou hraje ta Serena. Jo? Nemůže uspět tím, že budete hrát to sami. Když prostě začnu hrát rány, takový, jako prostě hraje každý, tak prostě tím nemůžu uspět s těma dobrýma hráčima, protože ty dobrý hráči hrajou ty rány líp. Jo? Někdo hraje líp, někdo hraje hůř a tak dále. A vy se musíte snažit něco udělat pro to, aby ten hráč jaksi z toho dostala do nějakých problémů. Jako. To znamená, vy třeba víte o něm, že on nemá hrát slajzovaný míče, protože slajzovaný míče, to znamená čopovaný míče, zkrácený, se vám vrací. On když dopadne, tak se vám trošku vrátí jako k vám. A to znamená, on jde od toho hráče zpátky a ty hráči to nemají rádi, tyhle ty čopované údery. A teď vlastně ten, já tomu říkám, dneska existuje se takzvaný strojový tenis, jo. Nastoupí dvě Rusky proti sobě a teď ten tenis je pořád stejný. Pořád kros, vypadá to pořád stejně, je to až nudný. No ale pak přijde někdo, kdo najednou, a to se stalo s tou Marketou, naší, která vyhrála Wimbledon, která tam šoupla ten backendovej stopbal, jo, a udělala jich těch 100 balů za zápas třeba 10 a úplně ty holky rozhodila z toho rytmu. Protože ten rytmus nějaký existuje. existuje nějaký rytmus a teď vy musíte udělat něco pro to, abyste se z toho rytmu nebo prostě z toho dostala ven a i tu hráčku znervóznila. A když tu hráčku znervózníte, tak ona potom začne hůř servírovat a hůř už to už prostě to není takový, jak to bylo předtím.
0: Takže to je ta tenisová inteligence, která ovšem na stejnou hráčku nemusí platit příště.
1: Nemusí.
0: Si to načte,
1: je to, nemusí. Ale důležité je to, že ten hráč, který prostě má v sobě nějaký ten druh inteligence, takže dokáže v tom zápase něco změnit. Říká se tomu taky, ano, nastoupíš, máš plán A a když nevíde, musíš mít a plán B a když to taky není, tak musíš vydat plán C, že jo. A teď je otázka, kolik z nich má prostě taky, jo, protože říkám, dnešní tenis, chce se plánat dnešní tenis je vorasanci. Hodně vorasanci. Hodně do toho mlátěj, hodně do toho prostě to. A teďko rozhodujou ty malinký auty, sem tam, že jo, tohle, tamhle, jo, ale teď je otázka, jestli jsou určitý momenty, kdy podržíte ten balón, kdy kdo míň kazí, vyhrává, se říká, a ten Tien, který hrál, porazil Menšíka první den, tak ten skoro neskazil žádný balón a všechno skazil Menšík. Všecko to vyházel prostě. A bylo to 6-3, 6-4, já už ani nepamatuju, kolik to bylo. No a tam se projevilo prostě ten Tien, prostě ono porazil na US Open, tam si to pamatoval a už tady v Praze to uplatnil na něj znova.
0: Jan Kodeš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sports a host si povídám s legendou českého tenisu, vítězem French Open, Wimbledonem i Davis Cupem. Davis Cupu, stále vás štve US Open? Nevyhrané?
1: US Open mě štve.
0: Je to taková jízva na vašem tenisovém srdci?
1: Z několika důvodů, to víte, že mě štve, no. Protože tenkrát mě tam ošidili, jak mi pískli footfall na druhý servis se Smithem a pak znova se Smithem za dva roky taky a měl jsem k tomu blízko, měl jsem 2-1 na sety v roce 73, že jo, mohl jsem porazit Newcomba, být první na světě, ale to už je za náma, to nemá cenu, ale já US Open nemám do určitý míry moc rád i proto, že vlastně to je trošku jako taková bych zoologická zahrada. Obecenstvo strašně ruší, prostě to není jako Wimbledon nebo Paříž, tam prostě ty lidi prostě nerespektují ty hráče, choděj pryč, tamhle něco, volaj na sebe, různě prostě, obecenstvo je příšerný. Opravdu ne. A ty Američani jsou trošku na to zvyklí, ale ono tak, když těch diváků tam máte, já nevím, 20 tisíc, no tak těžko je usměrníte, aby se chovali třeba jinak. Jo? Takže tak samozřejmě mě štve US Open.
0: Se omlouvám, že se na to připomněl.
1: Ale to je správně.
0: O tom mluvíte, jako kdyby se to stalo loni, ale no, ono jasně, už to nějaký pátek bude.
1: No, ono už to je 50 let asi, no, já nevím kolik.
0: Jak je vlastně pro hráče důležité, nebo jestli vůbec je pro něho důležité, jak to bylo důležité pro vás, jestli vám na tribuně fandili a byli s vámi. Diváci, vnímal jste to?
1: Vnímal jsem to a dokonce se jeden čas tradovalo, že když je pětisetový zápas ve finále, tak rozhodne obecenstvo v tom zápase, když je to úplně na ostří nože, tak to obecenstvo to ovlivní to vítězství toho hráče. Se mi rozumíte. Pátý set 5-5, jo? A teď ty lidi si někoho vyberou, koho chtějí, aby vyhrál. Jo? Lidi
0: a si ten hráč to pozná?
1: Pozná to. Pozná to, protože oni mu na každý ten vítězný balon okamžitě jako zareagujou, okamžitě ho podpořejí, okamžitě tleskají a tak dále, zatímco tomu druhýmu ne. Daleko míň anebo víc. Takže prostě je to těžký. A já v tomto obdivuju strašně Novaka Djokoviče, protože ten vždycky říkám, on neporazil toho Federera, on porazil celý stadion. On porazil i ty diváky. A ten Djokovic se nenechal vyprovokovat prostě a prostě tvářil se prostě a to já strašně obdivuju, protože to je neskutečně těžký.
0: A vám se to stalo?
1: Že bojujete i proti těm lidem, taky se mi to stalo.
0: Že jste bojoval nejenom se soupeřem, ale i diváky?
1: No při těch Davis Cupech, když jste hrál Davis Cup v Rumunsku a v bývalým Sovětským svazu, nebo jsme hráli v Argentině, nebo prostě v Brazílii, tak to obecenstvo vám nemůže, vy můžete dát 4 SA, oni vám nezatleskají. A ten druhej dá nějaký kicks vám tam někde dá, oni se můžou zbláznit, jo. Jo, to tak je.
0: A co rozhoduje v tom, komu z těch dvou budou hrát? Samozřejmě, pokud to není domácí.
1: No, tak tam samozřejmě u Davis Cupu to byl vždycky domácí. Ale i na těch turnajích, kde jsou, tak ty hráči mají svý fanoušky prostě a někomu fadějí víc, někomu míň. Třeba vyloženě vidíte ty zápasy, když hrál třeba Federer Djokovic, tak vždycky lidi fandili Federerovi. A fandili mu proto, protože se jim líbil styl Rogera hry, že jo, a jeho vystupování. A to samé, když hrál Federer Nadal, tak zase fandili Federerovi, protože se jim nelíbil zase styl, jakým hraje Nadal, že jo. Takže vlastně takhle to je. Ty lidi si vždycky vyberou někoho, koho jako milujou.
0: Takže podíl na úspěších Federera mají i diváci.
1: No samozřejmě, ale i Nadala, i Federera, každýho toho hráče v určitým nějakým momentu. Protože třeba, ono taky záleží, kde hráli. Jestli hráli v Paříži nebo hráli v Římě. Jo, když hráli třeba v Římě, tak tam třeba fandili zase víc třeba někomu jinému, že jo, prostě. Takhle to je, no, já říkám podíl, je to malej podíl, ano. Je to malej podíl, ale když je to už v těch vypjatých situacích, třeba úplně v těch vypjatých, tak ten podíl určitě tam je.
0: Jan Kodeš zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si stále povídám s tenisovou legendou Janem Kodešem. Trochu, když vyprávíte o tenise, o své kariéře, jako kdyby to bylo před pár lety, ale vy jste tu svoji hráčskou kariéru ukončil v roce 83?
1: 82, 83, no.
0: Bylo vám tak 37?
1: No, 36 asi tak nějak, no.
0: Jak těžké bylo to rozhodnutí skončit?
1: No, bylo to těžké, no, ale on vás postupně vyřadí ten počítač. Protože vy, když jako už ty nemáte ty výsledky, tak ten komputer vás pomalinku jako žene pryč, protože už se nedostanete do těch turnajů. Takže já už jsem třeba ve dvouhře, už jsem se nedostal do hlavní soutěže, musel bych hrát kvalifikaci, což jsem nechtěl, tak už jsem hrál jenom čtyřhru. S Tomášem Šmídem jsme hrál ještě 2 roky čtyřhru, vyhráli jsme ještě plno turnajů jako ve čtyřhře, ale ve dvouhře už prostě jsem hrál na volnou kartu, když mi dal pořadatel volnou kartu, ale protože jsem prohrál třeba hned v první nové dream kole, no tak už jsem s tou čtyřhru a to pomalinko vyznělo a přešel jsem potom do toho okruhu těch seniorů. Hmm. Tenkrát byl ještě seniorský okruh, tak jsem hrál seniory potom.
0: A to vám bylo nějakých těch 35, 36, no, tak
1: no, seniory jsem hrál od 45, aha, od 45 do 60.
0: No tak to jste skončil kariéru nedávno, teda no, ne, v tom
1: to,
0: případě.
1: Dobře, tak tomu seniorskému se nedá říkat jako kariéra, že jo. Zase tomu seniorskému tenisu, protože to je málo těch turnajů, jenom to jsou takový ty na pozvání a tak dále, takže to už asi nebylo, to sice se dostala nějaký peníze za to, ale nebyly to body a neměla jste v zátilku prostě ten strach a tohle musím vyhrát, nebo tohle, tak to prostě to tam nebylo, ten tlak tam nebyl.
0: To už jste měl všechno za sebou.
1: To byla spíš taková ta zábava v těch seniorském tenise, to byla spíš zábava.
0: A když jsme zmiňovali v úvodu Švéda Borga, tak já ho zmíním ještě jednou, protože on skončil relativně brzy, v 26, s tím, že už prostě mu to nedělá radost, tenis, on, ani výhry, nic.
1: Björn Borg byl abnormální, protože on skončil kvůli médiím. On řekl, že končí, že už prostě, to bylo těch nějakých 28 mu bylo, myslím, a on řekl, že už prostě toho má dost a prostě přestal hrát, protože ten tlak na něj byl tak strašný, že on vlastně někam přišel a teď všechny ty holky 12-letý, 15-letý na něm, kolem něj, tohle, kamhle, on to byl jako Beatles, když přiletěl z Austrálie, do Austrálie, řeknu příklad, jo. Takže prostě byl pod strašným tlakem a řekl, že už prostě to nechce prostě to uníst. Takže přestal hrát exhibit nějaký potom, jako, že to letěli někde nějaký ostrov tamhle a to a tam někdo třeba, jako, no, ale prostě nechtěl hrát už ten světový tenis.
0: Takže tenis jako takovej ho bavil, řekněme dál, ale nebavilo ho to, co s tím bylo spojeno?
1: Ano.
0: Ten drobnohled?
1: Ano. Ten tlak těch médií dneska je takovej, že vlastně ty hráči už si na něj zvykli. Na ten tlak, ale on tenkrát byl první, kde to najednou začalo, že jo, najednou to začalo s tím Borgem, že jo, který prostě byl, najednou se stal tou ikonou pro ty mladý, že jo, všecky prostě ta ikona obrovská a tohle, no a prostě, a teď to bylo to teďka jako dneska a on už tenkrát prostě toho neunes, no.
0: Když to dneska už dneska se už s tím počítá.
1: Dneska to ty hráči už jako unesou, protože ono to postupně narůstalo. Ono to postupně narůstalo a tak, jo. Hmm. No, a dneska už taky ve Wimbledonu jdete na kurt třeba a oni vás vodí, ochranka vás vodí na kurt číslo 5 a na kurt číslo 8 a na kurt číslo 9. To za nás vůbec nebylo tohleto.
0: Za vás pobíhal trenér mezi těmi kurty, kde jste hráli.
1: Trenér a lidi normálně. To nebylo jako, že musíte mít ochranku prostě a tak. Dneska je to tak našponovaný, že prostě jako prostě když nemáte určitou akreditaci, tak vy se nemůžete potkat s Agassim nebo potkat se s tímhletím, řekněme, Alcarazem třeba. Víte, co myslím? To, protože ten je neustále hlídaný. Ty jsou hlídaný, ty lidi, prostě. Já to vím, protože já se samozřejmě k ním dostanu, že jsem člen Wimbledonu jako member, jo, a tohle, takže to není problém, jo, ale chci říct, jinak je to strašně prostě ta hrácká hrácký prostory a ty šatny a tohle, to je strašně hlídaný. A to nejsou jenom pořadatelé, to jsou i ochranky, jako vyloženě ochranky.
0: A i to samotné asi stupňuje tlak na toho hráče samotného, no, že tohle všechno se kolem něj děje.
1: Ano, ale ten hráč samozřejmě se cítí důležitý, jako svým způsobem důležitý, tak každý hráč si myslí, jako prostě, že ho vedou, takže jako tohle a tak. No ale je to prostě, takhle to je, no. Prostě ten tlak je to dneska je to velká věc, no.
0: Jan Kodeš je s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Jan Kodeš je stále naším hostem a byť jsme začínali tím, že český tenis vám dělá velkou radost, tak radost vám musí dělat i vaše milovaná fotbalová Slavie, byť tedy hraje Ligu mistrů, zatím ještě stále čekáte.
1: Čekáme
0: na víru.
1: Kdo čeká, ten se dočká.
0: Jste na každém zápasu?
1: Většinou se snažím na každém zápas být. No, teď jsem párkrát nebyl, bychom byli pryč.
0: Tak byste mi prozradili, jsem se vás ptala i během písničky, že to máte vlastně dědičné, tu lásku ke Slávi.
1: No, protože to bylo otec, no, to už jsme tady na Čechy, když žral na Čechy, tak prostě žral Slávie, tak jsme, pamatuju jako kluk, který mě mělo asi 8 nebo 9 a to prostě tenkrát Lála hrál tam někde na Čechy, hráli něco a on říkal, hele, to je Lála, Slávie a tohle, já si to pamatuju matně, už jenom takový, jak se...
0: Ostatně, ale vy jste také začínal s fotbalem, uměl byste vlastně porovnat, byť fotbal je týmová hra, tenis nikoliv, i když samozřejmě, když se hraje
1: Samozřejmě my jsme hráli na škváře tenkrát, jo, prostě byla škvárový povrch Čechy a Karlín a tu trávu neměli všechny ty kluby, nebyla všechno na trávě. A my jsme třeba, já jsem hrál dorosteneckou ligu až do 18 let, tu dorosteneckou nejvyšší soutěž, teda přebor, ne ligu, přebor Prahy, jo, a kluci, kteří se mnou byli v manšaftě, pak hráli i ligu za Spartu, Honza Tener třeba, Honza Mareš za Slávii pak hráli. A já jsem v 18 to zabalil a zůstal jsem u tenisu, protože jsem vyhrál tu pardubickou juniorku v 18, že jo. No a my, když jsme hráli, třeba mě to pomohlo v tenise v tom, že když jsme hráli na škváře, tak ten balon, když se dostala přihrávku, skákal vysoko a když se hrál na trávě, tak se stlumil a byl nízko. Jo, takže my, když jsme hráli na Spartě, tak ten nás porazila Sparta. Když jsme hráli u nás na Čechy, tak jsme na ty škváře jsme je porazili. Že jo? Takže tam byly ty rozdíly. A tohle to samé bylo i, když jsem potom trénoval na Wimbledon na trávě, tak už jsem znal, že ten balón prostě dopadne, nevyskočí tak, jako v Paříži. Protože Antuka zase, tam ten balón vám skáče o 20 cm vejš. Nebo o 25 cm, víš. Jo, a to je to, co vlastně vy se musíte umět ten svůj tenis, jako by se dalo říct v uvozovkách, předělat z toho jednoho povrchu na ten druhý.
0: Jak se fotbalem umíte připravit vlastně na tenisovou kariéru?
1: No ne, to neříkám úplně připravit, ale vlastně mě to i trošičku pomohlo, jako jo. Prostě to, že prostě, říkám, ale u toho fotbalu je to trošku jiný, protože se závislá na těch spoluhráčích, aby oni prostě, jo, na těch přihrávkách a tak dále, že jo, když vám děláte dlouhou přihrávku, musí ty kluci na vás tak jako pracovat, anebo vy musíte pracovat na ně zase. Jo,
0: ale i tam je potřeba odvaha a sebedůvěra, je to stejné jako
1: tenis. Když se dostanete do šance, tak ji musíte využít.
0: Pane Koreši, já bych strašně tuhle šanci, že vás tady mám, ještě dále využila a povídala si s vámi, ale čas je u konce. Moc děkuju, že jste tu byl. Jan Kodeš.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky také ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
1: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohou uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
0: Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po skončení vyučování. Podle ředitele školy Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu, děti ho ale porušovali, proto teď zavádí nový systém.
2: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
0: Pardubice zatím nemohou zahájit plánované úpravy náměstí Republiky zhruba za 190 milionů korun. Proti povolení stavby se totiž odvolala společnost PSN Grant, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné ke zrušení parkovacích míst, dopravní obsluze nebo také k řešení zásobování.
3: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Třince v šestém kole domácí extraligy porazili Kladno 6-4, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2, Olomouc prohrála doma s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové zvítězil nad týmem pražské Sparty 4-3. Počasí. V noci čekáme jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni, při sklidění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D5 Plzeň-Praha je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na kilometru 49 havarovaly dva kamiony, odklon je na kilometru 50, objížďka vede po silnici 605, je tam silnější provoz. Chvíli postojíte také před odklonem z dálnice, stojí tam zejména kamiony v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut vám nabízíme příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Hašlerka. Tvrdý bonbon pro zmírnění chrapotu a kašle, který nese jméno slavného písničkáře.
1: Říká vám něco značka Hašlerka?
2: Ano, určitě. Hašlerka, to si vybavím moje dětství.
3: Ano, samozřejmě říká, to jsou velmi známé bonbony.
4: Značka Hašlerka jsou velmi oblíbený bonbony.
1: Máte něco od této značky doma?
2: Vždycky máme doma v kredenci schovaný bonbony od Hašlerky.
5: Doma bych přímo neřekla, ale manžel neustále vozí Hašlerky v autě.
3: Bohužel ne, držím dietu.
1: Napadá vás, jak je značka stará?
2: A já bych typla tak kolem roku 1960.
3: Typla bych si, že tak 30. 40. léta minulého století.
4: Značka je stará typu z první republiky nebo z přechodu do válečných dob a jezdilo i auto, který bylo kulatý a jmenovalo se Hašlerka.
0: Hašlerky mlsáme už pěknou řádku let. Ať kulaté, šišaté, balené v ruličkách nebo jednotlivě v mašličkách. Samotná receptura je samozřejmě tajná, můžeme z ní prozradit jen toto. Cukr a sirup se zahřeje na teplotu 142 stupňů Celsia. Do chladnoucí hmoty se zapracují silice, extrakty z léčivek a aktivní uhlí rostlinného původu pro barvu a snížení lepivosti. A pak se lisují bonbóny, které pomáhají zmírnit chrapot a kašel. Údajně vymyslel v roce 1877 jistý hamburský lékárník a nazval je Caruso. Proč zrovna Caruso? Protože prý jednou tento věhlasný pěvec před svým koncertem v Hamburku ztratil hlas. V sále bylo narváno, publikum se nemohlo dočkat svého miláčka, ale z něj šla místo zpěvu jenom horká pára. Co teď? Zkuste tenhle bonbon, Enrico, pravil lékárník, který byl v pravou chvíli na pravém místě. Na chuť dobrý a na hlasivky taktéž. Mistr mohl opět zpívat, hotový zázrak. Koncert byl zachráněn a Enrico Caruso prý výrobci poslal písemné poděkování. Bonbony Caruso Houston Bonbon začala před první světovou válkou vyrábět vídeňská firma Erich Kirstein. Od ní o několik let později získal recepturu pražský podnikatel František Lhocký. Táta Hašlerek, František Lhocký, jeden z českých self-made menů, se narodil 17. října 1884 v Břežanech nad Ohří ve staré selské rodině jako prostřední ze tří synů. Po obecné škole v Budyni nad Ohří a třech třídách měšťanky v Libochovicích absolvoval poslední ročník v Ústí nad Labem, kde chtěl přejít na elektrotechnickou průmyslovku. Jeho otec patřil mezi moderně myslící hospodáře a byl jedním z iniciátorů vzniku záložny v Budyni, ale také zároveň jedním z ručitelů. A tak když jednoho dne pokladník záložnu vytuneloval a s hotovými penězi zmizel, přišel o statek a také o život. To byl konec studia pro syny, se kterými se od té doby matka musela protloukat sama. František se proto šel učit prodavačem v koloniálu u svého strýce Daniela v Ledvicích u Duchcova. Pak pracoval jako prodavač v Žadci a nakonec se s matkou přestěhoval do Prahy. Díky dobrým doporučením získal práci u předních lahůdkářských firem, u Macáka v Hybernské ulici i u proslaveného Liperta na Příkopě. Po čase se začal živit jako obchodní zástupce firmy Nacionál, která vyráběla účtovací pokladny, vydělal slušné peníze, osamostatnil se a investoval do vlastního velkoobchodu s potravinářským zbožím a cukrovinkami v Trojické ulici. Krátce na to vypukla první světová válka. František Lhocký na frontu naštěstí nemusel, nebyl uznán schopným vojenské služby se zbraní a mohl dál i přes válečná omezení podnikat a obchodovat. Sotva válka skončila, zřídil si vlastní továrnu na cukrovinky, její první sídlo bylo v dnešní Belgické ulici v Praze. Měl na obchody čuch. Věděl, že zvučné jméno je základ popularity. Proto si vyprosí písemný souhlas Emy Destinové, že smí své bonbóny nazvat jejím jménem. Tak vznikly Destinky. Nijak zvlášť velký komerční úspěch ale neměli. O rok a půl později dostal další geniální nápad. Od vídeňské firmy Erich Kirstein získal recepturu na bylinné léčivé bonbóny, které nesly jméno Enrika Caruza. Údajně proto, že mu před koncertem pomohli vrátit ztracený hlas, jak už bylo řečeno. Jenže Čechy značka Caruso Husten bonbon vůbec netáhla. A tak se pan Lhocký v prosinci 1920 vydal s krabicí sladkostí za českým miláčkem publika Karlem Haschlerem.
6: Tak já bych poprosila, abyste se oblékli. Máte tady nachystané pláště a bezpečnostní obuv.
7: Nejdřív ten bílý plášť, rukávy ohrnem. A teď boty.
8: Výrobou v Holešově Světlanu Lavičkovou provázeli technolog Jitka Odložilíková, vedoucí aplikační skupiny Miloslav Rosypal a specialista komunikace Tereza Barošová.
9: Z bezpečnostních důvodů je v našem potravinářském závodě povinnost odšperkovat se, to znamená veškeré šperky, pokud máte viditelný piercing, nalakované nehty, hodinky, náušnice, to všechno musíme odstranit kvůli bezpečnosti výrobku, aby se něco nedostalo do výroby. Je to požadavek jak pro naše zaměstnance, snažíme se toto dodržet i pro všechny návštěvy. Exkurze vodíme studenty, všichni to respektují, je to super.
5: Dostala jsem boty, plášť, vestu a uvidíme, jestli půjdeme do výroby rovnou.
10: Můžeme se svíct, víte? Teďka jsme před vstupem do výrobních prostor, kde si musíme nasadit čepici. Kdo má vousy, tak ještě samozřejmě i vousenku nebo roušku. Máme tady i špunty na ochranu sluchu, který budeme muset mít, protože jdeme na dílnu kanditárny, kde tyhle špunty jsou povinné. Máme tady bez nákrčníků v podstatě takovou gumičku. Já vám ukážu, jak se to nasadí.
5: Jeden otvor na krk, druhý na obličej.
10: Přesně tak. Takže takhle si to přetáhnete přes hlavu, na tvář. Na krku to máte takhle stáhnuté.
5: A už z toho koukám ven.
10: Tak, přesně tak. Krok číslo 2. Tady se podíváme na ty špunty, které si nasadíme.
5: Takže sahnu si pro sluchátka.
9: Více než 80 decibelů ve všech provozech mimo balírny.
10: A já teda ještě kvůli tomu, že mám vousy, musím si dát i takhle roušku a budu vlastně úplně zahalený.
5: A teď mě ještě čeká čištění bod. To čistí podrážku.
9: Jen lehce.
10: Poprosím vás, všude, kde je to možné se držet zábradlí.
5: Je tady to lepilo.
9: Jsme na hygienické smyčce, kde povinnosti každého, kdo vstupuje do výrobních prostor, je dodržovat podle piktogramu zase dočištění, oválečkování zad, že neulpěl žádný vlas na textilu, už jste v pořádku, umýt si ruce, použít dezinfekci a můžem vstoupit do závodu. Tady je nějaká lepicí rohož, že ještě zase něco může ulpit na rohoži, tak to projdeme.
5: A to už bude opravdu všechno.
9: Ano, teď už vstupujeme do prostor. A doufám, že i výroba nám jede.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Herec, scénárista, režisér a hlavně písničkář Hašler byl hitmakerem, který nemá v naší historii konkurenci. Narodil se 31. října 1879 v Praze na Zlíchově. Vyučil se rukavičkářem, ale víc ho zajímalo divadlo. Když se jeho otec dozvěděl, že synek ochotničí po pražských hostincích, údajně o něj přerazil fajfku a to tajtrdlíkování mu zakázal. Nepomohlo to. V roce 1903 byl Hašler přijat do Národního divadla. A pak přišlo osudové setkání s Rudolfem Frimlem v hospodě, kde jinde. Nejenže se Hašler zahleděl do jeho sestry Zdeny a vzal si ji za ženu, ale byl to právě Friml, kdo ho navedl na to, aby skládal písničky. Pražský ševaliér se přesvědčil o kvalitě a účinku a dal na místě písemný souhlas s tím, aby se kouzelné bonbóny jmenovaly po něm. Originál dohody je uložen v Národním muzeu. Na jeho námitku, že si ho každý bude brát s dovolením do huby, mu Lhocký řekl, ať se na věc podívá z druhé, lepší stránky. Jeho jméno bude napsané na obalech bonbónů prodávaných po celé republice. Mohl by si mistr přát větší reklamu? Krátce na to vznikl i slogan Hašler kašle, nevadí, Hašlerky ho uzdraví. Ačkoliv existují různé fámy o tom, že si Hašler nechal souhlas tučně zaplatit, patrně se nezakládají na pravdě. Hašler byl sice nepochybně také dobrý obchodník, ale právě proto si určitě uvědomil, že na takto zdarma šířené reklamě svého jména rozhodně neprodělá. Podle jedné verze si jako odměnu vzal místo bankovek jen pytel bonbónů.
2: Největším úspěchem pražského veletrhu bylo, že byly dány do obchodu cukrlata s názvem Hašlerky. Po nich se totiž běhalo k Hašlerovi do kabaretu, který hrál třikrát denně. Kolikrát v noci, to ani nevím. Lidové noviny, 14. března 1921.
1: Od té doby bonbóny nesoucí jméno pražského písničkáře čekaly zlaté časy. V roce 1922 kupuje František Lhocký v Praze Michly na Krhounkově poli v Nerudově ulici, dnes se jmenuje Magistrů, rozestavěnou výrobní budovu, zvýší ji o dvě podlaží. O rok později už v tomto objektu jede provoz naplno. Pan továrník postupně přikoupí sousední pozemek, na němž dostaví moderní sklady, kanceláře a byty pro několik úředníků a dalších zaměstnanců. Například tu bydlel řidič nákladního vozu, aby byl kdykoliv k dispozici. Z továrny pana Lhockého se kromě Hašlerek úspěšně sypala spousta cukrovinek, jako třeba oblíbené šumivé prášky, plněné bonbóny, draže, čokoládové lahvičky ve tvaru lahví mělnického vína s originálními vinětami. Výtečné bonbóny se pyšnily názvy jako čaplinky, karamely mňám, cukrů, základem byly drcené oříšky, pepinky, podle postavy z tenkrát populární operety Járy Beneše Pepina Rejholcová, kterou hrálo Nuselské divadlo, luzínky, pojmenované podle Pepinčina partnera Luzínka, tenory, brustin, citronela, ex-šuměnky, božská Betty, maltésky, cikánky, negro a tak dále.
3: Tady už je cítit příjemná vůně.
4: A výroba se zatím nerozjela, zjistíme problém, co je zdrželo. Pravidla se výroba rozjíždí tak ve 2 hodiny, než se připraví směsi aromat, barev, rozvar té kanditní hmoty a teprve potom uvidíme tok té výroby od začátku do konce.
3: Takže kde to všechno začíná?
4: Než teda děvčata budou připraveny a kanditní hmotu budeme moct vidět na kladincím dopravníku a dál, tak je důležité, kdy my den dopředu si připravujeme zásobu chutících a barvících směsí, to znamená směs aromat, barev, které vstupují do výrobku.
3: To zní hrozně, když řeknete příchutě, aromata, ale já mám za Hašlerek vždycky pocit, že to je hodně přírodní.
4: Běžně, když se bavíme o přírodních aromatech, tak pořád jsou to aromata, jenom jsem tam nedala to přídavné jméno přírodní aromata a barviva. Ale pořád platí to, že si musíme dopředu ty směsi připravit. U hašlerek my používáme pořád tu tradiční recepturu. Mentol, anetol, anís se spolu rozpouští a od roku 2002 už dáváme byliny. Momentálně používáme extrakty bylin meduňka a jitrocel, které jsou jako navíc. Ta původní receptura zůstává, mentol, anetol, anís a meduňka a jitrocel se spolu s barvou, medicinálním uhlím, což je taky přírodního původu, rozpouští, aby jsme měli tyto roztoky. Tyto roztoky potom už umíme dál zpracovávat a přidávají se na chuticí a barvicí stanici, což v procesu uvidíme, uslyšíme.
3: Říkala se ta receptura, že je stále stejná. Proč tam tedy přidáváte tu meduňku a další bylinky?
4: No, to už je o inovaci výroby. Hlavně chceme, aby ta původní chuť byla zachovaná.
5: Musím říct, že hašlerky se tady na českým a slovenským trhu určitě udrží dál. Povídá tomu i objem výroby, který vyrábíme, více než 1000 tun ročně.
4: Není hašlerka jako hašlerka. Nejvíc využíváme a prodáváme hašlerku originál, hašlerku extra strong, hašlerka rybíz. Je to varianta, kdy jede hašlerková část a ovocná část. A spolu potom na produktu jsou vidět takové pásky, my jim říkáme jako ovocná hašlerka. Takže kromě rybízu je to ještě jabko. Další alternativa iso, kdy nepoužíváme cukr, sirup a používáme izomalt. A to jsou hašlerky bez cukru. Máme tady hašlerky do kapsy a to jsou právě ony, o kterých mluvím.
1: Lhocký nezapomínal ani na reklamní kampaň. Prodej hašlerek podporovali plakáty s údernými slogany, například U nás nekašleme, máme hašlerky. Vznikly i štěpné veršovánky. Jako podpis na obraze říká, že je pravý, tato značka na hašlerkách symbolem je zdraví. Či kdo hašlerky nosí v sáčku, jistě zná i tuto značku. Pokud lidská paměť sahá, vyrábí je Lhocký Praha. Pro firmu pracovali prvotřídní grafické ateliéry, dokonce i akademičtí malíři František Voborský a Josef Vodrážka. Pan továrník si pořídil i železniční nákladní vůz, který křižoval železniční sítě z jednoho kouta země na druhý a na něm se skvěla reklama. Cestující vlakem z Denisova a Wilsonova nádraží přes Vysočany si nemohli nevšimnout asi metr vysokého nápisu Lhocký hašlerky Praha. Nechal si zhotovit dokonce dvě speciální auta ve tvaru bonbonu. Postavila je známá pražská karosárna firmy Uhlík.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Měl-li František Lhocký vůbec nějaký volný čas, věnoval ho zahradničení. Miloval svůj ovocný sad a okrasnou zahradu. A dokonce byl i místopředsedou Společnosti přátel zahrady. Zapojoval se i do veřejného života, působil například v Pražské besedě, Matici školské, v profesních svazech obchodu a průmyslu i v Klubu českých turistů. Dokonce byl jmenován přísedícím obchodního soudu.
2: Tady vytéká černý olej.
3: To jste řekla vy? Vy byste řekla?
4: Já bych řekla, že je to kanditová hmota, už obarvená, ochucená, silně uvařená na teplotu 138 a vyvákuovaná. To znamená, zbavili jsme se ve vákuové odparce té uvařené vody, která vyvákuje hmotu. A tato vytékající hmota přes podávací zařízení je vedena do měsícího šneku. Vstupuje směs aromát, směs barev a bylin. A to, co vytéká, jak jste nazvala, je kanditová hmota už obarvená a ochucená a vytéká na chladicí ocelový pás.
2: To, co teď vytéká, už slisované do takového nekonečného plátu. Kdybych tam natáhla prstík a lízla, tak to už je chuť té hašlerky.
4: To už je chuť hašlerka, ale s tím prstíkem to je velmi nebezpečné. Vyvákuovaná hmota má pořád teplotu ještě 120 stupňů. Vytékající kanditní hmota je teflonovým válcem rozetřena na širší část. Ten ocelový dopravník je opatřen protilepící látkou. Ze spodu ocelového dopravníku jsou chladící trysky.
2: Každým krokem je ta hmota chladnější.
4: Je chladnější. Připravujeme tu hmotu na to tvarování, kdy radlice hmotu shrnují a znovu rozvalují a znovu shrnují a rozvalují.
2: Takže a to proč? Předtím jste pracně vyndavali ten vzduch odtamtud a teď tím shrnováním se tam zase ten vzduch zapracuje.
4: Protože se bavíme, nebo jsme tady u kontinuální výroby, tak je důležité tu hašlerku, která má ty vysoké teploty, schladit na tvarovací teplotu těch 90 stupňů. Dostáváme se do části, které my říkáme vyvalování hmoty, tvarování na tvarovací razící hlavě, je to vlastně vylisování. Tady ta kanditová hmota obarvená černá se sformuje. Kužel kanditní hmoty, který my zpracováváme do vyvalovacího stroje, ten se zužuje, postupně zužuje do provazce.
2: Tady už je, jako kdyby šla tím strojem nekonečná černá hadice.
4: Já vás trošku přiopravím. Dochází k tomu, že hmota se zužuje do provazce kanditního. Operátorka si tady upravuje hmotnost toho provazce, aby ten výsledný bonbon, který se v zápěti ukáže jako vylisovaný, měl požadovanou hmotnost.
2: A teď tady ta, jak já jsem řekla, hadice zajíždí zase do nějakého stroje, ale tady už vypadávají bonbonky a tady už to i voní.
4: Tady je tvarovací hlava, která z toho úzkého provazce z egalizačního zařízení vylisuje bonbon.
2: Bonbony, které tady vypadávají z toho tvarování, ty už teď by člověk v ruce udržel, kdyby tady nebyl za ochranným plexisklem.
4: Udržel, ale ten bonbon pořád ještě má tu svoji tvárnou teplotu a podařilo by se vám ten bonbon deformovat. Chladící patrové dráze, kde jsou nastavené podmínky teploty a vlhkosti. Ten bonbon se tady vlastně tak projíždí v té patrové dráze a skládne na tvrdou kanditní hmotu.
1: Hašlerky a další cukrátka se vyráběly i za druhé světové války, ale ve značně omezené míře. A ani poválečné období nebylo jednoduché. Surovin byl nedostatek, situaci komplikoval také přídělový systém týkající se zejména cukru. Rozběh výroby se neobešel bez potíží. A když už by se mohlo zdát, že nejhorší je zažehnáno, přišel únor 1948. Jako mnoha jiným, i Františku Lhockému komunisti podnik sebrali. Dokonce mu do něj zakázali vstoupit, ovšem musel být kdykoliv k dispozici. Člověk, který firmu vypiplal od plenek, byl najednou nežádoucí osobou. V 50. letech prodělal František Lhocký mozkovou příhodu a jeho zdravotní stav byl vážný. I přesto dostal od Národního výboru příkaz, aby se vystěhoval ze svého bytu v Praze. Dřív, než se to mohlo stát, odešel z tohoto světa. Zemřel v nedožitých 70 letech 17. března 1954. Továrna na cukrovinky v Michli skončila. Hašlerkárna se stala součástí pražských čokoládoven. Výroba byla přesunuta do Modřan, do bývalé Rupy. V objektu v ulici Magistrů byly po určitou dobu sklady ministerstva obrany. A dnes? Dnes je z něj moderní bytový dům.
2: Hašlerky po dopravníku putují někam nahoru do střešních prostor.
4: Bombony postupují přes elevátor a podstropní dopravou k jednotlivě balícím strojům, aby jsme mohli každou hašlerku zabalit do tvaru mašličky. Tady nad náma je dopravní pás, kde jsme se dostali až k balicímu zařízení pro jednotlivé balení. Tady ten výkon zrovna ukazuje, je to nějakých 716 bombónů za minutu, dokáže balička zabalit.
2: A každá hašlerka vypadává krásně zabalená do té mašličky. To je tradiční balení.
4: Ano, je to tradiční balení. Hašlerky z výroby padají do násypu, z násypu do kruhu balicího stroje. Ten kruh má v sobě otvory, kde pěkně zapadnou ty tvary hašlerek. Tvary zapadnou do obvodu toho kruhu, posouvají se dál a tady ta pohybující se část, my říkáme moták. Do motáku se uchopí hašlerka i s obalem, udělá 1,5-2 otáčky a tím dostaneme ten bonbon do obalu, do mašličky.
2: Hašlerky jsou zabalené a už mohou ke spotřebiteli.
4: Máme je zatím v jednotlivém balení. V jednotlivém balení jsou vedeny hašlerky dál. My máme potom opatro níž, balíčku pro skupinové balení, aby jsme je dostali až do toho sáčku pro spotřebitele.
1: Přes veškeré změny v dobách reálného socialismu či pozdější divoké privatizace hašlerky žijí dál. Dokonce patří k vůbec nejprodávanějším mintovým neboli větrovým bonbonům v Česku. V současné době se vyrábí v závodě Sphinx v Holešově. Tato továrna se 400 zaměstnanci patří pod nadnárodní koncern Nestlé. Hašlerky se zde připravují podle původní receptury. Jen pamětníci mohou posoudit, zda se skutečně podařilo zachovat jejich typickou chuť po anýzu, mentolu a bylinách. Hašlerky nebyly a asi ani neměly být úspěšným vývozním artiklem. Daří se je prodávat jen na Slovensko. Každý rok jich vyrobí přes 900 tun. Předchůdcem dnešního závodu Sphinx bývala továrnička na výrobu tvrdých bonbónů, takzvaných kanditů, kterou v roce 1863 založil Filip Knýsl. Společně s krámkem sídlila v dnešní Palackého ulici v Holešově. Pracovalo tu asi 20 zaměstnanců a lidé sem chodili kupovat oblíbené cukrové špalky, karamelové zboží, proslazované ovoce, marmelády, kuličky z arabské gumy, bylinné, ovocné a mátové bonbóny a další laskominy. Ale to už je zase jiný příběh.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

hrdiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

peřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V noci na zítřek začne nový ročník zámořské hokejové NHL a počasí v České republice zítra, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima velmi příjemná, kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Poslanci zhruba před hodinou přerušili mimořádnou

0: balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
1: Hlasování o nedůvěře čelí Babišova vláda už podruhé za necelý jeden rok. Premiér Andrej Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil jako zbytečnou. Opozice podle Babiše jen zdržuje práci sněmovny. Obyvatelům měst a obcí v okolí hranic na Přerovsku slouží nový přivaděč pitné vody. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Je více než 10 kilometrů dlouhý, jeho stavba stála téměř 200 milionů korun, říká ředitel firmy Vodovody a kanalizace Přerov Jiří Pavlík.
2: Povedla se důležitá věc nadregionálního významu, a to znamená propojení, řekněme, vodárenský soustav, tím pádem zabezpečení dodávky vody v době krizových situací, v době řekněme problému, ať už se suchem nebo povodněmi.
1: Lidé v Pardubicích musí v závěru tohoto týdne počítat s dopravními omezeními kvůli plochodrážním závodům Zlatá přilba. Od pátku do neděle bude uzavřená silnice mezi Pražskou a Srnojeckou ulicí. Vjet nebude možné ani do úseku za nadjezdem přes železnici. Řidiči pojedou po vyznačené objížďce přes Srnojedy a Opočínek.
3: Uzavřené budou také některé místní ulice v okolí plochodrážního stadionu ve Svítkově. Omezení se dotkne i příjezdu ke sběrnému dvoru, který zůstane v pátek a sobotu uzavřený. Rezidentům s povolením bude vjezd umožněný. Případné další výjimky může udělit pořadatel závodu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
1: Dnes pozdě večer začne nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině zahájí novou sezonu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát ještě další 4 zápasy, včetně utkání Boston-New York Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák. Počasí. V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze výjimečně mlhy. Nejnižší teploty většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra přes den jasno v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 25 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den bude dál zesilovat zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a Frýdlantského výběžku.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna na Ostravu čekejte překážku u Vyškova. Za sjezdem na Olomouc na kilometru 230 stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. A na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi kilometry 19 a 23 pracují silničáři v pravém pruhu. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře Divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto, naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Belského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Flek a tam si potykáme. A ten Flek našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potýkali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hrozný, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky dá říct.
2: Asi zcela jinak než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růžově ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak, byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A, takže on ve mně pak nacházel takový splnění svého snu a svých představ o svém životě, takže mi strašně fanděl. Já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejném baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní, paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jaksi potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zas tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to

0: Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
1: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hájaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hájaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
0: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, tedy taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekl, helejte se děti, tamhle jde Hájaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
4: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné,
5: očividně vám to prospívá.
4: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
5: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
4: Bývalo.
5: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
4: Je to příjemná a poučná cesta.
5: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
4: K doktoru Dilimbertovi.
5: O, kolega?
4: Ne zcela, zubní lékař.
5: Ale potíže?
4: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
5: Včelas?
4: O, nikoli věk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
5: Ale cože živé?
4: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
5: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
4: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
5: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
4: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
6: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
5: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
6: No jistě, jsou živí.
4: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
6: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně stovku dospělých.

0: dospělců. Přesně je spočítat je, jak vidno, vyloučené.
1: A proč právě tyhle motýly?
0: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
1: Jedovatí motýly?
0: Ano, ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
1: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
0: U motýlů je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hylézia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
1: Zajisté.
0: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hylézia.
1: Zabijí?
0: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hylézia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
1: Životu nebezpečnou?
0: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
1: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomeným motýlem zřejmě jen u vás.
0: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
1: Tak toho motýla neznám.
2: Je to housenka, milí vocné. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
0: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
1: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
0: Myslíte?
2: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milí Watsone.
1: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
0: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
2: Záhada toť výzva. No,
0: snad pro vás.
2: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
0: Beze všeho. Bez všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
3: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
0: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
3: Musíte vrtat?
0: Trochu, ale nebude to bolet.
3: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
0: Nerozumím, co si tedy přejete, pane...
3: Dohodnout s vámi menší obchod.
0: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
3: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
0: Nechápu.
3: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to... No...
0: Transplantáty, myslíte?
3: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
0: No a proč, nepřišel sám?
3: Nemůže.
0: Jeho jméno, prosím.
3: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
0: Chápete, pane, mou situaci?
3: 10 000 franků tady v obálce za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
0: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
3: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
0: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
2: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
0: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
2: Jak vypadal ten člověk?
0: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
2: Ale?
0: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
2: Odmítl jste?
0: Naléhavé případy neodmítám.
2: Kdy přijde?
0: Zítra v 17:30.
2: Vyjednal si ten termín?
0: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
2: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
1: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
0: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mě výhodné a souhlasil jsem s tím.
2: Marseille je po jisté stránce... Velmi rušné město, doktore, vidíte.
0: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
2: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
0: Se zločinem?
2: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
0: Co byste mi tedy radil?
2: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
0: Nechápu, co má společného.
2: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
0: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
2: C10H12O4, vidíte, Watsone. Jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
1: Slíbil jste tu radu, Holmesi?
2: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
0: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
3: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
0: Nebylo třeba.
3: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
0: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
3: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Ale pistole má zatraceně lehkou spoušť.
0: Jak si přejete, pane?
3: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... No. Můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
0: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
3: Jakou roušku?
0: Co jí máte kolem krku?
3: Zatraceně... Jak jste to tady uvázal?
0: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
3: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
0: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
3: Jen aby vás ty legrácky nepřešli. S Bohem.
0: Přece naschledanou, pane.
2: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim Zonabrisům.
1: Zase?
2: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
1: Opravdu?
2: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
1: A jsou to snad ty majky?
2: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
0: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
2: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách, daleko víc než v těle.
0: A? Komisař? Pojďte dále, pane komisaři.
4: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
2: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
4: A můžete mi říci, pane Holmes...
2: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
0: Před 2 dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
4: Znáte dobře toho pacienta?
0: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
4: To je zvláštní, parbleu.
2: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
4: Zvláštní, ale v skutku ano. Před 3 dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
2: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
4: Pravděpodobně.
0: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
4: Parble. Jenže... prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
2: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
4: Cože?
0: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylézy a jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
4: Parble, ale já stále nerozumím.
2: Roušku, na níž byly chloupky Hyléziu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
4: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
2: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
4: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch, těšilo mě.
1: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
4: Proč?
1: No trochu masti na bolesti od majek.
4: Oho.
1: Ten muž vám bude vděčný.
0: Proti Hylézium se mi to velmi osvědčilo.
4: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku na blízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
2: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
4: Oh, lala.
2: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
4: Skutečně? Nedávno začal bolet.
0: Budu se těšit, pane komisaři.
4: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
5: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli. Služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard. Po mnoho nocí a dnů Sherlocku zapál si lulku a začni nahou

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání, a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása, učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiána. A v tom se lekl.
2: Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
4: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo. Kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko. Ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města.
5: Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu.
6: Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
2: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
2: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí.
4: Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
3: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
4: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
3: Necháme je jít ještě koč 4 hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
4: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 1:15 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
3: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
4: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
3: Co budeš dělat teď, Damiáne?
4: A kocourek Damián povídá.
3: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
7: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme

kocour Damjánek a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám. Mě na půdě, v kufříčku na hračky, budem se kočkovat na zahradě, schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Čas utíká jako voda, je úterý, stále úterý 29. září a my ukrajujeme z posledních zářijových dnů. Za sebou máme sváteční víkend a já věřím, že jste si ho užili každý podle svého a v co největší pohodě. Já mám i po krásné dovolené, takže jsem se už na vás, posluchače Noční linky, velmi těšila. Dnes v noci si budeme povídat na téma, které zní vztah na dálku. A bude mě zajímat, může vydržet? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a povídat se budeme o tom, zda věříte na vztah na dálku. Může fungovat? Vztah na dálku vyžaduje pevnou důvěru, upřímnost a jasný plán do budoucna. Klíčem k úspěchu je kvalitní komunikace, pravidelné osobní návštěvy a udržování každodenního kontaktu, který pomáhá překonávat fyzickou vzdálenost. Kdo se dovolal jako první k tomuto tématu na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Iveta z Olomouce, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Děkuji. Dobrý večer, krásnou noc. Já chci říct, ano, to téma teda, to je těžký. Vztah na dálku je velmi těžké držet. Já jsem taky měla takový vztah.
0: Ano.
1: Jo, držela jsem to plno let, jako, ale to je na nic.
0: Nepodařilo se to udržet. Mhm.
1: Já říkám z mé zkušenosti, to je prostě na nic. Já jsem to držela asi 6 let s mým milujícím mužem.
0: Ano.
1: A nedopadlo to prostě. Hmm.
0: Byli jste od sebe hodně vzdálení?
1: Ano, on byl v Německu.
0: Uh-huh.
1: Jo. A on nakonec, pláču, on nakonec si našel jinou tam.
0: Hmm.
1: Jo. Takže jsem to neudržela, ale já jsem ho milovala.
0: Hmm.
1: Jako to vztah na dálku, to je prostě, to je na nic. Říkám lidem, to je na nic. Musíte být u sebe, blízko sebe. Jo, na dálku. Co to je na dálku vztah? Musíte být u sebe, být spolu sdílet, že? Bavit se spolu. A ne on tam a já tady, nebo tak.
0: Hmm.
1: To prostě, to nejde. Jo, já jsem se snažila, to nejde prostě. Ten vztah na dálku, to je na nic.
0: Děkuju,
1: říkám
0: paní Ivetu.
1: Lidem, to je na nic.
0: Děkuju za váš názor a zdravíme do Olomouce a jsem zvědavá, co budou říkat další
1: ano,
0: volající.
1: Ano, to
0: děkuju.
1: Řeknou ti lidi. Tak na dálku, to je na nic.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Přidám zprávu od paní Anny. Zdravím všechny linkaře. Začátkem 90. let se zavíraly šachty na Frýdecko-Místecku. Takže manžel začal pracovat v Karvinském dole a já s dětmi jsem žila ve Frenštátě. Domů jezdil na víkendy a vydrželi jsme to půl roku. Potom jsme se přestěhovali. Byla to těžká doba, ale už tu bydlíme 35 let, napsala paní Anna. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Rezek, ty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes si povídáme o vztahu na dálku. Ptám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost. Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý například v jiném městě? Jak často jste se vídali? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl například váš milý na vojně? Vydržel vztah nebo nevydržel? I na to se budu ptát paní Elišky z Olomouce. Bohužel, paní Eliško, nestihla jsem vám pogratulovat k těm narozeninám dodatečně během písničky, protože už jsme se slyšeli na konci, tak ještě jednou takhle ve vysílání. Hodně
1: děkuji,
0: zdraví, hlavně přeju.
1: Zdravím, Janičko, a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o skutečném přátelství přes celou republiku, já v Olomouci, a on v Plzni. A my jsme se seznámili ve Velichovkách v Lázních, když mě bylo 37 let. Uh-huh. A on byl ještě o 2 roky mladší. A skutečně to bylo takový úžasný přátelství a i tak rodiny mezi sebou, že já dneska mám ještě pořád dopisy a diskovaný a těch je přes stovka. Uh-huh. A dokázali jsme to vydržet 25 let.
0: No to už je pěkná porce.
1: A jsem tam se viděli. Jednou je, on měl vdanou dceru v Ostravě a on mě dal, že pojede přes Olomouc, tak vystoupil z rychlíku, sedli jsme si na lavičku na nástupišti a jel druhým rychlíkem na Prahu. Takže takhle jsme se vždycky chvíli sešli, ale měli jsme si pořád co vyprávět, protože skutečně to byl strašně hodný člověk.
0: Rozuměli jste si, no a to není určitě pokaždé, že jo? To je zázrak, když se to takhle zadaří, tak je to úžasná věc.
1: A já jsem byla rozvedená tenkrát a nikdy jsem se nechtěla vdávat, protože jsem se už těch mužských bála. A on nám dopisy, kdy mě píše, musíš počítat taky na stáří, budeš stará, děcka bude jít do domu, zůstaneš sama a musíš myslet taky na nějaký. Tak jeho zásluhou jsem se po druhé vdala. Jeho zásluhou. On to chtěl, abych se vdala, abych nezůstala. My jsme byli opravdu přátelé.
0: Ano, ano.
1: A já, on měl takový trošičku stejný osud se mnou v dětství, že ve válce zahynul jeho tatínek tam v Škodovce, mě za maminka v Brně. Takže my jsme si pořád měli, mně připadalo, jak kdyby to byl nějaký můj bráška.
0: No.
1: Takže toto si vážím a říkám, doporučuji každému takové skutečně přátelství. A nevadilo nám, že jsme přes celou republiku a pořád jsme. Třeba já mám v Praze sestru, tak jsme se domluvili, že přijede do Prahy, že navštívíme tu moji sestru. Takže tak jsme se vždycky sem tam viděli a měli jsme si pořád učení právě.
0: Bylo to, paní Eliško, takové osudové setkání. Měli jste se potkat
1: určitě
0: a měli jste si
1: jenom
0: co říct.
1: Stala se chyba, že když měl 80, jednou jsem tam byl dokonce v nemocnici, tak jsem jela za ním z té Plzni, já už nevím, jak se to jmenovalo, tak jsem jela za ním do té nemocnice a on chudák tam ležel nehybně, on měl něco z páteří.
0: Uh-huh.
1: A já jsem říkala, tady tady chybí nějaký rádio nebo něco, aby jsi na pokoji sám.
0: Uh-huh.
1: A tak jsem přijela doma a koupila jsem rádio, hned jsem mu ho poslala. A on, myslím, pěti dopise, ona i mě psala z toho leža, z té nemocnici. A já jsem se obdívala, jak takhle ležám to napsal, tak mě pořád, že mě to zaplatí. Já to ne, já jsem mi to darovala. A prostě to bylo skutečně. A když měl těch 80, tak jsem zavolala, dozvěděla jsem se, že zemřel. Takže 80 a sešli jsme se, bylo mu 36 a mě bylo 38.
0: No tak to opravdu jste se, tolik, jak se říká, přáteli tolik let, takže to je úctyhodné. No moc děkuji, paní Eliško, i za vaše vyprávění.
1: Já taky děkuji, Janičko, a mějte se moc a moc hodně zdravíčka vám přiju.
0: Vám tež.
1: A mějte se moc pěkně.
0: Taky.
1: A děkuji.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: A já přidám k písničku Eva Pilarová, Naďa Urbánková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I s paní Janou z Pardubic si budeme povídat o tom, jestli může vydržet vztah na dálku, jestli má s tím i ona osobní zkušenost. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Zdravím tež.
1: No, máte nádherné téma. Opravdu pěkné. No, že vztah vydrží, záleží na těch dvou, to je pravda. A mě vydržel, opravdu vydržel. Já bydlela ve Zlíně,
0: ano.
1: Manžel bydlel v Brně. Chodili jsme spolem 3 roky, viděli jsme se jednou týdně, když přijel za mnou do Zlína. A někdy já do Brna, zase to střídalo. A po 3 letech jsme se vzali a vydrželo nám to 60 let.
0: Diamantová svatba.
1: Ano, máme 2 děti krásné. Sice syn ten už je 2 roky v důchodu, protože mě už je 87. Dcerka ještě má 2 roky do důchodu. On udělali mě jenom radost. Syn udělal střední školu, strojní, a působí jako ředitel v podniku. A dcera ta vystudovala vysokou, strojní inženýr, a vede si velmi dobře, velmi dobře.
0: Tak z nich máte radost.
1: Ano, mám radost, mám radost. Ale těžce nesu, že manžel mě před 7 lety odešel. Takže jsem zase sama. Je to těžký. Opravdu těžký. Ale měla jsem s ním krásný život.
0: 60 let společného života. No.
1: Ano. 60 let jsme byli spolu. Úžasný.
0: To máte pravdu. Ne každému se to, paní Jano, podaří. Moc děkuji i za vaše vyprávění, za váš příspěvek.
1: Ano, děkuji vám moc a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Podívám se na další zprávičku, kterou poslal pan Aleš. Hezký pozdní večer nebo půlnoc. Ano, mám se vztahem na dálku osobní a krásnou zkušenost. Já ze Šluknovského výběžku, ona z Ostravy. Seznámili jsme se prostřednictvím sítě všech sítí ještě před covidem. Udržovali jsme nejen čilý kontakt telefonní, já ji pravidelně před spaním přečítal z vybraných knih a samozřejmě jsme se i v časech nejtušího covidového teroru navštěvovali. Já byl v té době už absolutním pánem svého času a jako rebel, pakliže to šlo, nerespektoval jsem státní šikanu. Takže jsme se navštěvovali navzájem a trávili i společné dovolené, a to v době krajně nepříznivé a nepřející takovým vztahům. Nicméně i tak jsem dostal košem, s čím jsem se už asi nikdy nesmířím, protože tak hodnou, milou a půvabnou ženu lze potkat jen jednou v životě. Řečeno slovy básníka, jen jednou šla kolem mne láska, 4 nejkrásnější léta mého života a úžasné vzpomínky, napsal pan Aleš. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, pane Aleši. Teď už nám bude zpívat Jiří Korn Neplakej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu na dálku, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? I na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 paní Dany, která nám volá ze Slavkova u Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já za sebe mohu říct, že mám vztah na dálku. Teď jsme oslavili nedávno na jaře 30 let.
0: No, úžasné.
1: Potkáváme. Žijem každý jinde, ale vídáme se. Vídáme se občas, já říkám, že ho mám ve střídavé péči. Jede na návštěvu, odjede zase za rodinou svojí. Tam trošičku to, že jsme nezačali úplně bydlet spolu, nebo nezačali, když jsme byli oba dva rozvedeni, nezačali spolu žít na jednom místě. Tam byl důvod takový jako jeho rodiny. Ale protože já jsem tolerantní a velkorysá, tak jsme to všechno tak nějak nechávali plynout. Ono se to usadilo. Máme se rádi všichni, vídáme se. S mojí rodinou to bylo v pořádku. Děti naše, vlastně nás seznámili naše děti, které se znali, a my jsme byli každý sám. Oni tak nějak viděli, že by to možná klaplo, tak nás seznámili. Nám bylo 45, no a je to už 30 let, tak teďka máme 75, můj partner ještě o něco víc. Žijeme spolu, máme společné zájmy, některý, některý ne. On je sportovec, já jsem taková domácí buchta, já si spíš tady něco maluju, tvořím, háčkuju, vyšívám a tak. On jezdí na kole většině někde v přírodě, vždycky přijede s nějakými zážitky, popovídá, co kde viděl, co se kde děje, kde jaký ptáček, všechno zná, spoustu přírody, vždycky co se kde změnilo, třeba rok po roce na těch jeho trasách výletových. Takže takhle žijeme a jde to. A jde to s jakýmsi porozuměním a říkám, už i rodiny se vzájemně znají a tak nějak jsou v kontaktu. Takže
0: tak to je, paní Dano, báječné, že to funguje. Tak vidíte, že co člověk, jak se říká, to úplně všechno jinak, jiný příběh a jiná zkušenost. Prostě někdo má negativní a druhý zase pozitivní. Je to, jak to bere, jak to říkáte.
1: Ano, přesně tak. Takže já jenom jsem chtěla tak povzbudit, že když je vůle na obou stranách, když je tam porozumění, tak všecko jde.
0: Moc děkuju, paní Dano, zdravím do Slavkova. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám ještě ke zprávě od paní Dany příspěvek, který napsal pan František, a to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer. Já osobně jsem to dělal tak, abych byl se svou nastávající co nejblíže a co nejdéle. To zapříčinilo to, že z toho byla svatba ještě před vojnou. Potom jsem šel na vojnu, toto odloučení jsme také přežili. Dnes jsme spolu 64 let. Teď nás čeká odloučení už na pořád. Myslím si, že máme ale ještě čas, napsal pan František. Děkuju i vám za příspěvek a teď už Tomáš Klus nám bude zpívat Mnina.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

jenom se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války.

0: Může vydržet vztah na dálku? Má osobní zkušenost pan Pepa z Hodonína? I na to se budu v tuto chvíli ptát v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Pepo, jste tam? Jste.
1: Ano.
0: V pořádku.
1: Jo. Takže můžu mluvit?
0: Ano. Máte osobní zkušenost, jestli může vydržet vztah na dálku?
1: Tak mám vztah, krátký vztah na dálku. Chtěl bych to tak nějak říct ohledně, jak to vůbec vzniklo.
0: Ano.
1: Já jsem pracoval v Pardubicích na letišti, potom jsem se přiženil do Choltic. Bydleli jsme s manželkou, s rodičema na bytě. Rodiče byli ohromní, prostě mě jsem je strašně rád. Oni rádi měli. Já jsem byl kluk dříve z vesnice, když jsme měli jako postavený domeček, takže mě v tom bytě bylo tak nějak úzko.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem říkal, měli jsme zahradu tam kousek Choticí, kde se mohlo stavět. Jsem říkal, postavme tam rodinný domek, byť takové vilky s podkrovkou, tenkrát v té době stály kolem 150 tisíc. Ono tenkrát v tom 62. roce to bylo dost tenkrát. Ale přesto se to dalo. Jo? Dal se na materiál a tak dál. No babička říkala, je hele Pepiku, kde tak bychom vzali tolik peněz, to ne. No. A takže když to ne, ale jako oni jako nemuseli jsme se stěhovat jako. My jsme bydleli tak jako jedna rodina, akorát, že jsme si museli teda v jedné kuchyni vařit.
0: Ano.
1: A no prostě tak měl být dohromady.
0: Ano.
1: No a nastala situace, že mého otce tetička měla barák tady v Hodoníně, měla barák o dvou bytech a dále tam byly, protože to kdysi sloužil barák jako pro podnikání, tak tam byl barák o dva byty, pak tam byly ve dvoře kancelář, šatna pro 12 pracovníků z pojařů, kteří se tam bylo v nájmu. Jakoby,
0: ano, jo? Rozumím.
1: A na dvoře stály 3 garáže, 3 auta a tak dále. No a kluci tak vyjížděli a tak dále. No a tak my jsme se sem přestěhovali. No a pak jsem pochopitelně, že ten barák byl prostě postavený někdy 1888, takže už byl takový to, tak jsem ho začal předělávat, no a zůstal jsem tady sám, sehnal jsem si tady práci, pracoval jsem tady sám a manželka se vrátila zpátky do těch Choltic, takže tři měsíce byla s dětma jako tam a já jsem to tady dával dohromady,
0: ano.
1: Aby to. A takže jsme si, měli jsme naštěstí telefon, takže jsme si telefonem každý večer volali. Takže klidně jsme to přežili, takové to odloučení. No a pak, když jsem to teda dodělal, ještě to nebylo dodělané ke svému takovému, jak už si to představoval, ale vytvořil jsem se takový hezký domov. Když přijela, tak byla strašně nadšená. I když k nám přijeli zase další příbuzní, tak vždycky byli nadšení. Prostě dalo by se říct, že jsem stvořil z takového prdu kuličku. Jako, no. A k tomu jsem potom ještě potom později přestavěl ložnici, kuchyňku a koupelnu a udělal jsem z toho takový pěkný domeček. Potom jsem opravoval naproti ten byt, kde bydleli důchodci, kteří mě pomáhali, takže jsem vlastně po nich ani nechtěl nájem. Jo? A sotva jsem tady tohleto všechno dodělal, tak mě zbývala dělat fasáda zepředu.
0: Ano.
1: Tenkrát se dělali grizolintové fasády, ano. Tak jsem to dělal, tu fasádu. A jela jedna paní, která prodávala ve stavebninách, jo. A ona mě jako zvala, ona byla jugoslávská taková, tak mluvila takový, Zalešačka, ty to tady opravuješ a ty nevíš, že se to bude bůrat? Já pravdu, no to teda nevím. No tak dopadlo to tak, že prostě jsem udělal fasádu a ty baráky se všechny, v podstatě to byl takový starý Hodonín, jo?
0: Ano.
1: Ulice starého Hodonína, ale hezky, jako. Ale prostě se to bouralo, postavili se potom tady sídliště, jako jo.
0: No to muselo být pro vás strašné, když to člověk celé takhle vypiplá.
1: No, takhle. Pro mě to nebylo tak strašné, protože já jsem ten barák svým způsobem na půlku dostal a na půlku zaplatil. Jo? Já jsem musel vyplatit tu jednu paní, která měla toho půlku. Jo? Takže mě ten barák, ten velký barák tenkrát v těch 67. roce mě stál 65 000, jo? což nebyla, to byly peníze, ale dalo se to. Jako, jo?
0: Rozumím, pane
1: Pepo.
0: Já
1: jsem tam musel vyplatit další spolumajitelku. Tak jsem to vyplatil, o to nic. Ale...
0: A pane Pepo, protože už za prvé přetahujeme čas a za druhé, jako aby k tomu, k tématu jsme se dostali, takže vlastně výsledek je ten, že s manželkou, když jste byli rozloučeni a vy jste pracoval na domě a ona byla u rodičů, tak všecko dobře dopadlo. Je to tak?
1: Všecko dobře dopadlo, pak se přestěhovala sem k nám, teda zpátky, no a dali jsme to všechno dohromady, všechno se to tam. Akorát to, že jsme tam bydleli krátce, protože za 3 roky skutečně ten barák šel do prodeje, musel jít do prodeje, ale nabídli nám jiný domek, takovou vilku, kterou jsme si koupili a žijeme teda dodnes.
0: Perfektně.
1: Takže jsem byl spokojený a můžu říct, že i ta obec, která to ty výkupy zadala nějaké brněnské firmě, tak ta firma byla natolik solidní, že nám aspoň mě teda to zaplatila tak, že já jsem si koupil barák a dá se říct ještě lepší a novější.
0: Perfektní.
1: Takže mě to nějak nemrzelo. No a bydlíme tady do dneška, takže tak.
0: Tak moc děkuji za váš příspěvek, pane Pepo, a zdravím do Hodonína. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: K dnešnímu tématu, kdy se vás vyptávám na vztah na dálku, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci tomuto vztahu, i když bydlíte třeba každý v jiném městě nebo v jiné zemi, tak v tuto chvíli se dovolala paní Růžena z Mostu. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Paní Růženo, máte tedy osobní zkušenost se vztahem na dálku?
1: Nemám osobní zkušenost, to nemám, ale mám zkušenost mojí kamarádky. Ona má vztah na dálku tím, že poznala přes internet, poznala kamaráda z Floridy.
0: Ano.
1: A dlouho si psali přes počítač, dlouho. A pak se vzali a jsou spolu asi už 3 roky. Tři roky jsou spolu a jako mají šťastný manželství.
0: No, úžasný.
1: A porodila dítě, mají chlapečka spolu. A jako je to kamarádka, která je věřící, jako já. I on je věřící, takže jako by do věřící rodiny se dostala. Takže jako má to hezký to manželství.
0: A přestěhovala se paní Růženo, teda předpokládám, na Floridu.
1: Ano, na Floridu, ano, ano. Takže její maminka tam jezdí za ní několikrát. A teď ta kamarádka vlastně z té Floridy přijela v srpnu, byla tady měsíc a pak zase musela hodit na Floridu ke svému manželovi.
0: Takže máte zkušenost takovou, že to lze a že to funguje. Že
1: ano,
0: si na dálku takhle psali.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. No moc děkuju. Děkuju i za váš příspěvek, paní Růženo. Děkuju. Zdravím do Mostu. Slyšíme se, paní Růženo?
1: Ano, ano, slyšíme se.
0: Tak děkuju moc a přeju krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já taky přeju, děkuju, naschledanou.
0: Paní Zdena napsala, dobrý večer, paní Janičko, nemám zkušenost s takovým vztahem, ale myslím si, že to může být moc hezké, romantické. Později hezké manželství až do stáří. Děkuji všem našim redaktorům za hezká témata, dobrou noc a zdravíčko. Děkujeme.

0: dnešní noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli dát šanci takovému vztahu, i když třeba bydlíte úplně v jiném městě nebo v jiné zemi. Jak často jste se viděli a stačilo vám to, vydržel vám vztah až do současnosti? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Pan Pavel mi napsal: Dobrý večer, znám jedno přátelství, kde to trvá nějakou dobu a zatím perfektně funguje toto přátelství, i když jeden je z jihu republiky a druhý ze severu. A přesto to funguje, vzdálenost je i není problém, záleží, jak se k tomu kdo postaví. Takže i tenhle druh přátelství na dálku může fungovat, takže oba spolu mohou sdílet své životní děje. Tak dobrou noc, napsal Pavel. Teď už nám bude zpívat Hana Zagorová, Studánko stříbrná, a já se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Rozhodla se paní Nela z Libereckého kraje dát šanci vztahu na dálku? I na to se budu ptát právě teď, v tuto chvíli, na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Děkuju. Paní Nelo, jakou máte zkušenost vy?
1: Já mám zkušenost dost pozitivní. Já jsem zažila krátkodobý vztah na dálku se svojí dneska už manželkou.
0: Ano.
1: A bylo to v době covidu, kdy náš vztah byl docela čerstvý a byli jsme nuceni být čtvrt roku od sebe a bylo to pro nás dost těžký, i když si zpětně říkám, že to byla docela krátká doba, ale bylo to těžký v tom, že jsme hodně vyhledávali ten fyzický kontakt a v té době nám nezbylo nic jiného, než si volat přes videohovor.
0: Ano.
1: A bylo to docela psychicky náročný, ale teď už to je dobrý.
0: Překonali jste to a jste spolu.
1: Ano, ano. A teda, abych to nezakončila jenom takovouhle historkou, tak mám tady i kratilučky téma na zamyšlení a to je, i když jsou dva lidi spolu fyzicky, tak jestli to náhodou není tak, že i tak zažívají ti dva vztah na dálku, protože přece jenom do naší lidské schránky se vejde jenom jedno vědomí a ne dvě. A tak trošku si často kladu tu otázku, jestli nejsme jako lidi rozdělení, i když jsme spolu vedle sebe.
0: Tak ať se posluchači zamyslí nad tím, co jste řekla, paní Nelo. Já moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: K dnešnímu tématu, kde se vás ptám na vztah na dálku, se dovolala i paní Jitka z Rajhradu. Srdečně zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer přeji všem. Takže to je krásné téma, že mi to tak ty vzpomínky vrátili.
1: Ano.
2: Když jsme měli vztah s mužem, tenkrát teda samozřejmě jsme byli jenom tak s snoubenci, a měli jsme takový vztah ještě daleko složitější kvůli mně, že jsme opravdu řekli, jenom si budeme dávat puse a dál už nesmí nic dojít, protože měl před vojnou.
1: Ano.
2: A máma mi říkala, no neopovaž se přijít dom, že čekáš dítě a ještě takhle všechno zkomplikovat. Tak já z toho měla takovou hrůzu, prostě, že jsem řekla odsuď, pocuď a nic dál si nesměl dovolit. A to můžu říct, že teda jsme zase spolu aj spávali a na té Šumavě taky nebylo kde, tak u toho velitele jsme spali na gauču spolu a že prostě měl to těžký ty podmínky, ale vydrželi jsme to a to ještě navíc teda samozřejmě pohraničáři, ty měli 27 měsíců, pak ještě bylo ano. Maďarsko, tak se to protáhlo se o 2 měsíce, takže měli vlastně 2 3/4 roku vojny
1: ano.
2: A vydrželi jsme to krásně všechno spolu a samozřejmě jsme se potom vzali, no a měli jsme syna. Takže to bylo nádherné zakončení všeckého takového krásného, co člověk musel překonat a stálo to za to.
1: A paní Jitko, jste stále s manželem spolu?
2: No, ten už zemřel, ale po letech jsme se přece jenom, jak si už to tak neklapalo, všecko se unavilo, tak jsme se rozvedli a no, i tak jsme byli pořád jako kamarádi, že jsme se takhle jako se setkávali občas, ale už jenom opravdu jako kamarádi a no pro ty vzpomínky, jakože to se nedalo jako tak zapomenout.
1: Přesně tak. A to je důležité, paní Jitko, když jako já vždycky říkám, že lidi by se měli rozejít, když už, tedy tak v dobrém, aby tam nebyl nějaký svár, protože se přece jenom měli rádi, že jo, tak proč se rozcházet ve zlém potom?
2: Přesně tak, to se nikdy nedá smazat. A proč na to vzpomínat ve zlým, že jsme teda už jednou rozejdeme, nebo to, a je to pořád je to v dobrým, že? Takže to je teda hodnotím, když se každý dovede takhle v klidu rozejít.
1: Ano,
2: a co další přátelé a co by pro ten život neudělali, aby se nespestřil, protože ono ty dny utíkají a bohužel k tomu z konci to spěje hodně potom rychlo a každý ten den prožijte jako nadarmo. Je, jak se říká, ztracený.
1: Je to takže, tak. Je to tak. Moc děkuju, paní Jitko, i vám. A zdravím do Rajhradu. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji.

0: Noční linka.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se do středy 30. září a stále si budeme povídat o vztahu na dálku. Může vydržet? Ptám se vás, máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte třeba v jiném městě nebo v jiné zemi dokonce? A jak často jste se viděli či vidíte? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je vztah pouze dočasný? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nevydržel? Na to na vše se vás ptám na lince 731 800 900. Samozřejmě můžete i psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. A tak učinila paní Jana, která napsala: Zdravím linkaře a dnes hlavně vás. Téma je užitečné třeba pro ty, kteří se ani neozvou, ale týká se jich. Myslím, že takových vztahů je dnes hodně. Dříve to byla vojna, dnes to může být kvůli pracovním nebo studijním povinnostem. Jenže dnešní technika dovoluje, že se můžete denně vidět například s člověkem z Nového Zélandu. Díky tomu je to dnes výhoda, ale musí tam být naděje, že ti dva se jednou setkají. Já jsem udržovala přátelský vztah na dálku formou dopisování s kamarádkou z Ukrajiny. Ale nesetkali jsme se nikdy. To je něco jiného, ona měla svou rodinu a 3 malé děti, takže to byl ten důvod, proč jsme se nesetkali. Ale to bylo přátelství do děvčat a ne láska. O to v dnešním pořadu asi nejde. Řeknu vám, že dnes možná tím tématem zaslzí nejedno oko, protože se oživí vzpomínky, které už za ta léta zapadly. Děkuji za téma, opravdu ze života, napsala paní Jana. A paní Jano, doufám, že jsem vám udělala i radost tím, že jsem splnila vaše přání. Moc děkuji i vám za váš příspěvek a teď už Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na začátku té druhé hodiny noční linky, tedy po půlnoci, máme 8 minut po půlnoci, se dovolala paní Věra z Ostrova u Prachatic, z toho času ve Vodňanech, a i paní Věry se budu ptát, jestli má vztah nebo jestli má zkušenost se vztahem na dálku. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra. Já mám vztah na dálku teda s kamarádkou ze Zlivy. Příští rok teda půjde do důchodu, tak si myslím, že budeme mít vejlety, a to delší, ano, a víckrát, ale potkali jsme se vlastně v nemocnici v Budějcích a v Písku a prostě si voláme občas, a občas teda přijede, nebo teďkon já budu mít vlastně svátek, tak jsme udělali vejlet do Českého Krumlova v sobotu, teda v sobotu, v pondělí, a byli jsme na nějakým výstupu až na rozhledně nějakým, a moc krásný. Udělala pro mě vlastně se tam chtěla sama podívat, a pak jsme se jeli podívat do Červeného Dvora pro pro alkoholici, tak jsme to vzali jedním vrzem, aha, a hezký to bylo, no.
0: No, takže máte vztah,
1: já
0: paní
1: Věr. Já si myslím, že na dálku, já jsem taky si dopisovala s Rostou na Donu, s Ukrajinkou. A jako jednou za čas mi napíše dopis, a potom se vlastně přijeli Ukrajinci, dělají čokoládovně Prachatici, a tak jsem vždycky ráda, že se za rok vlastně vrátí zpátky. No.
0: Takže taky máte takové přátelství na dálku.
1: Ano, a vždycky vlastně udělám, když jsem doma, tak vlastně udělám pohoštění a tohle, no. Takže to udělám i s harmonikou, a teď vlastně kamarádka je vlastně postižená, tak chci udělat jako, že bude běžet Prachatice, nebo Ostrov a Prachatice, Libínský sen do rozhledna, a na rozhledně bude čekat kamarád můj s harmonikou, a prostě ten výtěžek bude pro ní a pro tyhle postižený lidi. No.
0: No tak to je úžasný, paní Věro, tak to moc chválím. Každý dobrý skutek, říkám, je vítán. Moc děkuju. No,
1: já jsem takhle vlastně zachránila člověku, než přijela záchranka a policajti vlastně Prachaticích vlastně život, a každý pátek mě vlastně obejme, a to prostě mě udělá největší radost.
0: No určitě. To máte pravdu. No moc děkuju i za vaše příběhy a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám taky dobrou noc a přeju tam celému kolektivu za skvělý pořad.
0: Děkujeme moc. Další písničku nám zaspívá Valdemar Matuška s Bohem lásko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Ve vysílání Noční linky vítám paní Ludmilu z Rakové u Vizovic a i s paní Ludmilou si budeme povídat o vztazích na dálku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem nespavcům a hlavně všem zamilovaným.
0: Paní Ludmilo, moc se omlouvám, máte asi zapnuté rádio, jestli
1: ano,
0: byste byl...
1: Děkuju,
0: aby posluchači dobře rozuměli, děkuju.
1: Ano, tak já vzpomínám do smrti. Měla jsem svoji první lásku,
0: ano,
1: kterou mě pozvala, seznámila ve škole jeho sestra. Já jsem s tím chodila do jedné třídy a ta nás jako, že s jedním starším bratrem, to by on byl ten více dětí a byl druhý nejstarší, tak nás seznámila. Tak jsme spolu chodili a nechodili. To bylo jenom záruky,
0: ano,
1: a pusa a to bylo všechno.
0: Ano, ano.
1: Já jsem ho do smrti srovnávala s ostatníma a vždycky jsem ho stavěla jako, co se týká lásky, na první místo.
0: Uh-huh.
1: Takže to byl opravdu jediný člověk, kterého jsem milovala až do jeho smrti. I když jsme spolu jako neměli blíž víc.
0: Ano,
1: to
0: rozumím.
1: To byla opravdu ta nejčistší.
0: Láska.
1: A nejhezčí láska. Ten bohužel jsme se rozešli. A ještě jedna jeho života, já už jsem byla vdaná a jezdívala jsem zpátky do Karolinky, to mého rodiště. A on jsme se vždycky, když jsem tam dojela, tak jsem ho musela navštívit. No, jeho rodiče, ty mě přijali, jako, už to brali jako samozřejmě.
0: Hotovou věc.
1: A ještě žil, to už jsem byla já, ale to už dlouho jsem byla vdaná. On si oblíbil mého manžela a bral nás vždycky jako největší kamarády. No a mě řekl, ta jeho maminka mě řekla po letech, říkám, to už jsem byla víc jak 30 roků vdaná, že je můj otec prostě byl u nich v rodině a že jim řekl, že si prostě nepřeje, aby my dva jsme spolu chodili, protože on byl z 9 dětí.
0: Aha, rozumím.
1: A byl je nejstarší. No a byla to, jak se říká, chudobná rodina, no ale říkám to opravdu, tak čistou lásku se už v životě nepotkala. No a že si nepřeje prostě, aby jsme spolu chodili. To jsem se dozvěděla.
0: Po 30 letech.
1: Po kolika letech, ano. No. A potom, když jako dnesi telefonovali prostě a byli jsme nespojení pořád. I když přesto, že věděl, že no prostě mě řekl, že mě bylo opravdu rád. A říkám, dneska taková láska ani neexistuje. Dneska to zná ta dětka. Dají se pár hodin a už hned spolu a do postele, já říkám, ne, to není ono, to dneska nepotkáte.
0: Takže láska na dálku potom vlastně, i když už jste byla vdaná, tak jste pořád byli v kontaktu. A kdyby tatínek tam býval nešel, tak Bůh ví, jak by to jinak dopadlo. A to
1: no,
0: jsou ty životní osudy.
1: No, jak se říká na to, že si otec nepřál, aby jsme se spolu stýkali, tak kdyby jsme se vzali, tak věřím tomu, že by to bylo nejhezčí na ekvalitě. Manželství, jaké by mohlo být.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Ludmilo, za váš příběh a zdravíme z posluchači do Rakové u Vizovic. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: naší noční lince si povídáme o vztahu na dálku. Vyptávám se vás, jestli může vydržet, co si o tom myslíte, jestli máte osobní zkušenost, jestli jste se rozhodli, že dáte takovému vztahu šanci, i když třeba bydlíte úplně každý v jiném městě, či vesnici, či v jiné zemi. Jak často jste se viděli, jestli vám stačilo, vydržel vám vztah až doteď. Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to dočasné? Na to na vše se vás ptám v dnešní noční lince. Dnes už 30. září, tedy poslední zářijový den. No a stalo se něco, co už se mi nestalo opravdu hodně dlouho, a to, že nikdo nevolá, takže já si přečtu tady zprávičku, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, můj názor je, že vztah na dálku vůbec nepomáhá. Tak to je názor pana Bedřicha, já pustím další píseň a to bude od Žalmana a spol, kdyby tady byla taková panenka, a pokud někdo chce něco říct k tématu, má příležitost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 703.

0: Máme 27 minut po půlnoci a ještě půl hodiny si budeme povídat na dnešní téma, tedy o vztahu na dálku, a vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Černošic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Jaký máte, paní Marie, vy zkušenosti se vztahem na dálku?
1: Zkušenosti i dobrý, i špatný, ale teď spíš špatný, protože jsem na ubytovně a ty lidi, co tu bydlejí, pocházejí většinou z jiných zemí.
0: Ano.
1: Kde mají sice baráky, manželky, děti, jo, ale tady mají ještě milenky.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale je to furt lepší, než kdyby přepadávali naše ženy, to se tady taky stalo. Takže já to i trochu jako toleruju, když se domluví, prosím. Jo, ale nic ideálního to určitě není. A pokud jde o mě, tak já jsem měla takové povolání, že jsem bývala hodně pryč. Partner mi chodil naproti, nebo mě vyprovázel na vlak. Nebo když jsem byla jako v lázních, tak se nám smáli, protože já jsem brečela. Tam bylo takovej mužských.
0: Ano.
1: To byl ozdravný pobyt, jo. A já jsem se bála prostě, co ten můj partner tam bude sám dělat. Jo, že to se nedá dokázat, že jo. Když vám i odborník třeba řekne zatloukat.
0: Jo, rozumím vám.
1: No, jinak měla jsem opravdu velice hodného muže, nebo druha spíš. My jsme se nikdy nevzali, byl to druhý partner, ale on chtěl kdysi na kněze, nevyšlo mu to, ale udělal si ze mě takovou panenku Marii. Takže chybí mi moc. No, jinak jako tyhle ty vztahy na dálku, to je prostě jak kdo, no. Jak jsem říkala, no, někteří jsou dobrý, pomůžou, a někteří tu rodinu rozvrátí. To je asi tak všechno.
0: Moc děkuji za váš názor, paní Maruško. A zdravím do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, poslouchám dál.
0: Děkuju. Marta a Tena nám budou zpívat Řecké slunce.
2: Noční linka.

0: I paní Marie Odloun se nevyhne mé otázce, a to je vztah na dálku, jestli může vydržet, jakou s tím má zkušenost. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já nebude se to týkat mě, ale bude se to týkat z rodiny.
0: Ano, ano.
1: Můj strýda, když byl 48. rok, tak vyvěsil nějaký plakát protikomunistický, byl za to zavřen. A když se dožadovali tedy takové nějaké divné osoby, prostě aby byl oběšen a tak dál, tak naštěstí byli ty četníci rozumní a pustili ho, aby mohl emigrovat.
0: Aha.
1: Emigroval tedy napřed do Německa, pak do Francie. A já bych měla říct, že tady ale opouštěl těhotnou přítelky. A takže chtěl, aby moje maminka se o ní postarala. Myslel se, že se brzo vrátí. Bohužel, že tak, jak víme, jak to dopadlo. Takže nakonec z té Francie jel do Austrálie, tak jako řada z těch emigrantů. A ta teta, že ta si žádala, aby se za ní mohla vystěhovat, když se to trošku uvolnilo v 50. letech.
0: Ano.
1: No ale strejda tam tedy byl, že postavil tam nějaký domek, no ale protože tedy byl chytrý a schopný, tak získal práci v Americe na výstavbě atomových elektráren.
0: Uh-huh.
1: A tím pádem ale se tam přestěhoval, no a protože tedy vždycky jenom vztah tenkrát k Americe a k Austrálii byl rozdílný a žádala si to teta tolik let do té Austrálie, tak nakonec on jí tam nechal ten domek a aby pokračovala, že přes nějaké známé poštu a tak dál složitě. No a nakonec se teta povolení tam dostala, tomu mému bratranci už bylo 13 let. No a odjeli do té Austrálie, no a z té Austrálie potom po roce zase, když jim dovolili, že se vystěhovat, tak odjeli do té Ameriky. Takže vlastně bych chtěla říct, že tohleto čekání trvalo 14 let.
0: Pane jo, to je pěkná doba. 14
1: ano,
0: let.
1: Ano, a vlastně se neviděli, že jo, vůbec žádný. A ty dopisy, pokud psali, že jo, tak chodili měsíc než to. A navíc byly otvírané.
0: A zvládli takže, to, paní Marie, že jo, a zvládli
1: ano,
0: to.
1: Ano. Tak to jsem jenom chtěla.
0: Moc děkuji za váš příběh, tedy příběh vašeho strýce. Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Michal David, největší ze nálezů a ztrát, nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vztah na dálku budu probírat i s panem Vláďou, který nám volá přes Velkou Louži z Kanady. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní moderátorko. Poslouchám velmi často noční linku.
0: Ano.
1: Když tady je teprve...
0: Poledne, že?
1: Poledne.
0: Ano.
1: Půl pátý. No. Co říct na lásku na dálku? No tak jistě hodně lidí to prožívali, jak jsem slyšel dneska.
0: Ano.
1: Paní říkala, že to nestojí za nic. Já bych se k tomu taky připojil, protože si myslím, že je to, že většinou to nedopadne, jako, jak by to mělo dopadnout. No. Já jsem mládí prožil ten nejkrásnější zem. A to je vlastně moje láska teď, protože jsem 7 roků už vdovec.
0: Ano.
1: A takže naštěstí z těch mladých let mám příbuzné ještě bratrance a tak, ale přátelé, děvčata první lásky některé.
0: A pane Vláďo, máte je v Čechách? Máte je v Čechách ty přátelé?
1: Na Moravě.
0: Na Moravě.
1: Na Moravě. Uh-huh. Valašsko, Nový Čín, Valašsko. No. A tak manželka byla ze Skalice, západoslovenský kraj, hned blízko u Strážnice, kde mám taky rodinu. Moje matka pocházela z Kněžduba. No a tak to je vedlejší. Ale teď mi zbývá jedině ta na tu dálku staré lásky, jo? Jak jsme to prožívali za mladá.
0: Ano.
1: Takže některé jsou v Nové Myčíně, a v Rožnově.
0: A tak si telefonujete?
1: Telefonujeme, no samozřejmě. Takže to je taky, ještě by se to dalo jako vrátit lásky na dálku. Ale teď už když jsem sám, tak mi zbývá tady jedině vzpomínky a ta láska. A láska. Promiňte.
0: Ano.
1: Byla, a byla nejenom moje, ale moje ženy a mojich kluků. Ta nejkrásnější zem.
0: A jestli pak se dostanete, pane Vláďo, jakoby na Moravu a do Čech, nebo ne?
1: Byli jsme už hodněkrát, rodiče tady byli za náma, žijeme tady už 80. roku.
0: Mm-hmm.
1: Ale jak říkám, tyto všechny zprávy, co slyším, aby takový lidé, které jsem znal, tam, aby se tam nějak museli podřizovat nějakým novým směrům, které by měli nějak prostě...
0: Pane Vláďo, jste tam, slyšíme se. Neslyšíme. Pane Vláďo, moc děkuji i za váš příspěvek. Zdravíme přes Velkou Louži do Kanady. A já pouštím další písničku Duhová kulička od Radka Tomáška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě chvíle času nám zbývá, abychom si popovídali s paní Zdenkou, která nám volá od Brna na dnešní téma, tedy vztah na dálku. Krásný dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer, všichni zdravím. A já můžu jenom být spokojená, protože můj manžel, jsem se s ním seznámila s pravou láskou, až přišel, těsně jak přišel z vojny. Tancovali jsme s načají a tancovala jsem s jeho bratrem a říkám, ty máš mladšího bratra? Ne, on přišel z vojny, takže to bylo moc fajn, ale až potom zase byl třikrát na cvičení, takže to byla taky taková trošku zkouška té lásky, protože pořád chyběl.
0: A ne, jak dlouho bylo to cvičení?
1: Vždycky byly 2 měsíce, aha. On byl pohraničník, on byl v Sovot a aha. Pohraničník, takže on jezdíval na ty 2 měsíce a byl třikrát. Takže to přece bylo, ale on byl v roce 68, 21. srpna.
0: No jo.
1: Takže on přijel, my jsme byli na dovolené ještě, Stráž pod Ralskem, jste to znáte?
0: Ano, ano.
1: Tam jsme byli a potom jsme se vrátil a v srpnu nastoupil na to cvičení. Byl v Jižních Čechách, tam dole. A potom jsme, no a on přijel na tu, my jsme měli u nás pouť, vždycky máme 15. srpna, takže 18. srpna byla neděle nějak tak a on přijel, no a tak byl tady a potom jsem se s ním loučila, já už jsem musela jít do práce, dělala jsem hotelu Slavia, tak jsem tam a on přišel za mnou a v úterý odjížděl a na Petrově jsme se loučili, no a on právě z toho 20. na 21. srpna no, přijel zpátky do kasáren a tam říkal, že nic nebylo, jenom, že za chvíli šel si spát a za chvíli budili, jenom jezdili tanky okolo. Takže, ale mě pořád psal, protože já jsem byla v jiném stavu a tak měl o mě strach, jenom říká, nikam nechoď, chodila jsem do práce, ale nikde se nezdržuj. Ano. Měl o mě jako strach.
0: To se nedivím.
1: A ona nešla, ani pošta, vůbec nešlo, telefony, no nic, a takže přes vám mě přišli pak dopisy třeba 4 za raz. No, tak to jsem tak prožila. Po druhý byl, už jsem měla, chodila, už byla malý, měla jsem asi 3 roky a a potom jsem čekala, právě taky byl na cvičení, jsme čekali druhou. Tak jsem přijela, už za měsíce narodila druhá. No a potom byl po třetí a to už dcera, ta první, chodila do školy, začala chodit, tak mě psal, jsme psali dopisy vždycky v neděli večer a ona tam připsala už, že tati, už se na tebe těšíme, abys přijel, já už jsem šla do první třídy a mám jedničky a tak, takový to bylo pěkný to psaní a ty dopisy mám dodnes schovaný, ale nemám odvahu jich číst.
0: Jak to?
1: Já bych plakala.
0: Já vím, že jo, ty vzpomínky, ano, ano, máte
1: ale
0: pravdu.
1: Ale mám to, někdy se do toho dám.
0: Tak moc a moc takže děkuju, paní Zdeno, no, i vám za vyprávění.
1: Taky,
0: přeju krásnou dobrou noc.
1: Vzpomínky a je to, na noční linku poslouchám každý den.
0: Děkuju, paní Zdeno, a dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávičky, paní Magdalena napsala, za mne to nemá cenu, bohužel hodně negativních zkušeností. A paní Lída, já mám opačnou zkušenost, už 3 roky udržuji vztah na dálku a funguje nám to dokonale. Tak vidíte, jak jsme to říkali, prostě každý má svůj příběh. Kapradí a činasky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání, a to říjnové noční linky. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, která pro vás zvolila téma Karel Gott. Jak na něj vzpomínáte? Měli jste štěstí a setkali jste se s ním někdy osobně tváří v tvář? Podali jste si s ním ruku? Při jaké to bylo příležitosti? Chodili jste na jeho autogramiády? Kolik jeho koncertů jste navštívili a kolik jeho hudebních nosičů máte doma? Znáte jeho písničky z paměti? Jaká je ta vaše nejoblíbenější? Tak na tyto a mnohé další otázky budete Jarce odpovídat dnes v noci. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik že to bylo?
4: No, tak, 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky. Které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zde nechtěl rád jenom barevný houby.
2: Ne, ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou Babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. Neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Byl. Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: V ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
4: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro osudičce,
2: ano,
4: jak
2: ano.
4: To dopadlo, prosím vás?
5: No to, co dál? To dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
4: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
5: Já nevím, jestli byl Zdenek spíš vážnej nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatých slzám. To Zdeněk uměl, ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel, no co se dá dělat.
4: Čím? Mohu se zeptat?
5: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mně a říkal, Jiřínko, já udělám všecko na světě, co budeš štít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
4: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
5: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdenkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala, Zdenku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdenek už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala, tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala, dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty, kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla, tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké a Zdenkovo krédo bylo, když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal, pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal, to je ta lehká muza, tu umím.
4: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový.
3: A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
5: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem, asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkal: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. On si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. Jo? Už na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídala. Tak tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodskej ten zpívat, zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To nebylo možné, tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch. A povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyší špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc, a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel s divákem.

0: vyvolala tím, že ze mě dělali zcela rovnocenýho partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
1: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
0: No, bylo to
1: ujel, ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
0: Jo, to ten vztah to bylo velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
1: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál barona Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou nebožtík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej. A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedal, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem si trošku odbočil, první před kamerou jsem s Frantou Vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
2: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože ta ctižádost je prostě vedená. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, Chalupáře, a Měřinka Bohdalová. No a já tam hraju, jak ji miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že a tenhle a takhle. A byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
0: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že

0: nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptýz, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábrany jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou, já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu, já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle jako říkal, no kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. Ale teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni ty partnerky mi tam nahráli, Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál role milovníků, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šli. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko. Bereš všecko.
0: To se musím bránit, pan, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama E a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
4: Ale ty hadky je to
3: my
4: pořád
3: takhle. My jsme se
4: takhle,
3: museli zavrtávat.
4: Oni se hadají pořád. Nářadčině, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hadají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, protože to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šeška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, on prostě mě tady vyprovokoval a letím prostě. A teď tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako v ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu. A...
3: Ale jak a ty mluvíš jsem, před
0: no
3: tím
0: tak
3: Vladimírkem.
0: V tom snu jsem tak hovořil. Jo, pardon. No, ne. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu před synem. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá. Teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce. Já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku. Tak jsem udělal zatáčku a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál. A tak jsem tam stál, jako že budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní. A když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil.